0: Junior.
1: Hádala se para plata, které je víc do kulata.

Švec vedle mého strýce, švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice, tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci vyrážte trpaslici svou lásku.

jeho ševce za to, že řek, že nechce, trpaslík se nevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projev.

0: Vůbec ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

0: She shot the shreds. Našel šišatou věc.
1: V tom na nebi šišatej.
0: V tom na šišatém nebi.

들어오더라. 예. 에이, 여름 오기.

0: dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Děkuji.

0: domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Radio Junior.

0: Jsi jenom Maruško, co tě hladí po růžku.
1: Rádio Junior.

přetrhl drát. Mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli

zardenky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech,

0: Petrem Ševčíkem.
1: Čau, ahoj a krásné dobré ráno, holky a kluci. Jsem rád, že opět vstáváte společně s Rádiem Junior. Dneska máme krásné téma. Léto se blíží, ale není to úplně přesné. Nutno teda říct, že léto už je tady. Ano, přesně včera, tedy v neděli 21. června, v 10 hodin a 25 minut našeho času nastalo léto. Jo, takže léto už je tady. Co pro vás teda dneska tím pádem mám? No, bude řeč třeba o tom, kdo vůbec vymyslel prázdniny, myslím tady ty velké, letní. Jak jsme na tom my Češi z hlediska délky prázdnin v porovnání s ostatními státy? To vás určitě zaujme, protože jsou státy, které mají prázdniny o dost delší, ale i o dost kratší. Společně taky zjistíme, jak se přes léto nejlépe schladit. Mám pro vás i velmi užitečnou informaci o tom, jak se neutopit v moři. Pokud se někdo chystáte k moři, tak se vám to určitě bude hodit vědět. A neodpustím si ani takové malé motivační okénko. A ne, jak využít léto nejenom k odpočinku. Tak rozhodně poslouchejte, samozřejmě je pondělí, takže chybět nebudou Žili byli o celebritách historie od Káti Perglové. A taky samozřejmě Zvídavec, jako každé ráno. No a taky spousta bezva muziky nebo i zprávy. A těmi začneme.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: V Českém rozhlase a v České televizi dnes probíhá výstražná stávka. Vyhlásila ji zaměstnanecká iniciativa veřejnoprávně s podporou odborů. Stávka se projeví na všech stanicích Českého rozhlasu s výjimkou dětské stanice Rádio Junior. Motocyklový závodník Filip Salač zabodoval na Grand Prix. Takzvaná velká cena České republiky silničních motocyklů se jezdí od roku 1950 a jde o nejslavnější závod svého druhu v Česku. Závody se jezdí na brněnském Masarykově okruhu, kde už zaznamenal první úspěch také Filip Salač. V kategorii Moto 2 měl od začátku skvěle našlápnuto a patřil k nejrychlejším jezdcům. Nakonec dojel třetí a tak se letos už podruhé dostal na stupně vítězů. Filip Salač je také od roku 2018 prvním Čechem, který se na tomto závodu dostal na stupně vítězů. A ještě k počasí, dneska nás čeká převážně polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů.

Holky a kluci, krásné dobré ráno, posloucháte ranní restart, dneska s Peťou Ševčíkem u mikrofonu a představte si to 8 dní do startu velkých letních prázdnin. Já si myslím, že to už odpočítáváte nějakou dobu. Já na to koukám zhruba nějaký měsíc a půl a je to neuvěřitelný, jak se nám to strašně zkrátilo. Ale zároveň bych řekl, tohle období je to úplně nejkrásnější. Takové to těšení se na letní prázdniny. Za 8 dní to opravdu vypukne, to je krásná zpráva. A představte si, že to byl právě učitel národů, tedy sám Jan Amos Komenský, který přišel s myšlenkou letních prázdnin. A to už před více než 400 lety. Do praxe pak tuhle myšlenku vedla panovnice Marie Terezie, kterou si můžete pamatovat jako významnou panovnici druhé poloviny 18. století, která zavedla celou řadu reform, třeba také povinnou školní docházku a mimochodem na měsíc červenec a srpen ustanovil prázdniny její syn Josef II. Dřív to ale rozhodně nebylo tak, že by děti měly prázdniny a jezdily na tábory. Jako to určitě ne. Holky a kluci měli celou řadu povinností, například pracovali na poli. A abyste si to nepředstavovali jako dneska, kdy si sednete do traktoru a pracujete na poli, tak tehdy se všechno dělalo ručně a taková práce byla opravdu bez použití mechanizace velice, velice namáhavá. Tak buďte rádi, že nemusíte celý den pracovat na poli přes léto a že třeba jenom jednou za týden pomůžete rodičům na zahradě. Jo. Jak jsme na tom, ale my Češi z hlediska délky letních prázdnin nebo vůbec délky počtu volných dní přes rok, o tom si řekneme více za chviličku. Asi vás to překvapí, ale jsou země, které mají prázdniny o dost kratší, ale i o dost delší. Poslouchejte dál.

Ahoj všichni, krátce po 6. hodině, jako vždycky čas na jednu aktualitu. Tentokrát aktualitu, která se týká vás všech, posluchačů Rádia Junior. V mateřských školách, na základních školách i na nižších stupních víceletých gymnázií se zakážou mobilní telefony. Tenhle zákon má platit už od září roku 2027. Jestli k tomu dojde, zatím jako není úplně jasné, nebo jestli to bude přesně jaksi od září 2027, ještě to není jako kompletně schválené, ale takhle zní návrh toho zákona. A tedy zákaz mobilních telefonů nejen během vyučování, ale i o přestávkách. Používání samozřejmě bude umožněno z nejrůznějších jaksi specifických důvodů, třeba ze zdravotních důvodů, také u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a nebo v případě, že ten mobil bude potřeba přímo pro výuku. Zní to jako velký jaksi zákon, velký zásah, ale na druhou stranu je pravdou, že používání telefonu už v tuhle chvíli ve škole nějakým způsobem upravují prostřednictvím školního řádu, a to zhruba 93% všech škol. Takže vlastně nějakým způsobem už se to vás asi i dotýkalo, že nějaká ta pravidla jste ve škole už v tuhle chvíli měli. Někde to třeba dělají tak, že mají povinnost telefon po dobu vyučování odložit na určené místo a pak se ho vezmou zpátky až po vyučování. Takhle už to někde dělají. Proč ale chtějí zakázat používání mobilních telefonů tak nějak plošněji? No, jedním z těch důvodů je, že prostě vás jakožto žáky to rozptyluje. Dalším důvodem je to, že sociální sítě přispívají k duševním obtížím. Na druhou stranu výzkumníci z Masarykovy univerzity zase provedli analýzu, která naznačila, že tady ty zákazy prý nevedou k lepším výkonům ve škole, ale nechrání například před kyberšikanou nebo závislostí na sociálních sítích. Děti ve školách se zákazem mobilu měly prý stejnou nebo podobnou míru symptomů online závislosti i podobnou míru zkušeností s kyberšikanou jako děti ve školách bez zákazu. Zkrátka, to, kdy přesně se to zavede, ještě není jisté, a ani to, jestli to bude ve výsledku úplně ku prospěchu. Co si o tom ale myslíte vy? Je nesmysl mobil zakazovat? Nebo vás samotné to třeba nerozptyluje? Napište mi na radiojunior@rozhlas.cz, jak to vidíte vy. Teď už Yes Brothers a Raj tiše zhasíná.

0: Bebek, Rádia Junior.
1: Dneska jsem se ostatně skoro jako vždycky nemohl rozhodnout, který z těch vtipů zařadit. A tak pro vás mám hned tři takové ty klasické pepíčkovské vtipy, jo. Tak máma volá na Pepíčka a říká: Pepíčku, neskákej do toho bazénu, že tam není voda. A Pepíček na to: To nevadí, já stejně neumím plavat. Nebo třeba tenhle. Pepíček prosí tátu: Tati, kup mi buben. A nekoupím, budeš mě rušit při práci. Ne, neboj, já budu bubnovat, jenom když budeš spát. No a do třetice. Prý, Pepíčku, kde máš úkol? Nemám, snědl mi ho pes. To je teda fakt hloupá výmluva, Pepíčku. Ne, vážně, přísahám. Dalo mi to strašnou práci ho k tomu přinutit. Tak snad vás aspoň jeden z těch tří vtipů pobavil, aspoň trochu jako mě. Ellie Goulding, píseň Burn, s tou budeme pokračovat a za chviličku se vrátíme k tomu létu a k prázdninám. Jak dlouhé prázdniny máme u nás ve srovnání s ostatními státy? O tom za okamžik.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěří hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

Už za 8 dní začínají velké letní prázdniny. Říká si jim velké, ale jsou dostatečně velké. Na to jsem se ptal sám sebe a tak jsem zjišťoval, jak jsou na tom třeba okolní státy. Tak pojďme hezky po pořadě. U nás v Česku máme letní prázdniny nějakých 9 týdnů. Stejně to mají třeba na Slovensku, v Polsku nebo v Rakousku. Jo, takže v těch nejbližších zemích to mají opravdu velmi podobně. Jsou ale v Evropě země, které mají letní prázdniny o dost delší. Věděli jste to? Tradičně jsou to takové ty jižní státy. Třeba v Itálii mají děti až 14 týdnů. Ve Španělsku 13, v Řecku 12, v Bulharsku dokonce až 16 týdnů. Tak tam šli opravdu hodně, hodně daleko. Na druhou stranu teda nutno říct, že existují i země, které mají letní prázdniny o dost kratší než u nás. Třeba v Anglii je to nějakých 7 týdnů a v Německu a Nizozemsku dokonce jenom 6, což oproti těm našim 9 týdnům najednou zní jako dost děsivě. Ještě jsem ale koukal, kolik dní nebo vlastně kde se vůbec do školy chodí nejméně a nejvíce za celý rok, jo? Když se do toho započítají všechny prázdniny. Tak si představte, že nejméně dnů během roku chodí děti do školy ve Francii a to je jenom 162 dní. U nás je to nějakých 194, což je poměrně podstatný rozdíl, ale celosvětově hodně času tráví děti ve škole třeba v Japonsku, tam je to o nějakých 7 dní více než u nás. A v Izraeli je to dokonce, počkejte, teď bleskovým přepočtem, o 23 dní více než u nás v Česku. A to už si myslím, že je taky hodně. Dokonce existují průzkumy, které ukazují, že vliv toho, kolik vlastně dní strávíte ve škole, že to jaksi úplně nezáleží na kvalitě toho vzdělávání. Zkrátka někde je mnohem efektivnější chodit do školy méně, a třeba si tu látku připomenout doma, než naopak. Co si o tom myslíte vy? Napište mi o tom na radiojunior@rozhlas.cz. Teď už Rihanna, friend of mine, no a za chviličku mrkneme na píseň z hitparády.

0: Takže krásné dobré ráno, máme těsně před 6:30, no a před námi už je song z hitparády. Já si jenom dovolím připomenout, že do naší hitparády se můžete zapojit nejenom tím, že budete hlasovat pro svého oblíbeného zpěváka, zpěvačku, kapelu, ale třeba nám můžete dát i tip na novinku do hitparády. I takové z vás, jak si odměňujeme. Po případě se můžete zapojit také do postřehovky a v každém dílu zazní taková otázečka, kterou když správně zodpovíte, tak můžete vyhrát nějaký ten merch od zpěváků a zpěvaček z naší hitparády. Tento týden je fakt zajímavá otázka. Která hvězda z našeho žebříčku vyrůstala na plantáži, kde se pěstovaly vánoční stromky? Pokud tušíte, tak nám to rozhodně napište. Více informací o hitparádě najdete na našem webu radiojunior.cz a vzálož si hitparáda. No ale teď už nám jednu z novinek představí Klárka Nováková.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.

0: o náročnějších tématech. Pavel chodil do skauta už od 8 let a dokonce se z něj stal i instruktor čekatelských kurzů pro budoucí vedoucí. Co na kurzech přednáší? Přepadl i jeho někdy strach a smutek, když byl na skautském táboře? Poslechněte si náš rozhovor a hned to budete vědět. Těšte se i na veselé historky ze života s violončelem, které má občas vlastní hlavu i rozměry. No a teď už si užijte jeho nejnovější pecku, kterou ocení všichni, kdo míří na letní tábory. Pavel Čadek, Strach.
1: Ferdo, co to máš ve stanu?

0: Tak třeba i pro tuhle píseň můžete hlasovat v naší hitparádě, tak na to mrkněte na našem webu radiojunior.cz. No a teď už další nový díl pořadu Žili byli od Káti Perglové, tentokrát o náčelníkovi jménem Sedící bík, tak přeju fajn poslech.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žil byl jednou jeden náčelník kmene Lakotů, Sedící bík. Náš hrdina přišel na svět někdy kolem roku 1831 na rozlehlých travnatých pláních dnešního amerického státu Jižní Dakota. Původní obyvatelé Severní Ameriky, kterým se u nás někdy říká Indiáni, se dělili do různých národů a skupin. Ty nejznámější skupiny se označují jako kmeny. Měli své pojmenování, zvyky i jazyk. Často mezi sebou bojovali. Sedící bík patřil k Lakotům. Jejich kočovné kmeny se přesouvaly z místa na místo. Stěhování se nebáli, protože jejich tábory šly celkem jednoduše zbalit. Místo domů měli týpí, což je takový překvapivě prostorný a velký stan z dřevěných tyčí a bizoních kůží, které odolaly dešti i vlezlému prérijnímu větru. Život Lakotů byl spojený slovem bizonů a s přírodou, kterou měli ve velké úctě. Měli své barvité legendy a vyprávěli si magické příběhy. Důležitou osobou v každém kmeni byl náčelník, kterým se stal i sedící bík. Jako malý se ale jmenoval jinak. Indiáni nedostávali jména z kalendáře, jako to děláme my dnes. Jméno se mohlo volit podle nějaké povahové vlastnosti, podle zvířete, jako například slavný válečník Šílený kůň, nebo podle významné události. Když se takový Indián narodil, dostal své první jméno od rodičů. Kdybyste se narodili v noci za deště, mohli jste se klidně jmenovat třeba Noční bouře. Během života se člověku mohlo jméno i změnit, když se mu třeba povedl nějaký odvážný čin. Tak co? Jaké byste si pro sebe vybrali jméno? Já bych asi byla Upovídaná pusa. Sedící bík se původně jmenoval Skákající jezevec. Později přijal jméno Sedící bizon, což se ale do češtiny začalo překládat jako Sedící bík. Vyrostl z něj zdatný bojovník, ale hlavně rozvážný duchovní vůdce a symbol odporu proti americké armádě. Když Evropané kdysi v uvozovkách objevili Ameriku, chvíli se trochu osmělovali, ale poměrně rychle se začali na novém kontinentu roztahovat. Než byste řekli bizon, měli tihle noví příchozí pocit, že jim tam všechno patří a že mají domorodí obyvatelé žít jen v malých, odstrčených oblastech, rezervacích. Některé indiánské kmeny se s tím nehodlali jen tak smířit a bojovali. Neměli sice moc šanci, i tak ale do dějin vstoupilo jejich velké vítězství v bitvě u řeky Little Bighorn. Proslulý generál Custer byl tehdy americkou armádou pověřen, aby z této oblasti vyhnal zpupné Indiány. Údajně však nedbal varování a podcenil počet i odhodlání protivníka. Spojilo se proti němu hned několik kmenů. Sedící bík měl prý před bitvou důležité prorocké vidění, tedy takovou předtuchu. Viděl americké vojáky i jejich koně padat po hlavě do indiánského tábora. To jeho bojovníky nabudilo a americké vojáky opravdu porazili. Sedící bík a jeho lidé pak před hněvem amerických úřadů prchli do Kanady. Tam se jim však nedařilo a tak se vrátili zpátky. Významný náčelník se vzdal a byl několik let držen pod dohledem. Stal se známou osobností. Historky o indiánských válkách byly tehdy oblíbeným námětem dobrodružných knih a lidé je hltali. Sedící bík se na chvíli přidal k putovní show dobrodruha Buffalo Billa, o kterém už v Žili byli byla řeč. Poutavá představení divákům ukazovala život na divokém západě. Vystupovali v nich praví Indiáni i bizoni, kteří už byli v té době v přírodě prakticky vyhubení. V duchu lakotské štědrosti a rovnosti rozdával sedící bík svůj plat často dětem a chudým. Někteří původní obyvatelé si přáli, aby Američané zmizeli, Americké úřady se začaly bát povstání a jedním z protiopatření mělo být začení sedícího býka, který měl mezi Indiány velký respekt. Když si pro něj přišli, seběhli se kolem jeho příznivci a strhla se přestřelka. Stárnoucí náčelník byl smrtelně zraněn. O necelé 2 týdny později došlo k neomluvitelné tragédii, během které americká armáda bezdůvodně zabila stovky neozbrojených Lakotů. I když už žijí běžným moderním způsobem života, snaží se potomci Lakotů i dnes udržovat staré zvyky a jazyk. Část z nich se však potýká se sociálními problémy a někteří vnímají osud svého národa jako velkou nespravedlnost. Historie hold většinou mluví hlasem vítězů a šeptá o poražených.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Velká kluci, já věřím tomu, že už se těšíte na letní prázdniny, na takové ty horké dny strávené u vody. Jenomže myslím si, že těch horkých dní bude tolik, že se možná až přejí. A tak budete občas rádi, že strávíte nějakou tu chvilku doma. No a pokud se budete nudit, tak rozhodně doporučuji poslech Hlubiny. Je to nejnovější seriál Rádia Junior z pera Terezy Verecké, kterou už znáte jako autorku Oceňovaného lyžáku. Ten jsme poslouchali asi rok, možná rok a půl zpátky. No, možná už jsou to 2 roky, ty brďo, ten čas strašně letí. V každém případě je to naprosto skvělý seriál s takovým jako hororovým podtónem. Právě z tohoto důvodu doporučujeme poslech až vám, kteří jste starší 10 let, ale já k tomu vždycky dodávám, pokud jste mladší 10 let a opravdu byste to chtěli zkusit, řekněte rodičům, jestli by si Hlubinu neposlechli společně s vámi, a myslím, že společně rozhodně zvládnete zhodnotit, jestli Hlubinu zvládnete či nikoli. Jenom vás malinko uvedu do děje, jo. Celé se to odehrává na jezeře Tichá voda, rozhodně tichá není. To jezero je díky své mimořádné průzračnosti opravdu oblíbeným místem rekreačních potápěčů i celých rodin, které tam tráví prázdniny. Vždycky v srpnu to tam prý strašně ožije. Ovšem z podvodních hloubek se sem tam ozývá pravidelný, hluboký, dunivý zvuk. Jakoby hlubina dýchala. Geologové samozřejmě říkají něco, jako že je to tektonické napětí, tektonické desky, únik plynu v krasovém podloží, no spousta prostě jaksi hezkých termínů, jenomže místní vědí své. Ostatně každý rok se na tom jezeře někdo utopí a letos se ztratil malý Vojta. Jak to s ním dopadne, tak to se dozvíte v tomto seriálu s názvem Hlubina, který si kompletně celý teď můžete klidně hned poslechnout na našich webovkách radiojunior.cz. A nebo to nechte třeba na prázdniny, až budete mít víc času. Teď už skupina Clock Clock a píseň Over. Hey.

0: Ranní pomsta.
1: Jo, jako vždycky, ve tři čtvrtě nebo krátce, po tři čtvrtě na sedm, ranní pomsta. Tak já jsem zvědavý, jestli tam na mě vůbec nějaká čeká. Dneska jsem nevyměkla a vůbec jsem se nepodíval do této obálky. Takhle, ono už to obálku moc nepřipomíná, ale jsem sám zvědavý. Tak, je tady strašný množství papíru, jako vůbec nevím, jako která stránka se týká mě nebo ne. Je vidět, že je to jako absolutní improvizace, holka a kluci, jo, protože fakt jsem se jako nepodíval do té obálky, jsou tady hned dva papíry, tak jeden na 12.6. To úplně ne, jasně, to už jsme měli, pak je tady vzkaz, který jsem psal já, pak je tady jeden vzkaz na 9.6., pak je tady vzkaz na 16.6., moment, tak, holka a kluci, je to jasný. Někdo na mě zapomněl. Tak i to se stává. Páteční moderátor či moderátorka zřejmě zapomněli dát ranní pomstu. I to se stává. Já jsem tím pádem dneska osvobozen od této milé povinnosti, pochopitelně. Samozřejmě jsem se těšil. Ale tak, když už jsem u toho, tak pojďme si říct nějakou tu zajímavost k dnešnímu datu. Máme 22. června a právě dneska v roce 1503 byla dokončena stavba Karlova mostu v Praze, jo, v roce 1503. Bleskovým výpočtem je to kolik? 523? Uf, spočítal jsem to správně, zkontrolovali jste mě, no snad jo. A znáte tu legendu? Stavba mostu byla svěřena dohledu stavebního mistra Oty a po jeho smrti pak Petru Parléři, nejvýznamnějšímu staviteli svatovického chrámu. Aby bylo prý ale dílo nejenom velkolepé, ale i pevné, tak se rozhodl stavitel přidávat do malty syrová vejce. V celé Praze jich prý ale nebylo dost a tak na králův příkaz svážili vajíčka ze všech koutů království. Jenom ve Velvarech tomu úplně neporozuměli a tak báli se, aby se vajíčka cestou nerozbila a tak je poslali rovnou uvařená natvrdo. Takže dle legendy Karlův most je jediným ze všech mostů na světě, který je stavěný nejenom z kamene, ale také z českých vajec. Jaká je realita? Je na tom něco pravdy? Takhle, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze to zkoumala a zjistili, že žádná vajíčka v Maltě Karlova mostu skutečně nejsou. Naopak dokázali, že se jedná o takzvanou římskou Maltu, jejíž receptura byla až donedávna považována za ztracenou a to s pádem římské říše. No a zjistili, že jako tahle římská Malta je skutečně jako speciální, že zkrátka připomíná vlastnosti dnešních lehkých konstrukčních materiálů, konstrukčních betonů, ze kterých se staví jaksi moderní mosty. Jo, takže dá se říct, že i takový Karlův most, i když už má tolik a tolik let, tak že je stavěn jako způsobem, který připomíná ty dnešní moderní mosty. A naopak prý, kdyby se bývala byla do Malty přidala vejce, tak by to pravděpodobně jaksi tuhost a pevnost toho materiálu dost narušilo. Dost možná by Karlův most už dneska nestál. Tak, tolik jedna zajímavost. Tak jsem se vykecal z té ranní pomsty dneska. Teď už kapela Krištof a do nebe se propadám. Říkala

0: Jak to vypadá tento týden v naší hitparádě? To se můžete přesvědčit sami na našich webovkách radiojunior.cz. Já právě teď koukám na průběžné pořadí, na to, jak vypadá vaše hlasování, a zatím ty hlasy jsou rozděleny relativně rovnoměrně až na dva jasné favority. V tuhle chvíli to vypadá, že David Málek s písní Usínám by klidně mohl se dostat ze druhého na první místo, a naopak Rebelky, Adam Sandler, Johnny, Matyvop, Honzino a Arianka s písní Tohle není love song, tak ti by se mohli propadnout o jedno místečko, tedy z prvního na druhé. Uvidíme, jak to ve výsledku bude. Takhle, je teprve pondělí, jo, takže toho času na hlasování ještě spousta a myslím si, že každý hlas se počítá. Tak rozhodně na to mrkněte. V naší hitparádě máme ale celkem 10 songů plus 2 novinky, takže hlasujte pro toho, kdo je vám zkrátka vašemu srdci nejbližší. Celou hitparádu nám teď představí v rychlosti Klárka Nováková.
1: Rekapitulace.
2: Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha, tak například na temnotu mě pomáhá.
3: Strach, tak se jmenuje první novinka od Pavla Čatka.

novinkou Opalite přichází Taylor Swift. Swim od BTS je na 10.

0: a ve 350. kole vítězí Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Matty Vob, Honzino a Arianka se singlem Tohle není love song. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Ševčíkem.
1: Ahoj a krásné dobré ráno, holky a kluci, já věřím tomu, že se vám vstává v těchto dnech opravdu krásně, no tak do začátku prázdnin zbývá 8 dní, tak jak by taky, ne, že jo? Já věřím tomu, že spousta z vás už máte na prázdniny nějaký ten plán, ať už třeba budete přespávat někde ve stanu, pojedete k babičce na tábor, že půjdete na houby, pojedete někam vlakem na výlet, navštívíte nějaké muzeum, piknik, přečtete si nějakou knížku, navštívíte zoo, hrad, zámek, půjdete na bazén, prostě spousta plánů na prázdniny. Co probereme, ale my dneska máme téma léto se blíží, což není úplně přesné, léto začalo přesně včera, ale probereme to, jak se přes léto trošku schladit a taky si řekneme takovou velmi užitečnou informaci o tom, jak se neutopit v moři. Pokud se chystáte k moři, tak se vám to rozhodně bude hodit, taková informace. Probereme také desatero bezpečného koupání, nebo snad si stihneme i říct, co je to takzvaná křeč hrtanové záklopky a jak tomu zabránit. Tak rozhodně poslouchejte, i o takovém koupání v létě si budeme povídat. Samozřejmě čeká nás taky zvídavec, budeme soutěžit s tajným zvukem. Spousta bezva muziky je nachystáno, nejdřív ale minutové zprávy. Pojďme na to.
0: Minutové zprávy.
1: V Českém rozhlase a v České televizi dnes probíhá výstražná stávka. Vyhlásila ji zaměstnanecká iniciativa veřejnoprávně s podporou odborů. Stávka se projeví na všech stanicích Českého rozhlasu s výjimkou dětské stanice Rádio Junior. Motocyklový závodník Filip Salač zabudoval na Grand Prix. Takzvaná velká cena České republiky silničních motocyklů se jezdí od roku 1950 a jde o nejslavnější závod svého druhu v Česku. Závody se jezdí na brněnském Masarykově okruhu, kde už zaznamenal první úspěch také Filip Salač. V kategorii Moto 2 měl od začátku skvěle našlápnuto a patřil k nejrychlejším jezdcům. Nakonec dojel třetí a tak se letos už po druhé dostal na stupně vítězů. Filip Salač je také od roku 2018 prvním Čechem, který se v tomto závodu dostal na stupně vítězů. A ještě k počasí, dneska nás čeká převážně polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia.

Holky a kluci, včera nám začalo léto a už v průběhu minulého týdne to bylo jasně znát. Teploty se dostávaly přes 30 stupňů Celsia. Dokonce jsem se díval, někde padaly i rekordy kolem 35 stupňů Celsia, což je jako už opravdu velké horko. A tak se asi spousta z nás v myšlenkách neustále vracíme k tomu, jak se nejlépe ochladit, jak to udělat, aby mi nebylo prostě tak hrozný vedro. No a spousta z nás sáhne po nějakém studeném nápoji, s ledem nebo po zmrzce. Jasně, to nám skutečně na chviličku přinese nějakou úlevu, dost možná vám třeba i naskočí husí kůže, jak vás to dostane, ale nutno říct, že ten efekt je ve skutečnosti velice krátkodobý a tělo se ve skutečnosti neschladí. Totiž třeba taková zmrzlina, točená nebo kopečková, to máte jedno, tak tam mívá kolem minus 5 až minus 8 stupňů Celsia. A naše tělo musí vyvinout opravdu velké úsilí k tomu, aby ohřálo tu zmrzlinu na přijatelnou teplotu. Po snězení zmrzliny nebo vypití studeného nápoje se tak rozjedou trávící procesy a naše orgány se ve skutečnosti začnou zahřívat. To byste asi netypli úplně, že? No a tak co dělat pro to, abychom se ochladili? Jde to přesně jako proti takové běžné logice. Prostě dát si teplý nápoj. Totiž ten rozšiřuje cévy, vnitřní teplo aktivuje potní žlázy a tělo se tak pocením začne ochlazovat. Jak známo, pocení je jako jediný mechanismus, který má naše tělo k tomu, abychom se jaksi nepřehřívali. Organismus se tak přirozeně udržuje v chladu. Horký čaj pro horké počasí je tak ideálním řešením pro ochlazení organismu. Je to mimochodem velice staré moudro. Národy, které žijí v tradičně horkých zemích, tak to aplikují jaksi dlouhá staletí. Dokonce je známo, že v Číně tenhle trik znají už více než 5000 let. A ještě bych teda s dovolením dodal jednu věc. A to, že ne všechny teplé nápoje patří mezi ty, které vám jaksi v tomhle smyslu prospějí. Tedy, že se díky nim ochladíte. Třeba taková káva nebo horká čokoláda tak rozhodně nefungují. Jo, ten teplý nápoj musí být skutečně nějaká jako vysloveně tekutina, takže nejlépe třeba čaj. Jo? Tak, tolik jedna zajímavost o tom, jak se v horkých letních dnech trošičku ochladit, a to díky horkému nápoji, horkému čaji. Teď už Imagine Dragons s písní Monday, to se nám dneska k pondělku hezky hodí, a za chviličku si uděláme takovou malou soutěž.

0: 7 hodin a 11 minut k tomu, tak to je pravidelný čas v ranním restartu dát si jednu malou soutěžičku. Holky a kluci, určitě jste zvědaví na to, o co budeme soutěžit. Mám tady pro vás jedno hezké CDčko od Čiperků a jejich kamarádů. To CDčko vydali Čiperkové k 10 letům na hudební scéně, tak najdete tam celou řadu bezva písniček, ale nejenom od Čiperků, ale také od Lumpíny, od Ani Po a Psa. A taky od Rebelek, takže všichni tam mají nějaký svůj podíl, i když Čiperkové koukám, že tady mají 14 písniček, Lumpína 3, Áňa Po a Pes tady mají 4 a Rebelky celkem 2 písničky. No tak je to asi dost našlapaný CDčko, který teď můžete vyhrát. A to celkem jednoduše. Stačí odhadnout správně, co vydává následující tajemný zvuk. Nejdřív se ho dobře poslechněte, pak si řekneme více.
1: Tajemný zvuk.

No, zní to možná i trošičku protivně, záleží na tom, jak moc nahlas jste si to pustili nebo do sluchátek třeba. V každém případě, pokud tušíte, co tohle bylo za zvuk, tak volejte právě teď na telefonní číslo 800 199 199. Je to linka bezplatná k nám sem do studia, dovoláte se přímo mě, takže se spolu domluvíme. A jinak teda ještě jsem zapomněl zmínit, že linka je bezplatná, neutratíte ani korunku, takže opravdu můžete jenom získat. Dneska soutěžíme o CDčko, čiperkové a kamarádi, tak pojďte na to.

0: Petr Komínek nám dospíval ve vysílání ranního restartu Rádia Junior píseň Pryč. No a vzhledem k tomu, že píseň už je pryč, tak s námi už je tady Honza na telefonu. Honzo, ahoj. Haló, slyšíme se? Jseš tam? Jo, čus, ahoj. Honzo, jak se ti vstává takhle s tím vědomím, že za 8 dní začínají prázdniny?
1: No, teda jsem rád, že už konečně skončí škola.
0: to jsi řekl tak jako až otráveně teda, Honzo. Takhle, víš, co bude na vysvědčení?
1: No, to netuším, ale myslím si, že teda horší než pololetí.
0: Horší než pololetí to bude. Takže se ti to nepodařilo úplně dotáhnout. No nevadí, no tak jako není všem dnům konec, že? Příští rok je taky příležitost mít nějakou tu hezkou známku. A jenom se ptám, co, do které třídy chodíš? Do kolikáté?
1: Do čtvrté.
0: Do čtvrté, dobrá. Tak jo, tak pojďme zasoutěžit. Ty soutěžíš o CDčko Čiperkové a kamarádi, takové hudební CDčko, na kterém se podíleli třeba i Lumpína nebo Rebelky. No a takhle nám zněl ten tajemný zvuk. No a to mám ve sluchátcích, takže mně je to trošičku protivný, ale co ty na to, Honzo? Co by to mohlo být podle tebe?
1: Mohl to být holící stroj, nebo kartáček, ale spíš ten holící stroj.
0: No tak se rozhodni, holící stroj nebo kartáček?
1: Holící stroj.
0: Dobrá, tak jo. Pojďme zjistit, jestli to tak je. Byl to skutečně holící strojek. Ale tam víš, že já jsem to dneska nechtěl natahovat. Honzo, samozřejmě, byl to holící strojek, takže CDčko je tvoje, vyhráváš. A to znamená, že docela jako dobrý start toho rána, ne?
1: Mm-hmm.
0: Že jo, že je to fajn, takhle něco po ránu vyhrát. Takhle, jo. Honzo, přiznej se, ale máš ještě dneska vůbec na čem CDčko přehrát? To je jako zásadní otázka, že jo?
1: No, jo,
0: mám máte, super.
1: Rádio, kazeťák, gramofon, CDčko.
0: Jo, ty brďo, tak to máte úplně všechno doma.
1: A tak dále, prostě, a USB ještě na...
0: Úplně všecko. Honzo, a ty jsi říkal, že máte i gramofon, jo?
1: No, jasně.
0: Fakt, a posloucháte gramofonový?
1: Mám tady desek a gramofon.
0: Jo, a umíš to jenom jako vyměnit?
1: Já mám v podstatě multifunkční rádio.
0: Jo, takhle, takže to je jako všechno v jednom.
1: Jo, to rádio je rádio, přes Bluetooth to jde zapojit, potom je tam USB, kazeta.
0: Přibrďo, ty jsi teda technický čaroděj, čověče.
1: Gramofon. CDčko a tak.
0: Jo, to se přiznám, Honzo, že vůbec si nedokážu představit, jak taková věc, která kombinuje všechno dohromady, jako může vypadat, ale tak evidentně s ním máš zkušenosti. A dobrá zpráva, že teda máš CDčko, kde přehrát, to je naprosto zásadní. A ještě se tě zeptám, ještě Honzo, teda máš nějaký plán na léto? Jako víš, co tě čeká? Jestli bude nějaký tábor?
1: No, první 3 týdny vím, co mě čeká.
0: A to bude co?
1: Teda asi, ale potom už nevím.
0: A co to bude, teda první 3 týdny?
1: Jo, tak první 3 týdny. První týden pojedu na Lipno, potom na Jernoseky, na jachtařský tábor. A potom na dětskou univerzitu.
0: Ty brďo, to zní jako super plán. Takže na 3 týdny máš takzvaně narváno, že jo? A pak se uvidí. Pak by to chtělo dát si chviličku nohy nahoru, viď? A odpočinout si o těch prázdninách taky, že jo?
1: Jo.
0: Tak jo, Honzo, já tě nebudu trápit. Moc díky za soutěž, prosím, vydrž mi vteřinku na telefonu, předáme si ještě adresu. No a holky a kluci, samozřejmě zítra touhle dobou soutěžíme znovu, tak si nás opět nalaďte.

Holka, kluci, už za chviličku začínají prázdniny a tak samozřejmě startuje i takové to zasloužené volno po celém roce, kdy chodíte do školy, poctivě se učíte, píšete nejrůznější písemky a podobně. To volno je rozhodně zasloužené. Na druhou stranu si říkám, že během prázdnin člověk spousta těch znalostí zapomene, což je jako obrovská škoda. A nechci tím říct rozhodně to, že byste se přes prázdniny měli učit, jako to v žádném případě. Ale na druhou stranu je jako super si uvědomit jednu věc. Přes prázdniny, zvlášť přes ty letní, máte opravdu spoustu volného času. Jo? A ten můžete nějakým způsobem využít. Třeba tak, že přečtete nějakou knížku, kterou třeba použijete do čtenářského deníku, nebo se naučíte nějakou úplně novou dovednost, kterou jste zatím neuměli, třeba se naučíte vařit, nebo hrát na nějaký hudební nástroj, nebo začnete třeba víc sportovat, nebo prostě cokoliv, co vás jako může bavit. Já jsem třeba jedno léto a dodnes tomuto létu vděčím za svoji schopnost jak si mluvit anglicky, protože jedno léto jsem se prostě hecnul a každý den jsem asi hodinu věnoval tomu, že jsem se učil angličtinu. A opravdu do dneška z tohoto dvouměsíčního snažení v podstatě čerpám, protože tak ne, že bych se to nenaučil ve škole, ale prostě jako pak mi to v té škole šlo mnohem lépe, měl jsem mnohem větší slovní zásobu v té angličtině a šlo mi to zkrátka víc po másle. Takže třeba i takhle můžete využít svoje letní prázdniny a ten čas jako si investici do budoucna, dalo by se říct. Ale samozřejmě, taky si odpočiňte. A teď už Sebastian, píseň Můza.

0: haló, máme pro vás skvělou zprávu.
1: Jo, jakou?
0: Rádio Junior vysílá 1. července ve 20 hodin pohádku Pipi dlouhá punčocha.
1: Pipi? Počkej, to je ta pihatá holka, co má dva rezavé copy a bydlí sama ve vile Vilekule jenom s koněm a opicí?
0: Jo, to je ona, moje oblíbená pohádková postava. Pipi má taky velikou sílu, klidně by tě zvedla nad hlavu.
1: Tak to bych teda nerad. Ale za to si rád poslechnu, jak se bude hrát na píditele.
0: Já taky. Na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas bude Pipi od 1. července po dobu 56 dní. Jupí!

Pojďme na to. Už vás někdy bodla vosa, včela nebo třeba sršeň? Alespoň jedno žihadlo za život dostal nejspíš každý. Kdy zůstane žihadlo v ráně? Jak ho správně vyndat a co první pomoc po útoku bodavého hmyzu? Včely, vosy i sršně patří do řádu blanokřídlých a jejich bodnutí má obvykle jen místní příznaky na kůži a sliznici. Vždy ale záleží na místě bodnutí a také na tom, koho přesně hmyz bodne. Co je pro zdravého dospělého člověka maličkost, může být rizikem pro miminko nebo alergika. Kritickými místy pro vpich jsou třeba ústa, rty, oči, zkrátka celá oblast obličeje a krku. Proto v létě dávejte velký pozor při jídle. Při bodnutí hmyzem dochází k vstříknutí jedu do těla. Běžným projevem je zarudnutí a menší otok, místo nás bolí a svědí. Alergický člověk má však reakci daleko horší. Má dýchací problémy, značně oteče, může zvracet i omdlít. Měly by mu být ihned podány léky proti alergii nebo vpíchnuto do svalu adrenalinové pero. A samozřejmě by měl být převezen k lékaři. Od koho bodnutí bolí nejvíc? Většina lidí se shodne na tom, že od sršně. Nejspíše proto, že jde o velký druh hmyzu a má jedu více. Rozhodně ale jeho jed není nejsilnější. Nepříjemně bolestivé je i bodnutí včely. Asi více než to vosí. Vosa píchne a odletí. Jedu se pod kůži nedostane tolik. Včela má však jedu hodně a žihadlo navíc zůstává v ráně kvůli zpětným háčkům, které v kůži uvíznou. Žihadlo se ze včely vytrhne spolu s jedovým váčkem a kusem vnitřností a včelka za pár okamžiků umírá. U nás to má však takto pouze včela medonosná, která je ale zároveň nejrozšířenější. U našich ostatních samotářských druhů včel žádné zpětné háčky nejsou a mohou bodat opakovaně. Naopak některé sociální vosy z Jižní Ameriky mají háčky také a fungují stejně jako včela medonosná. Proč u některých druhů blanokřídlého hmyzu z podřádu žahadlovitých dochází při útoku k tomuto sebeobětování? Takzvaný sebevražedný způsob obrany si mohou dovolit jen vysoce sociální druhy hmyzu, které žijí v obrovských koloniích a jedinec tu nemá velkou hodnotu. Jedna smrt není pro hnízdo ztrátou a naopak silná negativní vzpomínka, kterou získá pobodaný živočich, může mít velký přínos pro celou kolonii. Včely medonosné mají velká hnízda plná larev a chutného medu. Proto se u nich vytvořil evolucí tento znak, který se přidá k bolestivému jedu a slouží k větší obraně hnízda. Jedový váček na žihadlu z háčky, které zůstane v ráně, totiž ještě několik minut pumpuje jed do místa vpichu a celkový účinek útoku je daleko silnější. Navíc všechny včelí dělnice jsou příbuzné a mají stejnou matku, takže jejich geny přežijí i po jejich smrti. U samotářských druhů hmyzu by samozřejmě tato oběť nedávala smysl. Hmyz musí bránit hlavně sám sebe. A jak tedy na vyndání žihadla? Žihadlo včely medonosné se musí vytahovat velmi opatrně právě kvůli jedovému váčku. Ideální je ho seškrábnout tupou stranou nože nebo nehtem. Rozhodně ale nevytahovat pinzetou nebo prsty, jinak váček zmáčknete a do rány se dostane více jedu. Pak je dobré místo v pichu ošetřit. Protože složení jedu je u včely a vosy jiné, radí se po útoku vosy přiložit cibuli nebo citron a u včely naopak potřít mýdlovou vodou nebo jedlou sodou. Vždy je ale dobré v pich ledovat. Tak. A tajemství žihadel je odtajněno. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jak je to s žihadly a bodavým hmyzem někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Teď už se podíváme do Mariánských lázní. V předešlých dnech patřila tamnější kolonáda a blízká galerie a kulturní centrum právě v Mariánských lázních nejenom lázeňským hostům, ale především čtenářům a lidem, kteří mají rádi knížky. Od čtvrtku do neděle tam probíhal 7. ročník literárního festivalu Knižní lázně. Letos byl program zaměřený i na školáky, a tak rozhlasová kolegyně Michala Vetešková za nimi přijela se svou dílnou Malého novináře a natáčela tam s nimi mimo jiné i reportáže. Teď si můžete poslechnout, jak zněla jedna z nich.
1: V galerii Marienbad bylo 12 dětí na dílně Malého novináře. Učili se správně dýchat anebo také artikulovaně mluvit.
2: Vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu.
1: A když se tato dílna opakovala v pátek na kolonádě, tak se k jiným dětem přidali i náhodné kolem jdoucí a spolu s nimi zjistili, jak vypadá práce reportéra.
3: No mě zaujal tenhle ten program a že jsou ty děti strašně šikovné. Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí, protože mi to opravdu zlepšilo den.
4: Já jsem tu jako doprovod tady kamarádce, ale jsem taky ráda, že jsem se připojila, protože jsem se dozvěděla taky něco novýho.
1: Na festivalu v Knižních lázních je nejen tato dílna, ale i workshopy o čtení, mediální gramotnosti a třeba vydávání knih. A na jednu takovou jsem se zašel během čtvrtka podívat.
5: Ahoj Veroniko a Věro, já jsem si všiml, že tady byly nějaké rozložené knížky. Mohu se zeptat, proč jste přijeli do Mariánských lázních?
6: No přijeli jsme na Knižní lázně, jednak tu budeme mít na kolonádě náš stánek s výběrem dětské literatury a teď jsme tu měli prezentaci knížek, které se věnují složitým tématům, jako je třeba rozvod, šikana nebo třeba smrti.
5: Věrko, jezdíš do Mariánek ráda?
7: Do Mariánek jezdím moc ráda, je tady vždycky bezvadná atmosféra, hezké prostředí a prima nálada, jo.
5: A vy jste tady prezentovali všechny vaše knížky, které vydáváte?
6: My tu prezentujeme hlavně knížky, které prodáváme v našem knihkupectví a mimo to i knížky, teda, které vychází u nás v nakladatelství Verzone.
5: A myslíte si, že jste nějakou knížku popsali nejlépe a prodali nejlépe?
6: Těžká otázka.
7: My
6: je máme rádi všechny, které nabízíme, tak vždycky je to pro nás radost je prezentovat.
5: A Věrko, jaký je smysl tvé práce?
7: No, to je teda rozdávat jako tu dobrou náladu nebo to štěstí z toho čtení, aby mělo to zásah jako a ovlivnilo to ty děti a tu radost ze čtení, jako oni si odnesli do svého života a po naučení z těch knih.
1: No a během pátečního odpoledne a celého víkendu se budu procházet po kolonádě, budu popíjet minerální vodu, křoupat lázeňské oplatky a prohlížet pestrobarevné knížky na stáncích. Pro Rádio Junior Fabián Michael Mareš.

Přátelé, za chviličku vám začínají letní prázdniny a tak se určitě těšíte k babičce, na tábor, stanovat nebo možná jedete třeba i k moři. No a mně se v tomhle kontextu vždycky vybaví takový ten děsivý scénář, že se jde člověk zaplavat do moře a najednou ho proud začne unášet dál a dál od břehu. V tu chvíli mimochodem, i kdybyste byli Michael Phelps, tak se ke břehu nedostanete. Kdybyste nevěděli, tak Michael Phelps je asi nejlepší plavec všech dob. Co ale s tím, když se něco takového skutečně stane? Přátelé, já to zjišťoval a mě samotného to totiž jako zajímalo a je to poměrně jednoduché. Dobře poslouchejte, tahle rada vám možná někdy zachrání život. Když vás voda vyplavuje na širé moře, znamená to, že jste se ocitli v takzvaném zpětném proudu. Jednoduše řečeno, voda, která se v podobě vln dostala k pobřeží, tak musí někudy odtéct. A právě tomu se říká zpětný proud. Poznáte ho mimochodem tak, že je to takový ten pruh vody, kde se netvoří bílá pěna na vršku vlny. Jo? No a co v tu chvíli teda dělat? Plavte podél pobřeží a nikoli přímo k pobřeží. Totiž za chviličku se dostanete mimo ten zpětný proud a zpátky tedy do míst, kde vás voda bude táhnout ke břehu a to v tu chvíli fakt chcete. Takže zhrnutí, pokud vás voda táhne na širé moře, musíte plavat chviličku podél břehu, abyste se dostali mimo ten zpětný proud. Pamatujte si to, je to fakt důležitý. No a za chviličku ještě takové desatero bezpečného koupání.

0: Holky a kluci, teď ještě k tomu zmiňovanému desateru bezpečného koupání, protože věřím, že přes prázdniny se všichni těšíte na nejrůznější koupaliště, možná se někdo budete koupat i v moři nebo v nějaké zátoce třeba. Ale pojďme probrat 4 základní rady, které rozhodně dodržte úplně vždycky. Nikdy nechoďte se koupat sami. Vždycky jděte s někým. Nejlépe s vašimi rodiči nebo s někým dospělým, zodpovědným, s někým, kdo zkrátka třeba umí plavat, jako i tam, kde nedosáhne. Za druhé, nikdy neskákejte do vody tam, kde to neznáte. Něco jiného je, když jste na bazénu a je to tam třeba výslovně dovoleno, jsou tam skokanské můstky a podobně a je zřejmé, kolik je tam vody a vidíte prostě, do čeho skáčete. A něco jiného je, když jste třeba v nějakém přírodním koupališti, na nějakém jezeře, rybníce nebo třeba u nějakých skal u moře, nikdy nevíte, co v té vodě vlastně je, jo? Jestli zrovna v tom místě, kam chcete skočit, nevystupuje nějaká skála, která je jaksi větší, než byste čekali, teď se o ní můžete jako zranit nebo třeba i vážně, takže opravdu nikdy neskákejte do vody. Zároveň se doporučuje neplavat hned po jídle. Vždycky si máte nechat alespoň hodinku odstup. Ten důvod je jednoduchý, kdyby se vám udělalo špatně ve vodě, no tak to může mít jako fakt nebezpečné následky. No a ještě si dovolím jednu věc zmínit a to je neplavat nebo neskákat do vody ve chvíli, kdy jste jako rozpálení ze sluníčka. Zní to jako zvláštně, protože asi chcete jít do vody ve chvíli, kdy prostě je vám jako horko, ale na to opravdu pozor, člověk by se přesně z tohoto důvodu měl nejdřív osmělit, jak říkají vždycky prarodiče. Hele, já musím jako postupně, já do té vody nemůžu jen tak skočit, že vy letíte a skočíte do té vody. Není to úplně dobrý, protože ten teplotní šok z chladné vody může vytvořit takzvanou křeč hrtanové záklopky a já jsem třeba osobně o tom slyšel poprvé až před 2 lety, ale je to poměrně častý důvod úmrtí nebo lépe řečeno utonutí ve vodě. Ta křeč hrtanové záklopky fakt není sranda. V momentě, kdy jste jako hodně rozpálení a skočíte do studené vody, třeba i nečekaně, dost často se říká, že ten důvod je právě to, že je to jako nečekaný kontakt s tou vodou, dost často na obličeji, na rtech, v puse, tak se stane to, že zkrátka se vám sevře hrdlo a najednou nemůžete dýchat. Jste normálně při vědomí, všechno jako cítíte, jako vidíte, ale nemůžete najednou dýchat. No a ta křeč většinou sama přejde, ale někdy u některých lidí to vyvolává jako takovou paniku, že prostě to dojde až do toho stavu, kdy jako omdlí. Jenomže když omdlíte a jste ve vodě, tak prostě se můžete fakt lehko utopit. Na to fakt strašně pozor. Takže ať je vaše koupačka prostě zábava a ne úplně nějaká jako tragédie, tak rozhodně myslete na tyhle rady, které jsme si teďka rekapitulovali. Pojďme si dát ještě hitparádu, přátelé, ať zjistíme, pro které písně můžeme tento týden hlasovat.
1: Rekapitulace. Strach je normální. A nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš. A promluvit si o něm, to je odvaha. Tak například na temnotu mě pomáhá.
2: Strach, tak se jmenuje první novinka od Pavla Čatka.

novinkou Opalite přichází Taylor Swift. Swim od BTS je na 10. místě.

0: ve 310. kole vítězí Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka se singlem Tohle není love song. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Tohle bylo ovšem pořadí minulého týdne, jak to dopadne tento týden je opravdu jenom na vás, tak můžete opět hlasovat na našem webu radiojunior.cz. A už jenom stihnu zmínit, že za chviličku je tady malá pohádka a odpoledne v klubu Rádia Junior se na vás tentokrát těší Janča Richterová. Holky a kluci, to je vše z dnešního rána, já se na vás budu těšit zase ve středu. Tak čus, ahoj.
3: Rádio Junior, pohádka.
4: Krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem.
5: Na horách jsem ještě nikdy nebyl. Tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne.
4: Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm: seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
5: Nic jiného tě nenapadlo. Ještě bychom měli mít lovecký salám. Kdybychom se setkali s medvědem a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina.
4: A co takhle třeba lyže?
5: Úplně jsem zapomněl. Ty musíme koupit nejdřív.
4: Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem.
6: Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau.
4: Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa. Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky.
6: Dobré chutnání, sportovci, mňau,
4: ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně.
6: Mňau, rozhodl jsem se, že pojedu taky. Mňau, co v Praze o prázdninách, že?
4: Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči.
7: Krásně je na horách, zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal.
4: A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit, vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě.
6: Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos, neslyšeli jste, že tu řádí yeti?
7: Co je to za zvíře? Zajímala se Káťa.
6: Kde pak zvíře? Yeti je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín.
4: Minulý týden zboural 2 horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta. Poroučela se horská služba. Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který tříčlenou delegaci vedl, se zdvořile uklonil. Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne. Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení.
7: Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku.
5: Tak dost, zlobil se Škubánek. Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku.
8: Já ti dám pro kočku,
4: šklebil se Luciáš pod fousy.
8: To bude zábava pro kocoura a kapitální. Mňau, to si piš.

0: Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo.
1: Vždyť je to Škubánek!
0: Ale byl to jen křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil obět kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další. Malý, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen kocour se šklebil. Plán se mu zdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru. A to už se ozval Vepřík.
2: Prosíme, rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku.
0: Káťa upadla do rozpaku.
1: Co mám dělat, když jsou všichni stejní?
0: V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu.
1: Vždyť je to Škubánek,
0: vykřikla Káťa a Vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Bodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo.
2: To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího.
0: Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků.
3: Já jsem Yeti, jak Yeti,
0: prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka.
3: Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka.
2: Jsem. A opravdu náhodou.
0: Špitnul Škubánek.
3: O, to je můj sen.
0: Rozářil se Yeti.
3: Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta. Budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši.
0: Yeti si hodil sáňky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen.
3: Tohle teď bude naše království, sliboval obr. Když budeš hodná, Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu.
2: Musím vás zklamat, pane Yeti.
0: Osmělil se Škubánek.
2: Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval. Jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek.
3: Tak ty jsi mě chtěl napálit.
0: Začal vyvádět Yeti.
3: Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný. Já jsem tak rozzuřený.
0: A mlátil kolem sebe tlapami, popadl ohromnou sekiru a zaburácel.
3: Teď se těš, nadělám s tebe sekanou.
0: Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na 2 kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, Škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Yetiho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden.
2: Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet.
0: Nabídl mu Škubánek a zapálil v krbu. Yeti mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Yeti mu zbíhaly sliny.
3: Mňám, mňám, to je dobrota. Něco takového jsem ještě nejedl. Mňám, to je báječné. Dej mi ještě.
2: Takový velký a neumí poprosit,
0: napomínal ho Škubánek a předvedl Yetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli, a než dojedli celý věnec, uměl Yeti i lehni a sedni a dávat pac. Když špekáčky došly, obr zesmutněl.
2: Víš co?
0: Navrhnul Škubánek.
2: Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčků, kolik budeš chtít.
0: A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala Škubánka, ale že byli všichni oblečení za Škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek.
1: Pomoc! Zachraňte záchranou službu!
0: Volala Káťa.
2: Už běžím!
0: Halekal Škubánek, který seděl Yetimu na ramenou.
2: Tohle je můj kamarád Yetík. Neboj se, už je ochočený.
0: Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Yeti a dával mu pac.
2: Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby,
0: oznamoval Škubánek.
2: Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Jetíku, turisty už necháš na pokoji.
3: Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád.
0: Omlouval se Jety.
3: Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam.
0: A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla škubánka, Jety dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

vydá kohout, proč a nač? Že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž. Když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout. Ono tu vlastně o nic nejde, než o ten fíl.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chop se kije.

0: kluci, vítejte v mé, tedy Ušo nově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, Ušo une.
0: Jo, co to je?
2: Mně se zdá, že... Ale víte co? Jen to pěkně sami uhádněte.
0: Ušounova hádanka.
2: Tak kamarádi, koho pak to slyšíte?
0: Už je to jasné, já už vím, je to, řekneme to pěkně spolu. Je to 3, 2, 1, čert! Já se asi myslím, že se teda trošku bojím.
2: Ale Ušoune, neboj se.
0: Jo, tobě se řekne, neboj se, jenomže já se přece jenom bojím.
2: Neboj, je to čert, ale to je jenom Belza. Jeden bezva čert, kterého já dobře znám. Seznámili jsme se v loni na Mikuláše. Pozvala jsem ho k nám do školky na návštěvu. Nejdřív přijít nechtěl, protože ho učili, že nahoře na zemi máme moc čisto a zimu a tak, ale nakonec jsem ho přemluvila.
0: Aha, tak je to opravdu tvůj kamarád.
3: Ahoj Jano, ahoj Ušoune. Starší čerti měli pravdu, máte tu zimu a moc čisto. Nevím, nějak se mi to tu nelíbí.
2: Víš co, Belzo, zaspívám ti tvou oblíbenou písničku a třeba se to vylepší.
3: Zkusit to můžeme.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Čáry máry, čertovi gatě, síra smrdutá. Čáry máry, čertovi gatě, síra smrdutá.
2: Koukám, že už je to lepší, co, Belzo?
1: Máš pravdu, ušaté strašidýlko. Už se mi to tady začíná líbit. Zpívání a tancování, to já mám moc rád. Ale ty se mračíš jako čert.
2: No, protože se pořád ještě trošku bojím, abys mě neodnesl do pekla. Já totiž trošku zlobím.
1: Je, Ušounku, to tvoje zlobeníčko na peklo není. A navíc, já tu nejsem služebně, jsem tu na návštěvě.
0: Přesně tak, ale víte, co mě zaujalo? Jak Belza říkal, že se mračíš jako čert? To se říká a mě by zajímalo, co se ještě říká a je v tom slovo čert. A to bude náš dnešní úkol.
2: Ušounův úkol. No tak dobře, úkoly to mně jde. Tak nejdřív si řekneme, co se říká a pak si vysvětlíme, co to znamená.
0: Tak mračíš se jako čert, tedy znamená, že se mračíš jako vážně strašně moc.
2: Jo, no to jsem byl já. Ale pozor, taky se říká nečerti se.
0: A to znamená nerozčiluj se.
2: No a taky se říká, že se venku žení všichni čerti.
0: A to znamená, že prší a je bouřka a že je prostě hodně, hodně špatné počasí.
1: A pak se taky říká, čert ví proč. A to znamená co?
0: No, to znamená, že nikdo neví proč.
2: Přesně tak. A víte, že čert ví proč se i zpívá?
0: Já vím. A navrhuju si tuhle krásnou písničku hned pustit.
2: Jo.
1: Já samozřejmě souhlasím.
2: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku, ve které je dneska na návštěvě super čelt Belza, kterého jsem se nejdřív šíleně moc bál, ale už se ho nebojím, protože je to náš kamarád.
1: Najednou.
0: No, už se prostě nebojím. A navíc se těším na pořádné čertí cvičení, které nás teď čeká.
1: A to já taky.
0: Ušou novo cvičení.
1: Tak, Belzo, budeš předcvičovat?
2: Kdo jiný? Tak jdeme na to, ne?
0: Jdeme.
1: Taky jsem připravená.
2: Nejdřív si procvičíme pusu, abychom dokázali dělat jako pořádný čert.
0: Jo, jasně, jdeme na to.
2: Pěkně ušoune, ty bys byl super čert.
0: No, děkuju, Janě, tobě to teda ale taky šlo, no.
1: Já taky děkuju.
2: Janí, tobě to taky jde, úplná čertice. Nechcete se mnou vyrazit do pekla?
0: Do pekla? Ne, nám se líbí ve školce, ale baví nás s tebou cvičit. No, tak co bude dál?
2: Teď si představte, že musíte někoho odnést do pekla a už je v pytli. Máte jako pytel a ten si jako hodíte na záda. Tak, paráda. A hříšník se vám vrtí, tak ho položíte na zem. Pěkně. A znovu ho hodíte na záda. Tak, jde vám to skvěle. A teď s tím vaším jako pytlem pěkně obejděte obyvák nebo školku. To je ale tíha. Ale my jsme siláci, tak jdeme pěkně s pytlem na zádech.
0: Jo, to bude bezva.
1: Tak já už mám pytel na zádech a já jako jdu.
0: Já taky jdu.
1: To je tíha.
0: Jdu.
1: Tíha.
0: Já.
2: Uf. Už jsme v pekle, hříšníka jsme odevzdali Luciferovi a teď se pěkně po čertovsku oklepeme a přidáme i pořádný čertovský blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Paráda, šlo vám to skvěle.
0: Tak to si asi zasloužíme čertovskou odměnu, co?
2: No samozřejmě.
0: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. V restauraci.

0: Jednoho dne maminka kráva, tatínek Bejk a Telátko vyrazili na výlet do lesa. Pěkně se prošli a když dostali hlad, zastavili se v lesní restauraci u jelení obory. Pan jelen, který tu obsluhoval, je hezky přivítal a přinesl jim jídelní lístek.
1: Co to má pan číšník na hlavě?
0: Zeptalo se Telátko, když pan jelen od jejich stolu odešel. To jsou parohy, řekla maminka. Jeleni je vždycky po zimě schazují.
1: A proč?
0: Aby jim narostly větší a silnější.
1: Aha.
0: Telátko se podívalo na tatínkovi rohy.
1: Tatínku, ty je máš taky sundavací.
2: Co? Já ne. Býci a krávy rohy neschazují.
1: A nechtěl bys to zkusit,
0: řeklo Telátko.
1: Třeba je pak taky budeš mít větší a silnější.
0: Tatínek toho začínal mít dost.
2: Telátko, nebudu zkoušet takovou hloupost.
1: Brůzím.
2: Ne, vypadal bych jako blázen a už toho nech.
0: Telátko zmlklo a maminka jim z jídelního lístku vybrala, na co mají chuť. Jenže když se pan jelen k jejich stolu vrátil, Telátko se ho zeptalo.
1: Pane jelené, vy jste blázen a děláte hlouposti?
0: Podivil se pan jelen.
1: Tatínek to říkal.
0: Pan jelen se urazil a vyhnal je. A tak se nakonec tatínek, maminka a Telátko museli jít najíst jinam. Do závodní jídelny v Kravíně.
3: Kluci, skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde...
4: A devítka červená.
5: A sedmička zelená.
4: Jajajajajaj, sedmičku nemám.
3: Ušoune, ty hraješ s čertem karty.
4: No?
3: No snad neprohraješ duši, v pohádkách se to stává.
4: Ne, my nehrajeme prší o duši, ale o jablíčka.
3: Tak to je všechno v pořádku.
4: No, v pořádku, Belza už má jablíček plnou nůši a já nic.
3: No to protože čerti to s kartami umí, Ušounku, ale něco ti poradím. Zkuste změřit síly v něčem, co jde zase tobě dobře.
4: Jo, to je nápad, takže budeme hádat.
5: Proč ne?
4: Ušounova hádanka.
3: Kamarádi, Belzo a Ušoune, připravte se. První zvuková hádanka je tady. Co to slyšíte?
4: No, Belzo, co slyšíš? My s klukama a s holkama, my už to víme. 3, 2, 1, vysavač.
3: Správně. A teď, co pak to slyšíte?
4: To my taky dobře víme. 3, 2, 1, letadlo.
3: Koho by to napadlo, je to správně. A do třetice všeho dobrého, co to slyšíte teď?
4: No přeci 3, 2, 1, prasátko.
3: Skvěle, krásně jste to poznali, Ušounku, kamarádi.
5: Než jsem si v hlavě připravil, co to je, Ušoun a děti už říkali správnou odpověď.
3: Já si myslím, že je to spravedlivé. Ty jsi odborník na karty a jen si vyhrával. No a Ušoun s kamarády, s holkami a s kluky jsou zase odborníci na hádání, takže tentokrát vyhráli na celé čáře oni.
5: Je to tak. No a protože ty jsi zase odbornice na zpívání, tak nám teď zaspíváš.
3: No jasně, moc ráda.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které je na návštěvě Belza.
1: Belzo, hned se hlaš ve službě, je třeba přikládat pod kotle.
2: Aj, nakonec se mi tady u vás tak zalíbilo, že jsem zapomněl na čas. Přijdu pozdě do služby, no to si slíznu. Mizím, ahoj.
3: A je pryč, no... Ale je to škoda, viď?
0: No teda, to byl fofr. No ale nedá se nic dělat. I čerti mají své povinnosti. To jako si holky a kluci musí uklízet v pokojíčku a starat se o své hračky a pomáhat rodičům.
3: No, tak musí přeci Belza přikládat pod kotle.
0: A my?
3: A my poprosíme holky a kluky o obrázky a budeme pomalu končit.
0: Přesně tak. Kamarádi, dneska nám namalujte peklo.
3: Nebo Belzu, našeho super kamaráda čerta, co byl u nás na návštěvě.
0: A nebo namalujte úplně jiného čerta, nějakého, který je na rozdíl od Belzy strošlivý.
3: Je. A nebo víc čertů na jedné hromadě.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
3: No a my potom někomu z vás za ten čertovský obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se po čertech krásně.
3: Jo, a zítra se na vás zase moc těšíme. Ahoj, ahoj, loučí se s vámi váš Ošoun Rušoun.
0: A o něco méně rohatá, ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme samozřejmě jednu pořádnou čertovskou.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.
2: Skřítkové tesaři, vylezte z mechu.

0: minutové zprávy.
1: V Českém rozhlase a v České televizi dnes probíhá výstražná stávka. Vyhlásila ji zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů. Stávka se projeví na všech stanicích Českého rozhlasu s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Motocyklový závodník Filip Salač zabodoval na Grand Prix. Takzvaná Velká cena České republiky silničních motocyklů se jezdí od roku 1950 a jde o nejslavnější závod svého druhu v Česku. Závody se jezdí na brněnském Masarykově okruhu, kde už zaznamenal první úspěch také Filip Salač. V kategorii Moto 2 měl od začátku skvěle našlápnuto a patřil mezi nejrychlejší jezdce. Nakonec dojel třetí a tak se letos už po druhé dostal na stupně vítězů. Filip Salač je také od roku 2018 prvním Čechem, který se v tomto závodu dostal na stupně vítězů. Dneska je převážně polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů.

0: Rádio Junior.
1: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

mezi psy, co chlup, to schvost, co zub, to hrouda zlata. Ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má dílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti. Jinak se chová hodně a já ho miluji

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: rokovat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit kůdu.

0: to prase dostrouhy, nehluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Rádio Junior.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: vytvořili.
1: Právě jsme u zahrádky.
0: U zahrádky gorilí.
2: Posloucháš Rádio Junior.

jednoho chlapíka chytli, když kupoval zajíce v pytli. Druhý pán asi byl pohýman, ten pašoval 200 sov do Aten.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: 有有我有有有有有有
1: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: V Českém rozhlase a v České televizi dnes probíhá výstražná stávka. Vyhlásila ji zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů. Stávka se projeví na všech stanicích Českého rozhlasu s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Motocyklový závodník Filip Salač zabodoval na Grand Prix. Takzvaná Velká cena České republiky silničních motocyklů se jezdí od roku 1950 a jde o nejslavnější závod svého druhu v Česku. Závody se jezdí na brněnském Masarykově okruhu, kde už zaznamenal první úspěch také Filip Salač. V kategorii Moto 2 měl od začátku skvěle našlápnuto a patřil mezi nejrychlejší jezdce. Nakonec dojel třetí a tak se letos už podruhé dostal na stupně vítězů. Filip Salač je také od roku 2018 prvním Čechem, který se v tomto závodu dostal na stupně vítězů. Dneska je převážně polojasno až oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů.

Vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoc mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky.

Kej. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem s sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím. Tak se, lásko, prosím, nehněvej za to, že jsem úplně levej. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Posloucháš Rádio Junior.
2: Si má částice, si má stálice, si můj vesmír. Si mé vnímání.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Dobré kmotřinky, tak se jmenuje klasická česká pohádka o nevinné dívce a jejich třech dobrých kmotřičkách. Na motivy Boženy Němcové napsal František Pavlíček, režie Jan Berger. Účinkují Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová a další. Natočeno v roce 1980.

0: Aby to všichni věděli. A třeba nám i záviděli. A jestli komu snad neslouží uši, tak ať přijde k nám na kopec. A já mu rovnou povím, že je to dívčinka něžná jako obláček, růžová jako červánek a stokrát krásnější než všechny růže stolístky, co jich voní po světě.
1: Janečku! Jene! No tak, Janku!
0: Mamo!
1: Co to vyvádíš až na vršku jabloně?
0: Mamo!
1: Jako by nestačilo, co od samého rána tropíš postavení.
0: Musím přece tu krásnou novinu rozhlásit na všechny strany.
1: A komu pak, že jsem tak zvědavá? Když kolem přejde vandrovník jednou za měsíc, je to na naší samotě svátek.
0: Ty se ptáš, kdo mě uslyší? Ledaskdo. Když o tom štěstí, co nás právě potkalo, nemůžu povykládat lidským živáčkům, ať si to vyslechnou aspoň zajíci. A skřivaní, skřivaní a třeba syslové tamhle na pastvině. Ustup kousek, moje potěšení, zachtělo se mi k tobě dolů.
1: Blázne, blázne.
0: Kde pak, žádný blázen. Ale, no, jen to pěkně pověz a nahlas.
1: Táta.
0: No, to je. Táta, to je, co? Světe, slyš tu novinu. Já jsem táta. Táta. Narodila se nám dcera. A dali jsme jí nejonačejší jméno mezi jmény. Marie. Manka. Mariánka, Marinka, Marie, jedno pojmenování hezčí než druhé. A když to otočím z druhého konce, Marinka, Mariánka.
1: Tak už ticho, měj rozum, když budeš takhle vyvádět, probudíš jí. Snad bys nechtěla, aby se rozplakala. Kdo ví, co nářku ještě v životě čeká?
0: No, z toho čbánku nenačínej, nechci slyšet žádné lamento. Když Ouhor na kopci uživil nás dva, co by nedal živobytí pro třetího? Zapršelo, žito bude mít bohatší klas, brambory mají nať jako houští, taky se urodí o pár košů víc.
1: Ale ne, semínko, vzešlo?
0: Roste jako z vody. Počkej, až rozkvete modrým kvítkem, celá obloha nám bude závidět.
1: Natkám přes zimu o dva štůčky plat navíc. A mohla bych zkusit vyšívání, za to prý teď v městě platí líp.
0: Tak vidíš, no vidíš, kam pak na nás se smutnou notou. Pamatuj si. Kdyby se jí někdy stalo, že ve tvém kvítkovaném hrnečku nezacinkání krejcárek, my přeci máme celý zlatý poklad ve světnici v kolíbce. Já už mám zas tisíc chutí vylézt na jabloň a křiknout si a vejskat.
1: Člověka svým hlasem stejně nepřivoláš. A naše malá bude bez kmotra.
0: A tak tohle tě nejvíc rmoutí.
1: Tebe snad ne. Každé děťátko má mít vedle táty a mámy ještě i kmotra nebo kmotřičku. Kdyby na nás dva přišlo dopuštění, co by si ta malá sama počala? Neměla by v celém světě živou duši, která by se na ní vlídně usmála, která by na ní vlídně pomyslela. No, proč nic neříkáš?
0: No jak tě mám potěšit, když sám si nevím rady. Leda by se s naší Mařínkou pokmotřili divocí holuby.
1: Pěkný táta. Poskakuješ na stromě jako veverka, plašíš zajíce a teď bys chtěl přivolat ke kolébce místo lidí hejno doupňáku.
0: Nemudruj. No, radši mi dej hubičku. Mámo. Ne, počkej. Zasloužíš si jednu ode mne. A teď poslouchej, jak je to podle mé hlavy. Bylo by pravda pěkné, kdyby naše Mařínka měla kromě nás ještě dobrého strýčka nebo starostlivou tetku, ale tady človíčka nezahledneš, tak co si marně mutírovat hlavu? Když nejsou na dohled lidi, nezbývá, než naše nemluvňátko pokmotřit se sluncem.
1: Už skoro zapadlo.
0: A s měsícem. A s hvězdičkama. A s celým pěkným světem, co tu voní kolem dokola.
2: Bože. Zrovna se taky radujeme, jak tu kolem vás všecko dýchá čerstvou vůní. Trnky pod lesem, loučka za stavením.
0: Pro pána, mámo, podívej, přišel nenadálý host.
3: A kdyby jenom jeden, Janečku.
4: My jsme Holenkové hned 3 na 1.
0: Tím líp, paní mámy, tím líp, zjevili jste se jako na zavolanou.
5: Že jsem tak zvědavá. Vy nás znáte, tetičky?
2: Známe, známe. Jak tě to napadlo?
5: No, že jste řekla tuhle tátovi Janečku. No,
3: třeba mi jen tak přišlo na mysl, jestli mu uhádnu jméno.
0: No, nemámo, kde je okřínek s chlebem? Já skočím do sklípka pro misku tvarohu. Musíme vzácným hostům prostříct.
4: Tím si, chlapče, nedělej starost. My se stavili jen na chvilku a hned zas povandrujeme dál.
5: Ale kam byste pospíchali teď na noc?
0: No právě. Pojďte do stavení. No pojďte, ať vás můžeme uctít. Aby nám nebylo hamba poprosit vás o přátelskou službu.
2: Jaká hamba, jaké prošení. Však jsme k vám přišli právě proto. Kvůli Mařince.
3: Co pak dělá? Dříma?
4: Líbí se jí v Jasanové kolebce.
5: Tetičky, jak tohle všechno víte?
0: Že byste mě slyšeli, když jsem si výskal tamhle na jabloni?
3: No ne, to je pořád vyptávání. Nevíš, kmotra, o čem to mluví?
4: Nemám zdání, kmotra. Darmo nás, lidičky, zdržujete. Světla je na mále.
2: A pro samé klábosení zmeškáme, co zbývá z bílého dne. No tak co, Holenkové, pustíte nás k maličké? Starali jste se přece, kde pro ní sehnat kmotry?
0: Pojďte dál, paní mámy, no pojďte dál, přišli jste v pravou chvilku. Mámo, ty běž napřed a posvíť loučí, ve světnici už bude tma.
2: Aha, kde pak, lidi? Vy posedíte pěkně před chalupou. Máme-li se s vaším nemluvňátkem pokmotřit, musíme s ním zůstat v izbě sami.
5: Ale já bych přece jenom... No tak řekni taky něco, táto.
0: Tiše, mámo, tiše. Nehněvejte se na ní, kmotřínky, že se o Mařinku bojí. Ale vždyť vy s ní ode dneška budete taky jako jedna rodina.
2: Pravda, pravdoucí.
3: Jedna rodina.
4: Dobře jsi to řekl, Janku.
0: Tak vejděte dovnitř jako domů. A kolíbka stojí rovnou pod oknem. Tak. A máme po starosti, mámo.
5: Když já tě mám strach.
0: Chtěla jsi pro Mařinku k motru? Chtěla. No, a máš hned 3.
5: Ale pranic o nich nevím. Přišli kdo ví odkud. A přitom se mi zdálo, jako by nás znali. Všechno o nás věděli. Bojím se, aby to nebyli.
0: Kdo? No kdo, jen to řekni.
5: Kouzelné báby.
0: Oh.
5: Vědmy. Čarodějky.
0: Od pohledu jsou to vlídné paní mámy, učiněné dobračky.
5: Tak proč mi nedovolili dovnitř? Proč tam šli sami?
0: Víš co, aby měla dušička pokoj, nahlédnu do světnice klíčovou dírkou.
5: Kde jsou? A Mařinka? Nepláče?
0: No to bys přece slyšela.
5: Noc.

0: Co tam dělají?
1: Jedna jí drží za ruku, druhá kolíbá a třetí něco šeptá. Mámo, věřně, ty stařenky jsou stělesněná dobrota. Lepší kmotry jsme si nemohli přát.
2: To je nedočkavosti, vy dva bloudi.
3: Aby ti zvědavé oko nevypadlo z důlku.
4: Dej pozor, ať nevyvrátíš dveře ramenem.
1: Vy jste mě viděli, babičky?
2: Kdyby jen viděli. Tvé paní mamince tlouklo samým strachováním srdce, že to bylo slyšet až do světnice. Utři si slzy, holka, a běž si za Mařinkou. Máte pěkné děcko, lidičky.
0: Nezlobte se na nás, milé kmotřinky.
3: Tak vítá, kmotřinky. A dokonce milé.
4: Už se nebojíte, že jsme čarodějky?
2: Běž, maminko, běž, pokolíbej. Pohýčkej svou ratolístku. A my můžeme jít.
1: Ale kam pak teď na noc, co vás napadá? Máma vám ustele v komoře.
2: Kde pak, hochu? My jsme zvyklé na nocování pod širým nebem.
3: Nejmilejší střechou je nám pár jedlových větví.
4: Nejměkčí líhání je v mechovém loži.
2: A potom novorozeňátko má nocovat jenom s mámou a s tátou. Tuhle si od nás vemte na přilepšenou.
1: Ale to ne, to nejde, kmotřinky, to ne. Za to, co jste pro nás udělali, bych měl nadělit já vám.
3: O čem to mluví, kmotra?
4: Nevím, kmotra. Skoro se mi zdá, že nás darmo zdržuje pošetilou řečí.
2: A my pro zbytečné klabosení zmeškáme svůj nocleh. Ber, co ti dáváme, Janku Jankovatá. A mívejte se ve spolek.
1: Aspoň kus chleba na cestu, kmotřinky. Kmotřinky? Kde jsou? Mámo!
0: Pst, ať nevzbudíš malou. Kam se poděli?
1: No, já se ptám tebe. Podívej. Vtiskli mi do dlaně tuhle tři penízky a zmizeli. Ztratili se jako pára, najednou tu nebyli.
0: Stejně znenadání, jako přišli. Vlastně ani nepřišli, najednou tu byli.
1: Byli nebo nebyli? Nemít v hrsti tři penízky, řekl bych, že se nám o nich jen zdálo.
0: Ah, Mařinka, vzbudili jsme ji mudrováním. No, nepláč. Máma už je s tebou.
1: A táta tě pokolíbá. Houpi ho.
0: Houpi ho.
1: Houpi ho.
0: Janku. Janečku. Ty slzy jsou. A podívej.
1: Jako krůpějky, kutálejí se jak stříbrné korálky.
0: Vždyť jsou to perly. Opravdické perly. A pohled, kde se nožkou dotkne peřinky, tam zůstávají zlaté šlápoty.
1: Na mou milou. Maličké zlaté stopy.
0: Rozumíš tomu?
1: Kdybych je neviděl na vlastní oči, řekl bych, že si vymýšlíš báchorky. Zdá se mi, že jsi měla pravdu, mámo.
0: Jakou pravdu?
1: Když si prvé povídala, že ti ty kmotřinky připadají, jako by byly...
0: Ne, radši to nevyslavuj. Ať byli, kdo byli, sám si řekl, že ti připadají jako stělesněná dobrota.
1: Tak vidíš. A už se nemusíš starat, jak my dva chudáci tu naši malou uživíme. Bude bohatá, že se nám ani nezdá. Kde se dotkne nožkou, země zůstane zlatá stopa a každá její slza se promění v perlu.
0: Ne, plakat nesmí, to ne. Kdo pak by stál o takové perly?
1: Když tak, ať si zapláče radostí.
0: Tak.
1: A nejlíp, když se bude jenom usmívat.
0: Podívej, jako by tě rozuměla.
1: Co to spadlo vedle ní na polštář?
0: Růžový kvítek. Růže.
1: To jsou divy.
0: Z každého usmání boňavý květ. Víš, co to znamená?
1: Aby ne. Že jí bude po celý život provázet štěstí. Mámo, nebýt černá noc, vylez bych na jabloň docela nahoru, do koruny a volal na všechny strany. Světe, poslouchej. Narodila se nám dcera. Dali jsme jí nejonačejší jméno mezi jmény a dobré kmotřinky jí nadělili nejzácnější dar. Štěstí.
0: Tiše, táto, a ti zase nevzbudím. Kéž bys měl pravdu. Ale bojím se. Co si mi říká?
1: Že lidský život nejsou jenom radovánky. Pravda, že ne. Pravda, že. Možná ani jí se nevyhne soužení a nepopláče si jen radosti. Ale podívej se, když má takovou přelaskavou mámu
0: a jankovitého tátu
1: a tři dobré kmotřinky, proč by nakonec nebyla šťastná ta naše Marie? Manka, Mariánka, Marí a Marinka. A jednou, až vyroste, až bude velká.
0: Janko, bláznivá, vždyť si teprve brůká v peřince.
1: Poroste jako z vody, až bude velká, povídám. Umíš, mámo, umíš ty si představit, jaká z ní bude krásná nevěsta?

0: Prince. Prince. Běhám sem tam. Hledám vás po celém zámku. Sotva popadám dech. Ale dobře mi tak, mám už hlavu jako trouchnivý paře. Smělo mě napadnout hned, že jste nejspíš zas v zahradě. A já si můžu nohy uběhat.
1: Proč pak? Honí tě někdo?
0: Ještě se posmívejte, pravda, že mě honí. Vaše paní máti. Abych vás okamžitě našel a přivedl zpátky do tanečního sálu.
1: Ne, ne, co tam?
0: Vždyť tenhle ples pořádá kvůli vám. Taková nádhera. Tři tucty muzikantů hrají, že by si skočil i stařík jako já. Těch vleček, závojů a krásných tanečnic. Jenže vy místo, abyste je vzal dokola, vy se dáváte v zahradě. No, slyšíte, jak hrají? Hledle by se hlava zamotala. Zkrátka a dobře. Paní královna vám vzkazuje, abyste se hned vrátil na ples.
1: No ale nechce se mi tam. Řekni, že jsi mě nenašel.
0: To nemůžu, pane, to mi neuvěří.
1: No tak třeba pověz, že mi třeští hlava, nebo... No taky, že pobolívá, opravdu.
0: Kdybyste si šel zatancovat, zakrátko by vás hlavy bolení přešlo. Vždyť všechny ty baronky a komtesy a kněžny můžou na vás oči nechat. A vaše paní máti je už celá nedočkavá, že si z nich ještě dnes, než odbije půlnoc, vyberete jednu jako svou nastávající.
1: Ani nápad.
0: Jednou se přece musíte oženit.
1: Ta jednou není teď. A já nepomýšlím na svatbu dřív, dokud se nenajde ta pravá.
0: Pro pána princi, copak se vám nelíbí ani jedna z těch urozených slečen?
1: Uhádl jsi. Už je to tak.
0: No, tak to by ale byla čára přes rozpočet paní královny.
1: Můžeš jí to pro mě za mě rovnou vyřídit.
0: To se mi nechce věřit, mladý pane. Že byste nenašel zalíbení, že by vám nepadla do oka ani ta krásná kněžna Lucie. Podívejte, zrovinka se vyklání z okna. Nejspíš vás taky vyhlíží. Radost pohledět. Taková krasavice.
1: Krásná je, ale nic víc.
0: A bohatá. A prý se vyzná i v čarování. Co pak byste ještě chtěl?
1: Aby moje žena byla vlídná a laskavá. Něžná ke mně, ale taky dobrotivá k jiným.
0: Tiše, prince, tiše. Kdyby vás ta mladá kněžna uslyšela, byl by oheň na střeše. Viděl jsem včera, jak se rozlobila.
1: No tak vidíš. Sám si zahlédl, co je pod krásnou tváří. A mě bys si chtěl namlouvat?
0: S vámi, Alexíš. Až se to doví vaše paní matka, že ani pro jedinou z těch krasotinek se vám nerozbušilo srdce. Jak já jí to jen povím? A co bude dál? Přece tu nebudete na do smrti sám, jako ten kůl v plotě.
1: Však já si jednou najdu nevěstu.
0: No, nevím, nevím. Leda, že byste...
1: Co pak?
0: Leda, že byste zkusil štěstí, jenže těžko prorokovat, jak byste pořídil. A pak, jestli by to byla právě trefa pro prince.
1: Nerozumím ti ani slovo. O kom to mluvíš?
0: Slyšel jsem o jedné milé a pěkné dívce na vdávání. Ženichů se za ní táhlo, celé procesy, jezdili k ním do domu baroni a knížata, co chvíli to tam byl samý chochol, aksamit a stříbro. Ale ona se každému jen podívala do očí a konec. Prý zdraví došli, ale na námluvy musíte jinam.
1: Kdo je to? Jak to, že jsem o ní ještě neslyšel? Kde bych ji našel? Jak to, že nepřišla na náš ples? Tak povídej přece.
0: Ale to je najednou otázek. Nemůžu vám na ně odpovědět. Musel byste se jí zeptat sám. Tamhle za kopcem se červená vrcholek střechy. Vidíte? Dům na samotě. Tam žije s rodiči.
1: Víš co? Seženeš mi obyčejné šaty. Co se díváš jako vyjevený? Chudobnou kazajku, selskou košili... No nepůjdu za ní přece v brokátu a krajkách, když povídáš, že si nepotrpí na aksamit ani na stříbro. A pospěš si, rád bych tam byl do setmění.
0: To myslíte jako teď hned?
1: Ano.
0: Vždyť se na zámku tančí.
1: Však oni si užijou plesu i beze mne.
0: Že jsem radši nebyl sticha.
2: Princi, konečně hledám vás. Už chvíli.
0: Pro pána, ne abyste se uřekl, pane.
2: Jdi, nech nás o samotě. A královně můžeš oznámit, že prince za chvíli přivedu.
0: Jak poroučíte, urozená paní?
1: Ani krok. Zůstaneš tady. Kněžna zapomněla, že svým dvořanům dávám příkazy já a nikdo jiný.
2: Myslela jsem jenom, aby královna neměla starost.
1: Poslala vás, abyste mě hledala?
2: To ne. Ale vyhrávají tak krásně a vy jste zapomněl požádat mě o tanec. Stoly se prohýbají nejdražším vínem a vy jste mi ještě nepřipil na zdraví.
1: Opravdu? Jsem špatný hostitel.
2: To se dá lehce napravit. Přípitek i tanec. Chtěla bych, aby teď hráli jen pro nás dva celé odpoledne, celý večer až dlouho do noci.
1: Zklamu vás, vzácná paní. Z našeho tance nebude nic. Musím odejít.
2: To od vás není zdvořilé, princi.
1: Také si to vyčítám. Ale mezi našimi hosty najdete dost zdvořilejších tanečníků.
2: Kam odcházíte? Chtěla bych vás doprovodit.
1: Kde pak, vzácná paní? Na takovou cestu se každý musí vydat sám.
3: Koho pak hledáš, mládenečku?
1: Já...
3: Koukám, že už hodnou chvíli nevíš, kudy kam? Bloudíš kolem jako zatoulané hříbě.
1: Přeju stále zdraví, strejčku.
3: I tobě, synku.
1: Co to tu voní? Jsem celý jako omámený.
3: Růže. Růže. Máme jich plnou zahradu.
1: Aha.
3: A zrovna dneska se rozvili do květu.
4: Chceš se na ně podívat?
1: A nebude se tvůj pán hněvat? Že jsi otevřel branku neznámému pocestnému?
3: Jaký můj pán? Jestli myslíš hospodáře, to jsem já.
1: Je, nezlobte se. Myslel jsem, že jste třeba zdejší zahradník.
3: Ale co tě nemá, chlapče. Jsme docela obyčejní. No na ten pěkný dům nehleď, trochu nám přálo štěstí. Postavili jsme si větší stavení. Ale přišli jsme z chalupy a sami si děláme všecko, co je třeba. Já se starám o dům, máma je hospodyně a tahle zahrada, to je zase starost a radost naší dcery. Tak jen pojď dál. No pojď, pojď. Mámo! Mámo, byl by tam čbánek mléka pro vandrovního chasníka?
1: Přeju šťastný dobrý den, hospodyně. Mně by stačil doušek vody.
5: Vítej, chlapče. A posaď se rovnou k míse. Jsi jistě ušlý a po dlouhé cestě si člověk rád zakousne.
3: Neostýchej se. Takové buchty s mákem by ti nepodali ani na zámku. Hosta jako si ty, my rádi uctíme.
1: Váš krásný dům jistě nemá nouzi o návštěvníky.
3: No, to je pravda, synku. Občas tu byla bezmála tlačenice.
5: Rojilo se tu vzácných panáčků, baronů a knížat. Samá pentle, samý krajzlík.
3: Jenže naše Mařinka je nakonec všecky vyprovodila a na branku do zahrady dala petlici.
5: Za to obyčejný vandrovník je u nás vždycky vítán. A ty jsi po všem panstvu náš první milý host? Jsi jako my.
3: A kam pak máš namířeno?
1: Ještě ani nevím. Hledám...
3: Službu? Tak to bych ti ho uradil. Vem to tuhle přes les do královského zámku. Tam jsou prý zrovna velké slavnosti a šikovného pomocníka přivítají s otevřenou náručí.
1: Ale ještě... No já vlastně ani...
3: Co pak?
1: No, já nesáním službu.
3: Ne?
1: Já jsem se vydal... Hledat vzácnější věc.
3: Co pak, zaskočí ti drobeček.
1: Ne, já jenom... Děkuju za pohoštění. Ale ještě mám prosbu. Jestli bych si směl prohlédnout vaši zahradu.
3: Proč pak ne? Projdi se po libosti.
5: Připravím ti zatím do uzlíku pár buchet na cestu.
1: Je tu tak krásně, že nevím kam dřív.
3: Zabloudit nemůžeš. Ale jestli máš rád růže, jdi tudy.
1: Červené, bílé, růžové. Kam pohlédnout dřív? Co je tu poupátek? A tyhle už jsou v plném květu. Je, krása nevídaná.
6: Pozor, ať nepolámeš stolístku. Kde ses tu vzal? Co tu děláš? Kdo jsi?
1: Já?
6: Kdo jiný? Dej pozor na tu halusku. Růže jsou křehké.
1: Au.
6: Kdo šlápne do růží, okusí jejich trny. Proč nejdeš po cestičce? Tak vylez už z toho houští.
1: Když já nemůžu.
6: Počkej, rozhrnu větve. Pojď sem. Opatrně. Růže se s nikým nemazlí.
1: To už vím. Jedna mě bodla až k srdci.
6: Kdybys nepovídal. Trň ti zavadil jen o rameno. Ukaž. Moc to bolí?
1: Až na mě jde mdloba.
6: Co to povídáš ty?
1: Doopravdy.
6: Ale oči se ti smějí.
1: Kdyby ses podívala líp.
6: Co se tak na mě díváš?
1: A ty? Ne, neuhýbej. Prosím. Podívej se na mě jako předtím. Když hledíš jinam, je mě jako by na celou zahradu padl stín. Podívej se mi do očí. Ještě jedenkrát.
6: Kdo jsi? Jde mi z tebe hlava kolem.
1: Tobě taky, Mařinko? Mně je, jako bych měl závrať.
6: Ne, to je z růží, jak všude voní. A najednou ty... Co to povídám? Celou si mě popletl.
1: Kéž by tě růžová vůně dočista zmámila, abys pochopila, jak je mně.
6: Neřekl jsi mi ještě, kdo jsi.
1: Ten, co se vydal hledat nevěstu a ztratil přitom hlavu.
6: A nevěstu našel?
1: Kdyby nevěstu, učiněný div, našel jsem tebe, má milá.
6: Proč mi tak říkáš?
1: Protože jsi mě nejmilejší na celičkém světě.
6: To je dobře.
1: Víc mi nepovíš?
6: Je mi krásně, že jsi tady.
1: Přišel jsem jako ženich. Pro nevěstu.
6: To mám být já.
1: Jak ty se umíš krásně usmát. Jako by ti na ústech rozkvétala růže.
6: Dám ti ji, jestli chceš.
1: Ale vždyť to je opravdový květ?
6: Dali mi do vínku mé kmotřinky, že když se usměju, rozkvete růže. Kdybys mě rozplakal, padaly by mi z očí perly.
1: Nedopustím nikdy, abys plakala.
6: Byl bys bohatý. Teď jsi obyčejný vandrovník a pak bys byl skoro jako princ.
1: Já jsem princ.
6: Ty toho napovídáš.
1: Opravdu. Já jsem se jenom za pocestného převlékl.
6: A proč?
1: No, protože jsem se bál, že s princem bys mluvila, jen aby se neřeklo.
6: Jestli jsi opravdu princ, tak tě nepotěší ani dárek mé třetí kmotřinky. Podívej, v každé mojí stopě leží plátek zlata.
1: Ať si je pozbírá, kdo je potřebuje. Pro mě jsi největší poklad na světě ty. A tahle růže, co vykvetla z tvého úsměvu.
6: Pozor! Už se zas málem zaplet do šípkových větrů.
1: Vidíš, jak se mi točí hlava ze samé lásky. A taky trochu z úzkosti.
6: A čeho by se zbál?
1: No, vašich. Že jsem jim neřekl pravdu.
6: Víš co? Počkej na mě tady a já jim to nejdřív povím sama.
1: A nebo víš co? Ty jdi za nimi a já se honem vrátím na zámek. Oznámím, že jsem si vyhledal nevěstu. A hned potom si přijedu o tebe říct. Už jako opravdový ženich v královském kočáře.
6: Ale pospěš si, abys co nejdřív byl zpátky.

0: Vy byste mě, princi, do čista popletl. To přece není jenom koukni nalevo a zas napravo, anebo skoč sem, skoč tam a už jsou všude kytky a fábory. Kdo postaví slavobránu? No, a kdo na dvoří prostře koberce? A kdo připraví zásnubní hostinu? Aha. A vůbec ví už tuhle novinu vaše paní máti?
1: Ta byla první, komu jsem to řekl. Už to ví celý zámek, všichni naši hosté. Všechny jsem je rovnou pozval na zásnuby. Slyšíš, jak muzikanti vyhrávají? A počkej, až teprve uvidí mou nevěstu. To budou jásat trumpety a klarinety.
0: Koukám, že jste, princi, dočista jiný mládenec. Líce vám jen hoří. Tak to už je konec smutnému bloudění po zahradě.
1: Všechno bude podle chuti mé milé Mařinky.
0: Jo, panečku, to dá rozum. Ve dvou je všecko jinačí. Kde jsou dva, tam hnízdí radost. Přeju vám to ze srdce, můj pane. A taky se už na tu vaši Mařinku těším. Ale s jakou vás uvítá kněžna Lucie? Počítala, že ona bude mít s váma veselku?
1: Přepočítala se. Nejspíš nám dá brzy vale.
0: Jen aby ta paní není zvyklá prohrávat.
1: Ale co je nám do ní? Pospěš si a dohlédni, ať honem zapřahají.
0: Na mou věru, já nevím, kam dřív skočit.
1: Poruč, aby do kočáru zapřáhli vraníky. A do postrojů, ať jim zapletou fábory. A na kozlíku chci slyšet rolničky, tisíce rolniček. Jdi už honem.
0: Nedočkavý jako malý chlapec. Však už běžím.
2: A jako malý chlapec pošetilý. Konečně vás vidím o samotě v princi. Ráda bych si s vámi pohovořila.
1: Počkejte s tím do večera, paní. Vidíte, že zase nemám čas.
2: Na vaše nezdvořilé způsoby jsem si už málem zvykla. Ale to druhé vám nemíním odpustit.
1: Nevím, vzácná paní, co mi chcete vyčítat.
2: Nedal jste mi snad košem. Nenavštívila jsem zámek, abych byla hostem na vašich zásnubách. Přijela jsem jako nevěsta.
1: Já vám nic nesliboval.
2: To se rozumělo samo sebou. Všichni byli jisti, že vy a já nejsem snad krásnější a bohatší než všechny ostatní. Proč bych se tedy nemohla stát vaší ženou?
1: Protože jsem si zamiloval jinou.
2: A myslíte si, že já se s tím smířím?
1: Jak byste chtěla změnit moje rozhodnutí? Ještě dnes večer se zasnoubím s Mařinkou.
2: Dnes večer budete sám a sám. Nejsem jenom krásný.

0: Pro ten nejlíbeznější kvítek, co vykvet na světě. Vranici, přidejte do kroku. A ty, má milá, stroj se pro ženicha.
1: Chlapče, chlapče. Přijel jsi pozdě.
0: Kde je Mařinka?
1: Darmo by si hledal po celé zahradě.
0: Když jsem tu byl prvně, zatočila se mi hlava z rozvoněných růží. Proč jsou najednou všechny povadlé? Jakoby je zalehl mráz.
1: Sám tomu nevím konce ani kraje. Před chvílí jsem přijela na koni krásná paní. Pohledla na Mařinku, jak je celá v bílém a v očích jí blízko. Potom švihla bičem a z ničehož nic byla pryč. Zmizela. A s ní naraz, Bůh ví, kam se poděl její černý kůň. I naše Mařinka. Proč jsi si, chlapče, raději nehlídal?
0: Odpusťte mi to.
2: Vzpomeň si, táto. Já se o ní bála od chvíle, co se houpala v kolíbce. To jenom ty jsi mě pořád utěšoval, že se narodila pro štěstí.
1: Kde by mě bylo napadlo, že jí potká takový zlý konec?
3: Inu, stává se tak v životě. Chvíli je den, potom přijde noc.
4: Po sluneční pohodě najednou sníh přijde dřív, než si naděješ.
3: Po úsměvu přicházejí smutní hosté, pláč a stesk.
4: Ale za každým nářkem zas rozkvete naděje.
0: Kde jste se tu vzali, babičky?
1: Co pak vy už taky víte, kmotřinky, co nás potkalo?
4: Čemu se tolik diví, kmotra?
3: Nemám zdání, kmotra. Skoro bych řekla, že nás zdržuje.
4: A pro samé klábosení zmeškají nakonec svatbu.
1: Kmotřinky milé. Když není nevěsta, lepší ani veselku nepřipomínat.
2: Nezbyla nám po Mařince ani stopa.
4: Že ne? A co pak to tu voní? Nevíš, mládenečku?
0: Mně se, babičky, na nic nevyptávejte. Pro mě s Mařinkou sešlo ze světa všechno. Krása, vůně i radost.
4: Ty jsi mi tedy pěkný ženich, mouchy snězte si mě.
3: Má milá, buď kde buď a třeba na věky, já budu jenom žalovat a truchu.
0: Proč se mi posmíváte? Kdybych si věděl rady, co pak bych tu stál, jako solný sloup?
4: Neví si rady. A na tu růži, co ti dala, na tu si zapomněl?
0: Myslíte, jak se na mě tenkrát prvně usmála? Jak pak bych mohl zapomenout? Ale podívejte, růžička povadla.
4: Oh, pravda, povadla, ale zas rozkvete. Máš-li dost odvahy a síly?
0: Co mám dělat?
4: Nestát tu jako planá hruška v poli.
3: Nevěšet hlavu.
4: Skočit na koně a jet hledat svou nevěstu, ženichu. Štěstí ti nespadne z nebe. Každou šťastnou chvilku si musíš zasloužit.
0: Máte pravdu, kmotřinky. A už se na mě nezlobte. Já vám všem slibuju, že si nedám pokoj, dokud ji nenajdu.
4: To je dost, že se probudil, kmotra.
3: Ale že mu to trvalo, kmotra.
0: Najdu ji, kdybych měl vandrovat kraj světa.
4: A ten růžový květ si dobře opatruj. Jeď přímou cestou. Neuhýbej vpravo ani vlevo. A až budeš blízko u Mařinky, růžička ožije, jak vykoupaná v raní rose.
0: Děkuju za dobrou radu, kmotřinky. Vy se, tatínku a maminko,

0: Vydrž, koníčku. Musíme dál. Růžička voní, ale podívej, lístky má pobledlé a ovadlé. Stejně jako včera, jako předevčírem, jako před týdnem. Taky už cítím v nohách, kde jaký oblázek a sotva se vleču. Proč pak se plašíš?
1: Chtěl by si odpočinout. A vám by to, pane, taky prospělo, chvilku si pohovět na trávníku.
0: Kdo jsi? Kde ses tady vzal, že jsem tě prve ani nezahlédl?
1: Kdo bych byl? Pastýř.
0: Pastýř?
1: Hlídám stádo pod lesem.
0: Ale nevidím kolem dokola ani jehňátko, ani hříbě.
1: Někde se toulají, možná v mlází. Nejste hladový?
0: Ne.
1: Zapálím ohníček.
0: Ne, spíš bych se napil. Od rána jsme nezahlédli ani kalužinku. Kdyby tu někde byl potok nebo studánka.
1: Stojíte rovnou u pramene. Posaďte se a já vám naberu vody.
0: Nejdřív napojím koně. Pojď, vraný. Osvěžíme se trochu. Ty nechceš? To je divné, že se najednou tak zdráhá. Co pohazuješ hlavou?
1: Nedbejte na hloupého koně, pane.
0: Ne.
1: A naberte si vody sám.
0: Ne, studánce, z které se nechce napít kůň, mají se zdaleka vyhnout i lidé. Děkuju na stokrát. My raději povandrujem dál.
2: Pošetilí, bláhoví princi, zbytečné je vaše trmácení. Vaše cesta je marná.
0: To jste vy, kněžno?
2: Myslel jste, že se tak lehce vzdám.
0: Mě za muže nedostanete. Leď, koníčku, ať jsme od zlé paní o dobrou míli dál.

0: No tak vidíš, konečně si odpočineš. Tady v jezeře máme vody víc, než jsme viděli od začátku našeho putování. Učešu ti hřívu, vyhřebelcuju, napaseš se a zase půjdeme dál. Jen kdyby se má růže jezerní vodou aspoň trochu osvěžila. Jediný její lístek, kdyby zrůžověl a ožil. Abych poznal, že má milá je tu někde blízko. Ale kvítek je ovadlý jako včera, jako před měsícem. A před námi je ještě dlouhá cesta. Napřed kolem dokola celého jezera a potom... Kdo ví? Co se plašíš?
1: Nechce se mu po kamenitém břehu.
0: Kdo jsi? A kde ses tady vzal, že jsem tě prve ani nezahlédl?
1: Kdo bych byl? Převozník.
0: Ty?
1: Pomáhám lidem přes jezero.
0: Nevidím nikde ani lehkou bárku. Natož pramici, která by unesla mého koně.
1: Houpá se tamhle, za křovím. Je na ní dost místa pro koně i pro jezdce.
0: Aha.
1: Vysteluj rákosím, odpočinete si cestou. Třeba i zřimnete.
0: Pěkný člun? Zborového dřeva. Ten by unesl 3 páry koní. Pojď, vraný. Nasedneme, zkrátíme si cestu. Proč pohazuješ hlavou?
1: Nedbejte na hloupého koně, pane.
0: Ne, ne, mýlíš se, člověče. Kůň je chytré zvíře. Možná ví, že tvoje pramice by s námi skončila v hlubinách jezera. Děkuju na 100krát. My raději půjdeme po pevné zemi.
2: Bláhoví princi!
0: To jste zase vy, paní?
2: Varovala jsem vás, že se jen tak nevzdám.
0: Ale mě za muže nedostanete. Leď, koníčku, leď, ať jsme od zlé kněžny o 10 mil dál. Dávej pozor, vraný. Jediný nepozorný krok a zřítíme se dolů. Mezi skalami musíme jen co noha nohu mine. Nepospíchej! Měli bychom se vrátit na schůdnější stezku. Že ne? Ale tady můžeme oba srazit hlavu. A kdo ví, jestli ta pěšina vůbec někam vede?

0: Ede, moje růže je povadlá a smutná. Ale voní. Líbezněji než včera. Počkej, ať nespadneš do žlabiny. Vrať se! Tudy ne! Z vrcholku se na nás valí skála. Jako by nás někdo chtěl zahnat zpátky. Stůj! Spadneš do propasti! Co bych si počal v té hrůze bez tebe?
1: Vrátil byste se, princi. Spolu se mnou znám bezpečnější cestu.
0: Tak, i tady jste, kněžno.
1: Řekla jsem, že se nevzdám. Už jste zapomněl.
0: Byl bych radši, kdybych mohl zapomenout.
1: Odtud se dostanete jen s mou pomocí. Beze mne zahynete únavou.
0: Ne, růže mi dodá síly.
1: Kde by se vzala růže? Tady, ve skalách.
0: Kde? Tady. Nosím její květ celý ten čas u sebe. Ještě před chvílí byl uvadlý, suchý. A teď? Podívejte. Ožil a rozkvétá. Plátky má růžové jako líčka mojí milé. Koníčku, jeďme dál. Tak, koníčku, nejhorší je za námi. Raději se neohlížet. Co růží tu najednou rozkvétá? Červené, bílé, růžové. Kam pohlédnout dřív? Co je tu poupátek? A tyhle už jsou v plném květu. Krása nevídaná.
2: Pozor, ať nepolámeš stolístku.
0: A tahle je ze všech nejkrásnější.
2: Dej pozor na tu halusku. Růže jsou křehké. A vylez už z houští.
0: Rád bych, ale tvoje voněvá krása mě dočista omámila. Tak přece jsem tě našel, Mařínko.
2: Podej mi ruku. Máš ji celou zdrásanou od trní.
0: Kdo šlápne do růží, okusí jejich trny.
2: Hodně to bolí.
0: Stesk po tobě bolel stokrát víc. Jakoby mi uvázl trn až v srdci. Teď už se mi jen točí hlava. Z tebe.
2: Mně taky. Hned jak ses tu objevil. Co to povídám? Celou si mě spletl.
0: Jak ty se umíš krásně usmívat. Na tvých ústech rozkvétá růže. Už jdeme, koníčku. Hle, těk je nedočkavý.
2: Možná má žízeň. Chtěl by ke studánci.
0: Ne, těší se domů. Do svatebního kočáru. A víš, co udělám já, až přijedeme k vašim?
2: Jak bych to mohla vědět?
0: Vylezu na nejvyšší strom a zavolám na všechny strany. Mám nejpěknější nevěstu pod sluncem. Něžná je jako obláček, růžová jako červánek a stokrát líbeznější než všechny růže stolístky, co jich voní po světě. A má to nejkrásnější jméno. Marie. Manka. Mariánka. Máří. Mařinka. Marie.
3: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web radiojunior.cz.

0: kluci, vítejte v mé, tedy Ušo, nově pohádkové školce. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, kamarádi, ahoj, Ušo, une.
0: Jo, co to je?
2: Mně se zdá, že... Ale víte co? Jen to pěkně sami uhádněte.
0: Ušounova hádanka.
2: Tak kamarádi, koho pak to slyšíte?
0: Už je to jasné, já už vím, je to, řekneme to pěkně spolu. Je to 3, 2, 1, čert! Já se asi myslím, že se teda trošku bojím.
2: Ale Ušoune, neboj se.
0: Jo, tobě se řekne, neboj se, jenomže já se přece jenom bojím.
2: Neboj, je to čert, ale to je jenom Belza. Jeden bezva čert, kterého já dobře znám. Seznámili jsme se vloni na Mikuláše. Pozvala jsem ho k nám do školky na návštěvu. Nejdřív přijít nechtěl, protože ho učili, že nahoře na zemi máme moc čisto a zimu a tak, ale nakonec jsem ho přemluvila.
0: Aha, tak je to opravdu tvůj kamarád.
3: Ahoj Jano, ahoj Ušoune. Starší čerti měli pravdu, máte tu zimu a moc čisto. Nevím, nějak se mi to tu nelíbí.
2: Víš co, Belzo, zaspívám ti tvou oblíbenou písničku a třeba se to vylepší.
3: Zkusit to můžeme.

0: a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Čáry máry, čertovi gatě, síra smrdutá. Čáry máry, čertovi gatě, síra smrdutá.
2: Koukám, koukám, že už je to lepší, co, Belzo?
1: Máš pravdu, ušaté strašidýlko. Už se mi to tady začíná líbit. Zpívání a tancování, to já mám moc rád. Ale ty se mračíš jako čert.
2: No, protože se pořád ještě trošku bojím, abys mě neodnesl do pekla. Já totiž trošku zlobím.
1: Je, Ušounku, to tvoje zlobeníčko na peklo není. A navíc, já tu nejsem služebně, jsem tu na návštěvě.
0: Přesně tak, ale víte, co mě zaujalo? Jak Belza říkal, že se mračíš jako čert? To se říká a mě by zajímalo, co se ještě říká a je v tom slovo čert. A to bude náš dnešní úkol.
2: Ušounův úkol. No tak dobře, úkoly to mně jde. Tak nejdřív si řekneme, co se říká a pak si vysvětlíme, co to znamená.
0: Tak. Mračíš se jako čert, tedy znamená, že se mračíš jako vážně, strašně moc.
2: Jo, jo, jo, no to jsem byl já. Ale pozor, taky se říká nečerti se.
0: A to znamená nerozčiluj se.
2: No a taky se říká, že se venku žení všichni čerti.
0: A to znamená, že prší a je bouřka a že je prostě hodně, hodně špatné počasí.
1: A pak se taky říká, čert ví proč. A to znamená co?
0: No, to znamená, že nikdo neví proč.
2: Přesně tak. A víte, že čert ví proč se i zpívá?
0: Já vím. A navrhuju si tuhle krásnou písničku hned pustit.
2: Jo, jo, jo.
1: Já samozřejmě souhlasím.
2: Ušounova písnička.

0: posloucháte mou, tedy Ošaunovu pohádkovou školku, ve které je dneska na návštěvě Super Child Belza, kterého jsem se nejdřív šíleně moc bál, ale už se ho nebojím, protože je to náš kamarád.
1: Najednou.
0: No, už se prostě nebojím. A navíc se těším na pořádné čertí cvičení, které nás teď čeká.
2: A to já taky.
0: Ošaunovo cvičení.
2: Tak, Belzo, budeš předcvičovat?
3: Kdo jiný? Tak jdeme na to, ne?
0: Jdeme.
2: Taky jsem připravená.
3: Nejdřív si procvičíme pusu, abychom dokázali dělat jako pořádný čert.
0: Jo, jasně, jdeme na to.
3: Pěkně ušouné, ty bys byl super čert.
0: No, děkuju, Jani, tobě to teda ale taky šlo, no.
2: Já taky děkuju.
3: Jani, tobě to taky jde, úplná čertice. Nechcete se mnou vyrazit do pekla?
0: Do pekla? Ne, ani ne, to ne, nám se líbí ve školce, ale baví nás s tebou cvičit. No, tak co bude dál?
3: Teď si představte, že musíte někoho odnést do pekla a už je v pytli. Máte jako pytel a ten si jako hodíte na záda. Tak, paráda. A hříšník se vám vrtí, tak ho položíte na zem. Pěkně. A znovu ho hodíte na záda. Tak, jde vám to skvěle. A teď s tím vaším jako pytlem pěkně obejděte obyvák nebo školku. To je ale tíha. Ale my jsme siláci, tak jdeme pěkně s pytlem na zádech.
0: Jo, to bude bezva.
2: Tak já už mám pytel na zádech a já jako jdu.
0: Já taky jdu.
2: To je tíha.
0: Jdu.
2: Tíha.
0: Já.
3: Uf. Už jsme v pekle, hříšníka jsme odevzdali Luciferovi a teď se pěkně po čertovsku oklepeme a přidáme i pořádný čertovský blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Paráda, šlo vám to skvěle.
0: Tak to si asi zasloužíme čertovskou odměnu, co?
3: No samozřejmě.
0: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. V restauraci.

0: jednoho dne maminka kráva, tatínek Bejk a Telátko vyrazili na výlet do lesa. Pěkně se prošli a když dostali hlad, zastavili se v lesní restauraci u jelení obory. Pan jelen, který tu obsluhoval, je hezky přivítal a přinesl jim jídelní lístek.
1: Co to má pan Číšník na hlavě?
0: Zeptalo se Telátko, když pan jelen od jejich stolu odešel. To jsou parohy, řekla maminka. Jeleni je vždycky po zimě schazují.
1: A proč?
0: Aby jim narostly větší a silnější.
1: Aha.
0: Telátko se podívalo na tatínkovi rohy.
1: Tatínku, ty je máš taky sundavací.
2: Co? Já ne. Býci a krávy rohy neschazují.
1: A nechtěl bys to zkusit,
0: řeklo Telátko.
1: Třeba je pak taky budeš mít větší a silnější.
0: Tatínek toho začínal mít dost.
2: Telátko, nebudu zkoušet takovou hloupost.
1: Brůzím, brůzím, brůzím.
2: Ne, vypadal bych jako blázen a už toho nech.
0: Telátko zmlklo a maminka jim z jídelního lístku vybrala, na co mají chuť. Jenže když se pan jelen k jejich stolu vrátil, Telátko se ho zeptalo.
1: Pane jelené, vy jste blázen a děláte hlouposti?
0: Podivil se pan jelen.
1: Tatínek to říkal.
0: Pan jelen se urazil a vyhnal je. A tak se nakonec tatínek, maminka a Telátko museli jít najíst jinam. Do závodní jídelny v Kravíně.
3: Holky a kluci, skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde...
4: A devítka červená.
5: A sedmička zelená.
4: Jajajajajaj, sedmičku nemám.
3: Ušoune, ty hraješ s čertem karty.
4: No?
3: No snad neprohraješ duši, v pohádkách se to stává.
4: Ne, ne, ne, my nehrajeme prší o duši, ale o jablíčka.
3: Tak to je všechno v pořádku.
4: No, v pořádku, Belza už má jablíček plnou nůši a já nic.
3: No to protože čerti to s kartami umí, Ušounku, ale něco ti poradím. Zkuste změřit síly v něčem, co jde zase tobě dobře.
4: Jo, to je nápad, takže budeme hádat.
5: Proč ne?
4: Ušounova hádanka.
3: Kamarádi, Belzo a Ušoune, připravte se. První zvuková hádanka je tady. Co to slyšíte?
4: No, Belzo, co slyšíš? My s klukama a s holkama, my už to víme. 3, 2, 1, vysavač.
3: Správně. A teď, co pak to slyšíte?
4: To my taky dobře víme. 3, 2, 1, letadlo.
3: Koho by to napadlo, je to správně. A do třetice všeho dobrého, co to slyšíte teď?
4: No přeci 3, 2, 1, prasátko.
3: Skvěle, krásně jste to poznali, Ušounku, kamarádi.
5: Než jsem si v hlavě připravil, co to je, Ušoun a děti už říkali správnou odpověď.
3: Já si myslím, že je to spravedlivé. Ty jsi odborník na karty a jen si vyhrával. No a Ušoun s kamarády, s holkami a s kluky jsou zase odborníci na hádání, takže tentokrát vyhráli na celé čáře oni.
5: Je to tak. No a protože ty jsi zase odbornice na zpívání, tak nám teď zaspíváš.
3: No jasně, moc ráda.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které je na návštěvě Belza.
1: Belzo, hned se hlaš ve službě, je třeba přikládat pod kotle.
2: Aj, nakonec se mi tady u vás tak zalíbilo, že jsem zapomněl na čas. Přijdu pozdě do služby, no to si slíznu. Mizím, ahoj.
3: A je pryč, no... Ale je to škoda, viď?
0: No teda, to byl fofr. No ale nedá se nic dělat. I čerti mají své povinnosti. To jako si holky a kluci musí uklízet v pokojíčku a starat se o své hračky a pomáhat rodičům.
3: No, tak musí přeci Belza přikládat pod kotle.
0: A my?
3: A my poprosíme holky a kluky o obrázky a budeme pomalu končit.
0: Přesně tak. Kamarádi, dneska nám namalujte peklo.
3: Nebo Belzu, našeho super kamaráda čerta, co byl u nás na návštěvě.
0: A nebo namalujte úplně jiného čerta, nějakého, který je na rozdíl od Belzy strošlivý.
3: A nebo víc čertů na jedné hromadě.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
3: No a my potom někomu z vás za ten čertovský obrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se po čertech krásně.
3: Jo, a zítra se na vás zase moc těšíme. Ahoj, ahoj, loučí se s vámi váš Ošoun Rušou.
0: A o něco méně rohatá, ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme samozřejmě jednu pořádnou čertovskou.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden náčelník kmene Lakotů, sedící bík. Náš hrdina přišel na svět někdy kolem roku 1831 na rozlehlých travnatých pláních dnešního amerického státu Jižní Dakota. Původní obyvatelé Severní Ameriky, kterým se u nás někdy říká Indiáni, se dělili do různých národů a skupin. Ty nejznámější skupiny se označují jako kmeny. Měli své pojmenování, zvyky i jazyk. Často mezi sebou bojovali. Sedící bík patřil k Lakotům, jejich kočovné kmeny se přesouvaly z místa na místo. Stěhování se nebáli, protože jejich tábory šly celkem jednoduše zbalit. Místo domů měli týpí, což je takový překvapivě prostorný a velký stan z dřevěných tyčí a bizoních kůží, které odolaly dešti i vlezlému prérijnímu větru. Život Lakotů byl spojený slovem bizonů a s přírodou, kterou měli ve velké úctě. Měli své barvité legendy a vyprávěli si magické příběhy. Důležitou osobou v každém kmeni byl náčelník, kterým se stal i sedící bík. Jako malý se ale jmenoval jinak. Indiáni nedostávali jména z kalendáře, jako to děláme my dnes. Jméno se mohlo volit podle nějaké povahové vlastnosti, podle zvířete, jako například slavný válečník Šílený kůň, nebo podle významné události. Když se takový Indián narodil, dostal své první jméno od rodičů. Kdybyste se narodili v noci za deště, mohli jste se klidně jmenovat třeba Noční bouře. Během života se člověku mohlo jméno i změnit, když se mu třeba povedl nějaký odvážný čin. Tak co? Jaké byste si pro sebe vybrali jméno? Já bych asi byla Upovídaná pusa. Sedící bík se původně jmenoval Skákající jezevec. Později přijal jméno Sedící bizon, což se ale do češtiny začalo překládat jako Sedící bík. Vyrostl z něj zdatný bojovník, ale hlavně rozvážný duchovní vůdce a symbol odporu proti americké armádě. Když Evropané kdysi v uvozovkách objevili Ameriku, chvíli se trochu osmělovali, ale poměrně rychle se začali na novém kontinentu roztahovat. Než byste řekli bizon, měli tihle noví příchozí pocit, že jim tam všechno patří a že mají domorodí obyvatelé žít jen v malých, odstrčených oblastech, rezervacích. Některé indiánské kmeny se s tím nehodlali jen tak smířit a bojovali. Neměli sice moc šanci, i tak ale do dějin vstoupilo jejich velké vítězství v bitvě u řeky Little Bighorn. Proslulý generál Custer byl tehdy americkou armádou pověřen, aby z této oblasti vyhnal vzpupné Indiány. Údajně však nedbal varování a podcenil počet i odhodlání protivníka. Spojilo se proti němu hned několik kmenů. Sedící bík měl prý před bitvou důležité prorocké vidění, tedy takovou předtuchu. Viděl americké vojáky i jejich koně padat po hlavě do indiánského tábora. To jeho bojovníky nabudilo a americké vojáky opravdu porazili. Sedící bík a jeho lidé pak před hněvem amerických úřadů prchli do Kanady. Tam se jim však nedařilo a tak se vrátili zpátky. Významný náčelník se vzdal a byl několik let držen pod dohledem. Stal se známou osobností. Historky o indiánských válkách byly tehdy oblíbeným námětem dobrodružných knih a lidé je hltali. Sedící bík se na chvíli přidal k putovní show dobrodruha Buffalo Billa, o kterém už v Žili byli byla řeč. Poutavá představení divákům ukazovala život na divokém západě. Vystupovali v nich praví indiáni i bizoni, kteří už byli v té době v přírodě prakticky vyhubení. V duchu lakotské štědrosti a rovnosti rozdával sedící bík svůj plat často dětem a chudým. Někteří původní obyvatelé si přáli, aby Američané zmizeli. Americké úřady se začaly bát povstání a jedním z protiopatření mělo být začení sedícího bíka, který měl mezi

0: svého národa jako velkou nespravedlnost. Historie hold většinou mluví hlasem vítězů a šeptá o poražených.
1: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

vždycky úplně jasně, nikdy nevyhasne.

Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale obecně info není zas tak zajímavý, takže z něj zkusíme dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak už se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako

0: Hra na housle, K-pop a ruční práce. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Emílie Sarkisian. Čau Emi, vítej v Trenduj.
1: Ahoj všichni.
0: Emi je 12, má strašně moc koníčků, chodí do 6. třídy, umí 4 jazyky, ale plynule 3. Hraje ráda na housle, dělá ruční práce, učí se japonsky, miluje čtení. Co třeba nenávidí, tak to jsou protivní lidi a lilky. Miluje sladký, miluje Radio Junior, což je super. Má ráda fialovou a modrou barvu, ale ne, když jsou v kombinaci. Chodí do Montessori školy, ráda nahrává audioknihy, píše příběhy a taky ráda kouká na filmy. Řekli jsme toho vlastně o Emi celkem dost, ale my se chceme dozvědět ještě něco víc. Takže Emi, jsi připravená na rychlopoznání, který máme vždycky, aby se naši posluchači o tobě dozvěděli něco trošku víc?
1: No tak bojím se, ale myslím, že to zkusím.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: V rubrice Rychlopoznání mám na Emi pár otázek na tělo. Kdyby nechtěla odpovědět nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. První otázka. Kdybys měla po zbytek života žít jako zvíře, jaké by to bylo a proč?
1: Tak já bych chtěla být asi sova, protože je strašně tichá, umí otáčet hlavou na všechny strany a vidí ve tmě.
0: Super, sovu jsme tady podle mě ještě neměli, to je dobrá volba. Druhá otázka, co je podle tebe ta největší nuda?
1: Podle mě ta největší nuda, když seš jako doma, seš nemocnej, nemůžeš nic dělat, ani se dívat na nic, protože tě strašně bolí hlava, máš horečku, nemůžeš nic dělat a takhle třeba týden a nemůžeš prostě nic dělat.
0: Tak to chápu, to jsem taky měla vždycky jako největší nudu, když jsem byla nemocná a ani jsem fakt nemohla na tu telku třeba koukat nebo si číst, protože fakt člověka bolí ta hlava a musí jenom čumět prostě do stropu. Třetí otázka, na tu se ptám každého, kdo přijde do trendu, tvoje guilty pleasure. Takže v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš?
1: Tak já jsem se na to už připravovala, chtěla jsem nejdřív říct, že je to K-pop, ale pak už to tady zaznělo, tak by to vypadalo, že se opičím. Tak jsem řekla, že poslouchání, protože poslouchám 24/7.
0: Fakt?
1: Když byste mě viděli, tak mám na uších sluchátka, nebo si poslouchám něco z mobilu, když nejsem ve škole.
0: Mm-hmm, takže poslouchání, ale za to se podle mě nemusíš stydět, to je podle mě dobrý, že tě baví si něco poslouchat. Čtvrtá otázka, jaká tři slova tě nejvíce vystihují?
1: Tak bych řekla milá, nápomocná, někdy trochu šťouravá.
0: Dobrý. A poslední otázka, co je podle tebe to nejlepší oblečení na světě?
1: Tak já bych řekla asi šortky a crop top.
0: Jo, to je dobrý fit a teď ho budeš moc nosit pořád, protože nám začíná léto. No tak já myslím, že je vám úplně jasný, že Emi si poradila s rychlopoznáním úplně skvěle. Rozhlasová výzva ji tím pádem nečeká a můžeme se vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká hra na housle, K-pop a ruční práce.

0: Dneska začínáme s trendem, který rozhodně není něco, co je populární jenom chviličku. Je to trend, který trenduje už stovky let. Jde o svět houslí. Pro někoho je hra na housle možná až moc náročná, pro někoho jiného ideální způsob, jak vyjádřit emoce nebo třeba zazářit na pódiu. No a jak to má konkrétně Emi, to zjistíme už za chvilku. Emi, jak vlastně dlouho hraješ na housle?
1: Tak já jsem začala v 6 letech, ale chtěla jsem začít hrát od 3, ale rodiče mi to nepovolili, protože prej jsem na to moc malá a že mi to hned jako přestane bavit. Mm-hmm. Ale teďka hraju už 6. rokem.
0: A pořád tě to hodně baví.
1: Jo, pořád mě to hodně baví, teďka mám dobrou skladbu.
0: No to si řekneme za chviličku, ale mě by ještě na začátek zajímalo, ty už jsi prostě ve 3 letech věděla, že bys chtěla hrát konkrétně na housle.
1: Jo.
0: No a jak tě to napadlo, nebo ty jsi to někde třeba viděla, nebo slyšela někoho hrát?
1: No já už to moc nepamatuju ve 3 letech, ale rodiče říkali, že jsme byli na nějakém představení houslovým.
0: Aha.
1: A mě to strašně bavilo a říkala jsem, mami, já chci hrát na housle, mami, já chci hrát na housle.
0: Super, takže takovejhle relativně těžký nástroj jsi si takhle sama objevila hnedka takhle v brzkém věku. Co bylo na začátcích houslových nejtěžší, když jsi začínala v těch 6 letech, tak měla jsi třeba s něčím na začátku problém, nebo to opravdu splnilo to tvoje očekávání a hned tě to bavilo?
1: No, mě to splnilo moje očekávání a vlastně to začínalo tak, že moje učitelka mě nejdřív naučila brnkat na prázdné struny. Sice mi ukázala, jak se drží smyčec, ale říkala, opovažuj se na něj hrát.
0: No, takže nejdřív jste brnkali a potom jste až začali se smyčcem. No a teď, kolik času týdně věnuješ třeba cvičení na housle?
1: Tak týdně nevím, ale
0: denně
1: bych řekla tak 3/4 hodiny, můj učitel má asi infarkt.
0: Je to málo?
1: No, prej na můj věk, jo, ale...
0: Já nevím, tak zase je důležitý, že trénuješ každý den, ne?
1: To možná jo, taky.
0: Protože podle mě je vždycky nejdůležitější ta pravidelnost, jako, že, nevím, kdybys třeba jeden den trénovala 5 hodin a pak už žádný den z týdne ne, jenom pak zase na hodině, tak si myslím, že je lepší 3/4 hoďka. Myslím, že by to měl učitel jako pochopit. No a musíš se do toho někdy nutit, nebo se po každý jako těšíš, že si prostě zahraješ a potrénuješ?
1: Občas se do toho fakt jako hodně nutím, když jsem třeba unavená, a to fakt nejde potom.
0: Chápu, právě jsem si říkala, že to už bys byla až moc dokonalá, že jsi to vybrala ve 3 letech a nikdy se do toho nenutíš. Takže pořád jsi jenom člověk, jenom obyčejný smrtelník. No a je tenhle nástroj podle tebe populární, že na něj teďka hrajou tví vrstevníci, nebo tím, že právě housle jsou celkem náročný nástroj, tak jsi spíš jako jedna z mála, co na ně hraje?
1: Takhle, já bych to řekla takhle. Moji kamarádi hrajou na housle. Ale já si myslím, že to je spíš o tom, že hodně lidí hraje na housle, ale jenom málo lidem to jde.
0: Mm-hmm. To je dobrý. A ty si myslíš, že ti to jde?
1: Docela jo, a někdy moc ne. Někdy jo.
0: Máš prostě někdy lepší den, horší den. No a inspiruješ se třeba nějakýma houslistama třeba na sociálních sítích? Sleduješ někoho nebo vůbec?
1: Ne, to vůbec. Jenom sleduji na Spotify mýho učitele. To má profil a on o tom nejspíš neví.
0: No a máš ráda klasickou hudbu nebo radši hraješ moderní skladby, které jsou třeba předělané pro housle?
1: Já hraju klasickou hudbu, teďka hraju Bacha zrovna, ale poslouchám K-pop. Takže to máma říká, že to moc nejde dohromady a všichni to říkají.
0: Ale za tebe je to OK, no. Prostě líbí se ti i ta hudba, kterou hraješ. No a jaký byl třeba zatím tvůj největší hudební zážitek?
1: Můj největší hudební zážitek? No, si musím promyslet. No, byli jsme na koncertě, hrál tam pán nějaký, taky nevím, jak
0: to
1: se
0: nevadí.
1: Jmenoval už. A on hrál strašně hezky a dokázal úplně překřičet těma houslama orchestr a bylo to strašně nádherný.
0: Tak to chápu, že pro někoho, kdo už hraje takhle dlouho, jako ty, to musela být i taková inspirace. No a ty jsi říkala, že teď hraješ Bacha. Máš nějakou úplně nejoblíbenější skladbu třeba z těch, co jsi v historii už hrála, nebo možná je to teďka ta aktuální?
1: Nejoblíbenější skladba, kterou jsem zatím hrála, byl Vioty, koncert číslo, už nevím.
0: To nevadí. Ty už určitě i vystupuješ, přece jenom už hraješ 6 let. Máš před vystoupením třeba trému nebo vůbec?
1: No někdy jo, někdy ne. Občas se to stane, že předtím, než vyjdu na pódium, se mi roztřesou ruce a předtím úplně v pohodě.
0: Že prostě najednou člověka přepadne ta tréma, ani neví jak. A máš třeba něco jakoby metodu, jak se pak sklidnit, protože třeba zrovna na housle se ti fakt nemůžou pak třást ruce, to by bylo hodně slyšet.
1: No tak já jsem právě poslouchala rozhlas a tam byla nějaká metoda čtvercového dýchání, tak to často aplikuju.
0: Mhm. Dobrý, super. To by mě zajímalo, kde jste slyšela, protože třeba moje kamarádka, která je jogínka, tak zrovna učí čtvercový dýchání mimo jiné, takže možná to byl zrovna rozhovor s ní, ale možná to bylo něco úplně jiného. Co ti přináší hra na housle do života? Je to pro tebe spíš relax nebo zábava nebo něco úplně jiného?
1: Spíš jako bych řekla, že je to práce, že jsem to chtěla dělat a strašně mě to baví. A prostě už se od toho nemůžu odpoutat. I když si, jak mám někdy takový období, že prostě už na to nechci hrát. Uh-huh. A že se z toho zdám. A já to prostě nedokážu, to nejde.
0: Uh-huh. To je dobrý. No a máš třeba sen, že bys jednou chtěla být profesionální houslistka?
1: Já to mám sen. To už mám konzervatoř naplánovanou.
0: Ty jo, no tak to už máš, ale za chvilku to se člověk hlásí v 15, ne?
1: No, po 9. třídě.
0: Uh-huh. A teď jsi v 6, dobře, tak to ještě 3 roky. Ale i tak... Super mít takovýhle sen a máš oblíbenýho hudebního skladatele?
1: No tak, asi ten Bach.
0: Kdybys mohla zahrát komukoliv na světě, může to být někdo, s kým se nejspíš nikdy nesetkáš, nebo i někdo, kdo už nežije, prostě kdokoliv, ale nebo to může být samozřejmě i, nevím, někdo, koho normálně znáš. Komu bys zahrála, kdyby jsi fakt mohla z kohokoliv na světě vybrat, že někomu z nich zahraješ na housle, tak komu bys zahrála?
1: Já bych zahrála svoji nejlepší kamarádce Johy a Klárce.
0: Mm-hmm, no tak to je hezký. Takže mohla si vybrat jakýhokoliv prezidenta nebo prostě virtuóze, který už 200 let nežije, ale vybrala si svoje kámošky. Cením. A co bys třeba poradila holkám a klukům, co nás teď poslouchají a chtěli by třeba s houslemi začít?
1: Možná nebojte se toho, ať už si vyberete jakýkoliv nástroj, tak musíte to vybírat citem, nesmí vás do toho nikdo donutit.
0: Aby to prostě byla vaše volba a pak vás to bude bavit.
1: Tak nebudete šťastný vlastně.
0: Když budete hrát na něco, co nechcete. Protože kdo chce třeba hrát na bicí, ale půjde na housle kvůli mámě, tak asi to nebude úplně ta jeho volba, nebo naopak. No a myslíš si, že housle budou vždycky trendy?
1: Asi jo. Bych řekla, že jo.
0: No a ještě nějaký tvůj hudební sen, tak nabízí se dostat se na tu konzervatoř, ale máš ještě nějaký hudební sen?
1: Hudební sen je, bych chtěla být koncertmistr v České filharmonii.
0: Nemá malý cíle, to se mi líbí. No a v závěrečný nějaký tipy, než se posuneme dál, třeba tipy pro, nevím, trénink nebo něco dalšího, jako s houslema, nebo prostě, že to nemusí být jenom jako tip pro někoho, kdo ještě nezačal hrát, ale třeba i pro ostatní houslisty.
1: Tak pro někoho, kdo ještě nezačal hrát, tak já mám 2 tipy. Jeden pro děti a jeden pro rodiče.
0: Dobře.
1: A jsou dost podobný. Takže tip pro děti, pokud vás rodiče nutí ke hře na nástroj, tak se nedejte. Mm-hmm. A pro rodiče, nenuťte své děti hrát na nástroj, když nechtějí.
0: Jo, že prostě asi fakt člověk musí chtít sám, jinak mu to stejně dlouho nevydrží, co? Mm. Ty jsi prostě chtěla sama a proto si u toho zůstala.
1: No, proč jsem jim to opakovala? Že jsem spíš já donutila svý rodiče.
0: Jako je krásný umět hrát na nástroj, ale zároveň si myslím, že pokud fakt to necítíte a bylo by to na sílu, tak je spousta jiných koníčků, který může člověk dělat prostě s láskou a nemusí to být nutně hra na nástroj. Jako já jsem hrála 5 let na kytaru, už si z toho nic nepamatuju a teď bych řekla, že prostě na žádný nástroj neumím. A nebylo to jako, že by mě mamka nutila, ale prostě asi jsem nebyla takovej talent, nebo prostě to nebyla ta správná doba. Každopádně já třeba taky na žádný nástroj neumím. A ještě tak špatný to se mnou není, takže když tak nebuďte na sebe přísný a můžete mít třeba zase jiný koníček. A teď se posuneme dál.

0: K-pop je v dnešní době jeden z největších hudebních trendů na světě a možná právě proto je to i další téma našeho dnešního dílu Trenduj. Holčičí skupiny z Jižní Koreje mají miliony fanoušků, mají obří koncerty, propracované videoklipy, skvělou módu i taneční choreografie, které se šíří po sociálních sítích. Pro někoho je to jenom hudba, pro jiné celý svět plný stylu, tance, oblíbených idolů. No a právě o tom si dnes budu s Emmy povídat. Je to velká faninka K-popu, takže uvidíme, co se od ní dozvíme. Emmy, od kdy je pro tebe K-pop číslo jedna? Jak dlouho posloucháš?
1: Asi od roku 2024 možná.
0: Takže dva roky, dejme tomu, nebo asi dva, tři roky.
1: Zhruba.
0: Pamatuješ si první K-pop písničku nebo první skupinu, která tě prostě chytla a fakt jsi řekla, ty logo, to je mega dobrý, to budu teďka poslouchat.
1: No. Písnička Magnetic od Eyelid.
0: No a co tě na K-pop holčičích skupinách vlastně baví nejvíc? Je to ta hudba, tanec, oblečení nebo ještě něco úplně jiného?
1: Mě baví ten beat, že ráno jdu, dám příklad, jo. Na ráno jdu úplně nevyspalá, pak si autobuse nasadím sluchátka. A pak se úplně jdu jako
0: Prostě dá ti to dobrou náladu. Jo. Rozveselí tě to, dá ti to energii. Super, úplně to jako chápu, že každý to má asi takhle třeba s jiným stylem hudby, ale že prostě ta energie se přenese ze sluchátek do tebe.
1: No.
0: To je boží. No a jak bys někomu, kdo o K-popu nikdy neslyšel, vlastně vysvětlila, co je to zač?
1: To je prostě pop z Koreje. A je to vlastně skoro to samý, akorát, že tam je jiný text.
0: Jo, jo. Vlastně oni kombinujou korejštinu a angličtinu, bych řekla. Možná i proto, aby tomu rozuměli velký masy lidí a chytali se aspoň na nějakých částech toho textu. Zároveň ale ne všechny členky těchhle z těch K-popových kapel jsou Korejky. Můžou to být i Tajky, Japonky nebo i další národnosti,
1: no,
0: ne?
1: Třeba Blackpink je Rose, Australka. Je z Koreje, ale žila v Austrálii.
0: Takže vlastně pak jako můžeš pocházet i z jiný země, ale samozřejmě asi převažují lidi z Jižní Koreje. Která holčičí skupina je teďka ta tvoje nejoblíbenější?
1: Jako na začátku Blackpink.
0: A proč máš zrovna ráda holky z Blackpink?
1: Mají dobrý písničky, takový hodně dobrý, nejsou úplně jako přeslazený a zároveň nejsou úplně jako duc.
0: Jo, to je takový dobrý mix. No a máš v téhle kapele nějakou svoji úplně nejoblíbenější členku?
1: Jo, Jisoo.
0: Jisoo. A čím tě baví právě Jisoo a čím tě třeba inspiruje?
1: Má hezký hlas, no a inspiruje mě tím, jak si tím dokázala projít, protože ona strašně dlouho trénovala a dokázala to.
0: Dokázala toho hodně. No. A kolik jí je?
1: 31.
0: Takže i tahle kapela měla ten stejný osud, že byli nejdřív v nějaký tý K-popový akademii a pak se vypracovali na to, že jsou teďka ta kapela a jedou. Protože zrovna Blackpink si myslím, že teď patří asi z holčičích kapel úplně k těm nejpopulárnějším, že asi slavnější holčičí skupina není, ne?
1: No, není. Možná Kacaj. Je taky jede.
0: A kdybys mohla jeden den strávit s nějakou K-pop hvězdou, vybrala bys si Jisoo nebo někoho jiného?
1: Já nevím, asi Jisoo, no.
0: Protože si myslíš, že byste si třeba rozuměli?
1: Jo.
0: No a proč myslíš, že je K-pop aktuálně takovým trendem, že to prostě smetlo celý svět, nejenom lidi v Asii, ale opravdu lidi úplně všude?
1: Asi to v oblečení, že to je hodně trendy teďka, že na to všichni jedou a to asi vždycky, no. Ale i ty písničky jsou hodně teďka
0: populární. No a teda ten styl K-popovej bys popsala třeba jak, když teda myslíš, že ten je teďka hodně jakože trenduje?
1: Jakože třeba přídavnýma jménama?
0: No, třeba.
1: Energický, hezký a zrychlující.
0: Hustý. No a myslíš si, že i pro tvý kámoše, kámošky a spolužáky je teďkonc prostě K-pop úplně top? Nebo je to tak jako, že třeba pár lidí poslouchá K-pop, jiný poslouchají zase něco jiného? Nebo fakt jako třeba tři čtvrtě třídy jde K-pop?
1: Řekla bych tak půl na půl.
0: Jo. A co má třeba rádo ten zbytek, co nejsou jako K-pop fans? Ty poslouchají co jako?
1: Ty poslouchají pop jinak, ne z Koreje ani z Japonska, ale poslouchají třeba teďka je hodně aktuální Lush Life. Teďka na to všichni jedou.
0: A co to je?
1: To je písnička od Zary Larson.
0: Aha.
1: A mě strašně překvapilo, že to vyšlo v roce 2017 a je to trendy až teď.
0: No mně přijde, že tady ty songy, co se dostanou do trendu až třeba přesně po 9 i více letech, tak většinou proslaví nějak TikTok, že prostě se to dá do nějakého TikTokového videa, který se stane virálním a najednou to lidi objeví, který vůbec o tom před těma skoro 10 lety nevěděli. Zkoušela jsi někdy i nějakou třeba K-pop choreografii, protože K-pop je známý tím, že to není jenom o dobrý hudbě, ale taky má jako hodně propracovaný ty tanečky, tak jestli jsi si třeba někdy něco doma zkoušela jako z nějakého jejich videoklipu nebo tak?
1: Jo, zkoušela hodněkrát, ale moc mi to nejde. A mým kamarádkám jo.
0: Fakt,
1: jo? Tím stačí říct nějaká K-popová písnička, oni na ní už tancujou.
0: No tak, ty jsi zase nadějná housliska, nemůže mít člověk talent na všechno. Ty máš ale z K-popu nejradši, tobě jde fakt o tu hudbu hlavně.
1: Jo, hlavně o tu hudbu.
0: Snažíš se ale třeba i inspirovat tou K-popovou módou, nebo...
1: To moc ne.
0: Není to úplně tvůj styl. Fanoušci K-popu, mi přijde, že jsou taková dost speciální komunita. Je to opravdu velký fandom skupiny. Co třeba tady ty jako velký fandom skupiny toho K-popu dělají? Asi třeba v nějaký?
1: Já nevím, jestli to je oficiální. Aha. Ale jsem každopádně neoficiálně Blink, prostě fanoušek Blackpink. Už mám 3 alba. No a prostě fanoušci dělají, že si kupujou merch, chodí na koncerty... Ale v Česku žádný nebyl, takže to nejde.
0: No a byl nějaký třeba aspoň v okolních zemích, nebo je něco plánovaného, že bys prostě přemluvila rodiče, abyste si udělali výlet a vyjeli jste prostě třeba, já nevím, do Německa nebo do Anglie?
1: No, tak do Barcelony mě asi nevezmu.
0: Takže zatím se nepřiblížili dostatečně blízko, ale je to teda tvůj sen vyrazit na koncert holek. Tak doufejme, že ještě holky budou dlouho fungovat a že se ti to poštěstí. No a co říkáš třeba na to, že jedna z členek Blackpink má i individuální kariéru?
1: Já si myslím, že to je fajn, že oni Blackpink už přestali vydávat, ale je dobrý, že ty solistky vydávají, že máš aspoň něco.
0: Takže je to teda opravdu tak, že oni už společný songy mají jenom ty starý a teďkonc vydává každá sama?
1: Ne, to úplně ne. Oni teďka nedávno, no v březnu, vydali Deadline. Což je jako comeback, myslím, že budou teďka vydávat ještě dál, ale už jo. Ne tak často.
0: Jo, protože třeba Rose, že jo, ta i dokonce hrála snad v nějakém seriálu a vydala to a potom s Brunem Marsem.
1: Jo. Oni hráli seriálu všechny, myslím.
0: Jo? Jako v nějakých evropských nebo v korejských?
1: Ne, v korejských.
0: No ale ta Rose podle mě hrála i v nějakým jako americkým, že se dostal i na český trh a takhle, že jo? Že jo. Oni asi jsou všechny taky herečky, jsou to krásné holky, ale... Jasně. No a koukáš třeba i na korejský seriály?
1: Ne, mě to máma zakázala.
0: Myslíš si, mamka, že to ještě není úplně pro 12-letý holky? Že to je až pro starší?
1: To se zeptej mojí mámy.
0: Dobře. Máš doma nějaký K-pop věci? Říkala jsi, že máš 3 alba, ale máš i nějaký merče a tyhle ty věci?
1: No mám jenom alba. Pak mám ještě od kamarádky, taky od Johy, mám nějaký prostě pre-ord box. Který je se samolepkama.
0: Super. No a jakou by si doporučila K-popovou písničku, aby si pustil někdo, kdo nás teď poslouchá a říká si, Ježkovi, o čem to mluví, prostě nějaký K-pop, jako, a že by si řekla, že tohle opravdu člověka přivede k tomu, aby si ten K-pop zamiloval?
1: Tak Magnetic od Eyelid zase a Jump od Blackpink.
0: Tak to jsou tipy od Emmy, který můžete zkusit. No a tohle je taková trošku těžší otázka, ale ty to určitě si s tím hezky poradíš. Kdybys mohla vytvořit vlastní K-pop skupinu? Je mi jasný, že prostě, když odhlídneme od toho, že my nejsme Korejky a tak, tak jako kdyby prostě to bylo jedno a mohl si v každý zemi vytvořit K-pop skupinu, tak jak bys pojmenovala ty tu svou?
1: Asi...
0: První nápad.
1: The Girls.
0: The Girls. A... Jaký by měla koncept, protože jsem slyšela, že ty K-popové kapely nebo skupiny mají nějako, že jsou třeba jenom roztomilý, nebo jsou tajemný, nebo jsou barevný, nebo prostě takhle, tak jako jaká by byla ta tvoje?
1: Asi, no jak jsem říkala, ten Blackpink nemoc přeslazená, ale nemoc tvrdá.
0: Jo, takže prostě něco mezi, že by to nebylo jenom cute, ale zase ne úplně jako nějaký drsňačky, jasně, chápu. No a myslíš, že by si zvládla žít jako K-pop idol, kdyby si byla Korejka, prostě chodila do té akademie, protože to už jsme tady taky v minulých dílech rozebírali, že vlastně oni to mají tady ty K-pop idolové hodně náročný. Myslíš, že bys to zvládla?
1: Ne, to si myslím, že bych rozhodně nezvládla spát tak málo. To bych
0: no a kolik to teda je? Jsou to ty 4 hodiny nebo je to víc?
1: No já jsem poslouchala teďka, myslím včera, nějaký pořad ještě s nějakou jinou holkou v Tenduj, ta říkala, že IG nabízí 7-8 hodin, což je docela dobrý.
0: To jde.
1: ale předtím nějak 3 hodiny si dýcháte zase.
0: To je crazy prostě, jakože jako 7-8 hodin si dokážu představit, že spím, i když radši bych spala víc, ale jako klasicky i teď spím 7-8 hodin, když chodím do práce a večer prostě se snažím udělat co nejvíc věcí, než zase půjdu do práce. V čem to ještě podle tebe mají ty K-pop idolové těžký, krom toho, že mají málo spánku?
1: Oni musí strašně dřít, než se dostali do té kapely, tak museli hodně dřít s nejistým výsledkem, že i na to přihlášení do té K-popové skupiny je strašně těžký, aby se tam dostal vůbec, ale potom tam musíš 16 hodin, myslím, tancovat, trénovat, zpívat, učit se korejsky bez přestávky.
0: Je to prostě hardcore, myslím si, že tady ty holky a i kluci, dneska jsme se zaměřili na holčičí kapely, ale i jsou klučičí, to mají prostě tvrdě vydřený a tvrdě zasloužený. Myslíš si, že tenhle ten trend toho K-popu vydrží dlouho?
1: Asi myslím, že ne, protože oni ty trendy jsou strašně jako chvilkový, že...
0: A tohle se vlastně už drží docela dlouho, to hrozně vystřelilo a teď pár let se to drží a myslíš si, že teď už to bude zase upadat?
1: Jo, myslím, že to bude zase upadat.
0: Ale ty u toho zůstaneš, nebo
1: jo.
0: se...
1: Jo.
0: Ty jsi... jo. Jo. Ty se ale učíš japonsky, ne korejsky. Je to ale i proto, že máš ráda K-pop, ne, ale prostě jsi si zvolila japonštinu, nebo to s tím vůbec nesouvisí?
1: To s tím vůbec nesouvisí. Mám ráda i Japonsko.
0: Jo. No tak pojďme ještě, než se posuneme dál, nebo počkat, je ještě něco zásadního o K-popu, co jsme tady neřekli a mělo by to zaznít? Protože abych vám to tady objasnila, tak Emmy má poznámky ke každému tématu, ona se fakt připravila, tak já nevím, Emmy, jestli v tvých poznámkách třeba ještě není něco, co jsme nezmínili, to by byla škoda to nevyužít, když už jsi to připravila.
1: Tak v mých poznámkách jsou moje nejoblíbenější skupiny od 1. do 15. a těch skupin je strašně moc. A některý byly prostě... No, K-pop je vlastně někdy od 20. století už, takže tady mám i jednu skupinu z 10. let 21. století. To mám taky ráda, ale už není tak dobrá jako Blackpink. No a K-popové skupiny jsou i v japonštině.
0: No a dala by si teda ještě, my jsme už zmínili Blackpink, ale pojď dát ještě třeba další 3 kapely holčičí, který máš prostě ráda a dáš je třeba jako závěrečný tip pro lidi, co prostě třeba znají z rádia Junior Blackpink, který třeba hrajeme, pak hrajeme ještě jako Baby Monster, ale jinak podle mě ne všechny kapely, tak prostě kdyby si něco chtěli dohledat a moc nevěděli jak, tak teď tady budou mít tipy od tebe.
1: Takže určitě Le Sserafim, to mi strašně padlo, a potom 2 ne 1 a Espa.
0: Tak to jsou tipy od Emmy. A Emmy, ještě mi řekni, jak dlouho se učíš japonsky a proč jsi vybrala japonštinu, že prostě si to přidáš ke svým 3 jazykům?
1: No, já jsem měla strašně ráda Japonsko a mám ještě furt. A tak jsem se nejdřív učila na Duolingu japonštinu, což mi moc nešlo. Na Duolingu to moc nejde nikdy. A tak mi to máma teda objednala od paní, co je teďka na mateřský, ale dělá to pro děti i. Takže tam se učím, přesně na individuální.
0: A chodíš teda, nějak scházíte se a máš hodiny?
1: Ne, to je přes...
0: Online?
1: No, online.
0: Jo. Takže si voláte a prostě trénujete spolu. Je tvůj sen podívat se buď do Koreji nebo do Japonska?
1: Jo, hodně.
0: Myslíš, že se ti to někdy splní, až budeš dospělá a vyrazíš třeba s kamarádkou na vlastní pěst? A nebo že třeba rodiče si řeknou, no tak k 15 nám jí uděláme radost a uděláme si výlet prostě rodinej o prázdninách do Japonska nebo do Koreji?
1: Mě rodiče slíbili, že na svý 18. pojedem do Japonska.
0: Wow.
1: To bude strašně dlouhý čekání.
0: No dobře, je to 6 let, ale on ten čas docela utíká a zároveň v té době už budeš bezvadně umět japonsky.
1: No.
0: A budeš si tam moc suprově pokecat. Zase, kdyby jsi jela teď, tak by to třeba ještě trošku vázlo, ta konverzace, když to za 6 let, to už tam budeš jak Japonka. To objednávat pro rodiče, to bude super. Tak jo. Tak já myslím, že K-popu jsme se dotkli trochu i Japonska a teď se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Emmy. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Emmy jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát song a pak už se posunem k třetímu trendu dneška.

0: nestihla. Tak Emmy, jak dlouho už se tomu věnuješ a jak ses k tomu dostala?
1: Tak já se tomu intenzivně věnuju od minulého roku, listopadu, myslím. Ne, možná před minulýho už. Ale potom jsme ještě někdy ve druhý třídě o prázdninách byla na nějakém kurzu. Tam mě to strašně chytlo a pak mě to strašně nechytlo.
0: Aha, takže vlastně to už je daleko dřív. Teď jsi v šestce, když jsi ve druhý byla na kurzu, to už je 4 roky zpátky, ale pak si chvilku jako měla asi období, kdy tě to moc nebavilo a pak tě to zase chytlo jako zpátky, jo?
1: Velkou 4 roky.
0: No. Kdo tě přived k tomu prvnímu jako kurzu? Proč tě to zaujalo a potom proč ses k tomu pak zase jako vrátila zpátky?
1: Tak byla to moje máma, my jsme se dívali na tou levou kameru a tam ukazovali nějakou paní, co paličku je. A máma řekla, že zkusí najít nějaký kurz. Bylo to ve Valašském Hřeříči, takže docela blízko od naší babičky, což je dobře. A tak jsme tam jezdili po prázdninách celý týden a tak.
0: A tak si začala, tak si našla svoje základy, protože to je možná důležitý říct hnedka na začátku. Háčkování už jsme tu měli několikrát. Tam potřebujete přízy, háček a jedete. No ale paličkování, to je trošku o něčem jiném. To je totiž vlastně výroba krajek a různých krajkových motivů. Co je potřeba na paličkování? To bych řekla, že je teda daleko těžší disciplína než háčkování, nebo ty máš srovnání, tak jak bys to posoudila?
1: Tak paličkování je pro lidi, co jsou trpěliví nebo co potřebují protrénovat trpělivost. Jinak budete mít celý potrhaný a hnusný. A háčkování je pro lidi, co to chtějí mít jako užitečné věci. Třeba plišáka si můžu udělat a takovéhle věci.
0: Jasně, když to tady třeba hrozně dlouho děláš na malý kraječce, takže s tím si můžeš třeba taky nějaký oblečení ozdobit, nebo si to na něco našít, nebo tak, ale není to, že si prostě ušiješ triko, že jo? Nebo teoreticky si ho můžeš udělat, ale trvá to fakt hodně dlouho. No. Co tě na tom teda baví teď aktuálně na obojím?
1: Tak na paličkování mě teďka baví, no, že si u toho můžu vypnout, že myslím jenom na ty krajky. Na háčkování mě baví to, že si potom už dopředu přemýšlím, co budu dělat. Já teďka hodně dělám vzorečky, takže si pak říkám, jak to potom sešiju a zháčkuju a co z toho vlastně bude. Takže to zjistím třeba až na konci.
0: No a co jsou teďka třeba nějaký tvoje jako aktuální výrobky, z kterých máš fakt radost?
1: No teďka, v čem jsem přišla, to byl nějaký ten rukáv, jako nadělávací. A tom se mám radost, protože je to hezký a takový teplý. A mama říká teda, že je to pěkně vošklivý, ale mně se to líbí.
0: Jako vypadá to jako takovej návlek na ruku a myslím si, že to jako, nevím, proč by to nemohlo být trendy a oživit to nějaký outfit. A z krajek si mi ukazovala třeba krajkovýho motýla nebo i nádherný různý barvy. Krajek děláš, není to jenom klasická bílá. Vypadá to fakt perfektně. Myslíš teda, že je těžší paličkování než háčkování, nebo jsou to tak odlišné disciplíny, že to nemůžeš takhle posoudit?
1: Myslím teda, že paličkování je 100% těžší, že háčkování, tam se to furt opakuje. Když to v tom paličkování děláš něco a pak se to může úplně změnit od základu.
0: Mm-hmm. No a co k tomu paličkování všechno potřebuješ, protože když jsem viděla třeba právě v nějakém skanzenu nebo takhle, jak tam ty paní vyráběly ty krajky, tak na to měly takový obrovský přístroje a to asi doma nemáš, nebo jo?
1: Přístroje, takový polštář, jestli jsi viděla?
0: Jo.
1: Tak tomu se říká herdule.
0: Mm-hmm.
1: A potom paličky samozřejmě, hodně niti, malinký háček, třeba 6 mm, aby se dali pospojovat všechny ty různé části.
0: Mm-hmm.
1: A potřebuješ na to hodně trpělivosti.
0: Kolik teďkonc aktuálně věnuješ času ručním pracem? Jako dostaneš se k tomu třeba jednou týdně nebo každý večer chvilku prostě pro relax vyrábíš něco, buď ať už háčkování nebo paličkování, nebo třeba jak často se tomu věnuješ?
1: Tak průměrně jednou týdně, každý víkend.
0: No a na který svůj výrobek seš fakt mega pyšná? Jako třeba z celý historie, co máš doma, tak jako něco, co fakt jako je super.
1: Ten vějíř, co jsem dělala 14 dní a přinesla jsem ho.
0: Bude, doufám, na fotkách na našem webu. Prostě je to klasický vějíř, ale všechny ty místa, které tam jsou často vylepený jenom nějakým papírem, tak jsou tam prostě udělaný krajkama.
1: No.
0: Jako vypadá to nádherně. To už je ale teda jako těžká disciplína si udělat takovejhle vějíř, ne?
1: No, to jsem dělala každý den, asi 8 hodin. Byl o prázdninách, takže jsem na to měla čas. Prostě ráno jsem si k tomu sedla, odsedla jsem si na oběd, potom jsem si znova sedla a odsedla jsem si na večeři.
0: Masakr, tak ty seš teda královna trpělivosti podle toho, co říkáš. Jsou tvoje koníčky teď mezi vrstevníky populární? Já bych řekla, že třeba háčkování uhlek celkem populární je, protože posuzuju to i podle toho, že už to tady není poprvé, co si někdo ten koníček vybral, že by oni

0: něm chtěl mluvit. Některý lidi ještě pletou, ale že by tu byl někdo, kdo paličkuje, tak to jsem ještě neslyšela, ale neznamená to, že to není populární. Tak mi řekni, kdo tyhle koníčky třeba taky má stejný, jako máš ty.
1: Tak paličkování má stejný moje kamarádka Klárka taky. Ona jako hodně háčkuje, paličkuje trošku míň, ale furt má strašně hezký a taky hodně trpělivá. Ale jinak neznám nikoho, kdo by chtěl paličkovat. Jo, ještě Bětka, kterou taky zdravím, ale ona to začala tak, že prostě začala paličkovat, potom jí to přestalo bavit a potom už přestala paličkovat.
0: No a tyhle dvě holky si k tomu přivedla ty, že ty si s tím začala a oni pak začali taky, anebo nezávisle na sobě vás to začalo bavit?
1: Ne, tak Klárku jsem k tomu rozhodně nepřivedla, ale Bětku jo, jsme třeba volali prostě na FaceTime a učila jsem jí to tam.
0: Jo, jo, jo, takže ty jsi trochu zinfluencovala, bych to tak řekla. I když třeba někteří jiný tvoje kamarádky nebo spolužáci se tomuhle nevěnujou, tak ale mají třeba radost, když jim něco vyrobíš a dáš jim to jako dárek?
1: Jo, třeba jsem jedný kamarádce dala krajku jako záložku a ona začala tak jako pohybovat prstama a říkat u toho hue, hue, hue.
0: No tak je vidět, že to je populární. No kde hledáš, prosím tě, Emmy, inspiraci na svoje další výrobky? Třeba jak tě napadlo udělat si ten vějíř? Máš třeba nějaký tvůrce, který tvoří ať už na sociální sítě nebo tak a ty je sleduješ a oni tam třeba něco vyrábí a ty si řekneš, že to chceš taky vyzkoušet? Je tohle tvoje inspirace nebo na Pinterestu nebo já nevím?
1: Na Pinterestu tam sbírám podvinky, což je další asi věc, co jsem zapomněla vyjmenovat. Tam jsou podvenky, které si může člověk vytisknout, ale ne vždycky jsou jako funkční, protože si to lidi třeba spletou paličkování s háčkováním.
0: A podvenky, tak to je jakoby, dejme tomu, jako nějaký teda návod výrobní.
1: No, není to návod, to je, dáš se na tu herduli ten podvenek, což je kus papíru, kde je napsaný ten vzorec.
0: A ty bys podle toho měla jakoby...
1: A podle toho obtahujem ten nitě.
0: Jo, ale někdy se to prostě sekne a mělo to být v podstatě háčkování a ty, no tak to úplně nebude fungovat.
1: To se sekne většinou.
0: No a takže žádnýho tvůrce nesleduješ, který takhle, tak to bys možná ty měla se stát tím paličkovacím influencerem, influencerkou a pak bys určitě přitáhla k tady tomu koníčku daleko víc lidí.
1: Mně napadlo třeba k tomu už přitahuju teďka pozornost tím, že tady jsem.
0: No to je pravda a myslím si, že až uvidíte toho motýla nádherného nebo fialovou krajku, kterou jsem se teda snažila, není to úplně nejlepší, ale snažila jsem se ji vyfotit venku na světle, abyste viděli, co všechno mi sem Emmy přinesla ukázat, tak vás to třeba inspiruje, protože přesně, můžete si to třeba dát na papír tvrdej a udělat si z toho krásnou zdobenou záložku. Nebo i prostě, já nevím, kdo nosí plátěný tašky, tak si to tam taky pak může našít a má jako nádhernou ozdobu. Je jasný, že jak jsou to takový titěrný, prostě sami víte, jak vypadá krajka, je to prostě titěrná práce, tak jako to není úplně na velký věci na začátku, ale prostě takhle si s tím něco vydekorovat, jo, to musí být prostě nádherný. Třeba to s tím motýlem, toho můžeš prostě si dát kamkoliv a úplně to tu věc zhezčí o milion procent. Dá se něco jednoduchého umět už třeba za jeden den, ať už v paličkování nebo v háčkování, nebo to není možný?
1: Jo, dá se umět technika plátno, to je strašně jednoduchý. Dá se s tím udělat první výrobek, třeba záložka jsem si tak udělala. A prostě se to dá udělat třeba za 3 hodiny, jenom za 3 hodiny.
0: No a je ať už v háčkování nebo v paličkování teď něco, co je jakoby tvým dalším vysněným projektem, co si chceš zkusit, vyrobit, blíží se nám léto, takže bude třeba zase víc času, tak třeba bude zase čas na nějaký velký projekt typu vějíř, tak jestli je něco takového dalšího?
1: To teďka nemám. Já z toho háčku na paličku tak random, že dodělám něco a tak se podívám na Pinterest, tam listuju třeba hodinu. A pak to tam najdu a dělám to dál.
0: No Emmy, ještě mi dej, prosím tě, nějaký závěrečný tip na ruční práce, ať už pro mě, nebo pro naše přesně posluchače, ať už pro začátečníka, pro pokročilýho, prostě něco, co bys přesně jako dala jako závěrečný tip.
1: Tak jdem pro pokročilý, zamotávejte si paličky, když někam jdete, takhle gumičkou, prostě zavařovací, si zamotáte ty páry a prostě už to se pak málo rozmotáváte.
0: Takže to je dobrý tip, než když si je tam nechají na volno, tak to pak špatně funguje, jo? Mm-hmm. Tak to je dobrý tip pro pokročilý paličkovače. Když ale k tomu paličkování potřebuješ tu herduli, říkám to správně, tak je to něco, co si sebou můžeš vzít třeba do autobusu a dělat to při cestě, protože třeba háčkování je takový, že si ho můžeš prostě vyndat při čekání někde a můžeš to mít v batohu, ale tohle to je spíš práce na doma.
1: No, to je spíš práce někde, kde je to pevný. Protože jak se ten autobus strašně kymácí, tak se ty paličky samotají a pak se to strašně dlouho rozmotává.
0: Takže na cestování spíš háčkujte a doma, kde si to můžete soustředit a je tam klid, paličkujte. No a je už asi jasný, že teď se blíží konec dnešního dílu Trenduj. A jak ty moc dobře víš, protože jsi posluchačka, nemůžeme skončit bez závěrečného tipu nebo vzkazu od tebe. Může se týkat úplně čehokoliv, co jsme ještě neprobírali, nebo i něčeho, co už jsme probírali, je to na tobě.
1: Tak tip ohledně toho K-popu, poslouchejte. A poslouchejte ne to, co si myslí ostatní, že byste měli poslouchat, ale to, co vás opravdu baví. A mějte klidně svůj hudební styl, i když se to ostatním nelíbí.
0: Tak jo, tak to je vlastně nejenom konkrétně na K-pop, ale je to tak jako obecně, že i kdyby prostě, já nevím, jste měli rádi metal nebo českou klasiku, dechovku, tak prostě, když to máte rádi, tak posloucháte to třeba s vaší babičkou, tak o co jde,
1: ne, že jo?
0: To je tip od Emy, my si dáme song a pak nás Emy čeká
1: kvíz trendů.
0: Jak se na to cítíš?
1: Tak, bojím se trošku.
0: Ale je to prostě jenom taková legrace, takže se neboj a za chvilku půjdeme na to.

0: Máme tady kvíz trendů a vrhneme se rovnou na to. První otázka. Jaký účes je letos v létě trendy? Za A. Středně dlouhé prostříhané mikádo, zhruba pod klíční kosti nebo někam sem, nebo vlasy na ježka za B, nebo za C. Vlasy až pod zadek.
1: Céčko?
0: Vlasy až pod zadek? Mm-hmm. Podle mých pátrání je toto středně dlouhé prostříhané mikádo za A, takže bohužel špatná odpověď.
1: Ach jo.
0: Druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport padel, nebo za C sledovat filmy?
1: Tak Bčko vůbec nevím, co bylo. To nechápu vůbec.
0: No možná to, co právě je nepravděpodobný, je třeba zrovna právě ono. To jsou dvě různý jakoby sporty, to Bčko. Ačko je vaření, Cčko je sledování filmu a Bčko je hra s hakisákem. To je takovej míček s korálkama, nebo míček, v kterém jsou takový prostě kuličky, a raketový sport padel, což jako vypadá něco mezi squashem, badmintonem a tenisem.
1: Tak dám sledování filmu.
0: Uh-huh. A bylo to Bčko. Hra s hakisákem a raketový sport padel. Vůbec jsem se tady nesnažila nenápadně ti napovědět. Nevadí, bohužel špatná odpověď a my se posuneme dál. Máme tady třetí otázku. Nutella přichází s novou příchutí. V Americe už se tahle příchuť dá koupit. Jaká to je? Za A. Místo lískových oříšků je tam kokos. Za B. Místo lískových oříšků jsou tam kešu ořechy. Nebo za C. Místo lískových oříšků jsou tam arašídy.
1: Tak arašídy.
0: Správná odpověď.
1: Yes!
0: Čtvrtá otázka je cestovatelská. Jaká místa letos v létě trendují na cestování? Za A. Francie, Vietnam a Los Angeles. Nebo za B. Mexiko, Mallorca a Švédsko. Nebo za C. New York, Peru a Bulharsko.
1: Céčko?
0: New York, Peru a Bulharsko dáváš?
1: Mm-hmm.
0: Bohužel je to B. Mexiko, Mallorca a Švédsko. Tady poslední otázku, ty už ale jeden bod máš, takže už to není nějaký špatný, nebo ono to není nikdy špatný, ale prostě už seš v pohodě. A poslední, asi nejspíš typovačka, která značka kosmetiky se bude nově prodávat i v Česku od září? Za A. Rode od Hailey Bieber, za B. NYX, za C. Catrice.
1: Catrice?
0: Catrice už se tady prodává celkem dlouho, takže správná odpověď je za A. Rode od Hailey Bieber.
1: Já jsem velmi netrendující člověk. Jeden bod.
0: Jeden bod získává Emmy. Říkala tady, že je velice netrendující člověk, to bych teda vůbec neřekla, protože víte co, já o tom pátrám na internetu, já jsem teda nevěděla téměř nic a můžu říct, že rozhodně bych si netypla hru s hakisákem, kdyby mi to někdo udělal tenhle kvíz, rozhodně bych si podle mě netypla ani ty cestovatelský trendy, takže možná bych skončila dost podobně, možná bych taky dala jenom nutelu, takže buď úplně v klidu. No a to je za nás z dnešního trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trendu je to, o čem jsme si dnes povídali, proto, že to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To nechám na vás, každopádně největší trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže vlastně všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Emmy najdete na našem webu, taky s její fotkou a s jejími výtvory ručních prací. No a zároveň mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě a zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu. No a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show, protože přesně to udělala Emmy a teď tu spolu sedíme. Emmy, jak bys to zhodnotila, tady tu svoji zkušenost, protože si říkala, že ses docela dlouho odvažovala mi napsat, poslala jsi mi video, kde si prostě minutu povídala, na konci už jenom bla, už nevím, co říct. Pak jsme si chvilku psali a pak jsme smluvili termín. Jak bys to zhodnotila, když jsi sem dneska s mamkou přišla, říkala si, že jsi celkem nervózní, tak jak bys to prostě popsala někomu, kdo třeba taky teď sedí, poslouchá a říká si, jako já se taky třeba trošku chci do toho trendu i dostat, ale vlastně se bojím, tak co bys poradila?
1: Tak já bych řekla, že jsem na začátku byla úplně strašně nervózní, klepali jsme úplně všechno. A teď se postupně začínám uklidňovat hezky, úplně v pohodě.
0: A užila jsi to, bavilo tě to, splnilo to tvoje očekávání?
1: Jo, hodně splnilo.
0: No tak já myslím, že Emmy doporučuje, takže se i vy nebojte, já vás neukousnu, jsem podle mě docela v pohodě.
1: Přesně.
0: Takže prostě tady pokecáme, jo, když dáte kvíz trendu jeden bod, nula bodů, je to jedno, je to jenom legrace a budu ráda, když se tady zase pokecám s někým dalším z vás, takže mi určitě napište. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Emmy. Čau.
1: Čau.

Send me

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoli a kdekoli, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj rozhlas.

0: Junior. Krásné odpoledne, holky a kluci. Máme 22. června, je tady pondělí. Od mikrofonu Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová. Tak co nás dneska čeká? Samozřejmě zprávy. Potom si budeme povídat o táborech organizace Dělej, co tě baví. Poslechneme si taky krásnou reportáž, kterou natočil Jirka Kohout v rámci Olympiády dětí a mládeže o florbalu pro děti. Bude taky knižní recenze, bude spousta písniček, ještě nějaká další reportáž se určitě najde. No tak já si myslím, že nebudeme zdržovat, jdeme na to, jsou tady zprávy.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Vědci z Botanického ústavu Akademie věd České republiky a dalších zahraničních univerzit zjistili, že vznik stromů a jejich odolnost umožnila jejich schopnost lépe zvládat sucho. V kmenech se během vývoje rozdělily vodní dráhy do více oddělených částí, takže při poškození nic neohrozí celý strom. Díky tomu mohly stromy růst do velké výšky a dožívat se vysokého věku. Nový výzkum pomáhá lépe pochopit, jak mohou lesy reagovat na měnící se klima. V Českém rozhlase a v České televizi dnes probíhá výstražná stávka za nezávislost veřejnoprávních médií. Vyhlásila ji zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů a z všech zaměstnanců Českého rozhlasu a České televize. Stávka se projeví na všech stanicích Českého rozhlasu s výjimkou dětské stanice Rádia Junior. A jaké je počasí? Dnes je jasno, místy oblačno, teploty kolem 30, večer bude kolem 18 stupňů a zítra čekejme stejné počasí jako dnes.

kamarádi, posloucháte Radio Junior a brzy bude 5 minut po 17. hodině. Brzy, jakože teď je to 4,5 minuty, takže když chvíli počkáme, tak to bude opravdu 5. My si za chviličku budeme povídat o tom, co dělá organizace Dělej, co tě baví a jaké nabízí tábory. No a já bych byla moc ráda, když už si povídáme o tom, co člověka baví a co bude dělat o prázdninách, co kdybyste mi to napsali i vy? Můžete mi to třeba i zavolat, ale úplně nejlepší bude, když napíšete na adresu Radio Junior @rozhlas.cz, co vás nejvíc baví a jestli to budete dělat i v létě o prázdninách. No a za chviličku bude vízo. Vždyť my máme poslední týden školního roku, tak to už určitě tušíte, co budete dělat alespoň v ty první prázdninové dny, tak mi napište. A nebo třeba potom můžete i zavolat, číslo je 800 199 199, takže budu ráda, když mi prozradíte, co rádi děláte, jestli se na to chystáte i o prázdninách a třeba jestli pojedete na nějaký hezký tábor. O některých táborech organizace Dělej, co tě baví, si budeme povídat už za 5 minutek.

Holky, kluci, kamarádi, tak tohle byli Markus a Martinus a teď už tady máme Naty Hrychovou a ještě někoho. A Bereniku Kohoutovou, no jasně, to je písnička Holky sobě. Prostě, že holky mají držet při sobě, ale i kluci by měli držet při sobě. A i když je parta, kde jsou holky a kluci, všichni by měli držet při sobě, pokud jsou to kamarádi a pokud se mají rádi a chtějí se podpořit. No a myslím si, že dobrá parta plná přátel se může vytvořit třeba i na nějakém letním táboře, o kterém si budeme povídat už za chviličku, protože když řeknu dělej, co tě baví, tak to je nejenom takový, ne příkaz, ale žádost, prosba a zároveň je to nezisková organizace, o které si budeme povídat za chviličku po telefonu s Jitkou Faloutovou.

0: Holky a kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a já už mám na telefonu slíbeného hosta. Je jim Jiřina Falutová z neziskové organizace Dělej, co tě baví. Dobré odpoledne, Jiřino.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak Jiřino, já bych se chtěla zeptat, mně se moc líbí název organizace Dělej, co tě baví. To byl tvůj nápad?
1: No, bohužel, nebo bohu dík, ano, mně to přišlo strašně vtipný na začátku, protože se neustále snažíme motivovat všechny k tomu, aby dělali, co je baví, ale teď někdy se mi i třeba stává, že je to poměrně matoucí, jakože co to je, to dělej, co tě baví, tak my jsme zkrátka nezisková organizace a snažíme se všechny motivovat nejenom k pohybu, ale i zkrátka k tomu, aby dělali to, co jim dává smysl, aby se šli za svým snem.
0: No a já si myslím, že když člověk dělá, co ho baví a plní si zároveň svůj sen, tak v tom může i uspět. Je to tak?
1: Já myslím, že určitě je asi důležitý získat jenom takový ten pocit, že zkusit to. Zkrátka to zkusit a jít si za svým. A někdy je to neuvěřitelně jednoduchý. Mm-hmm. Takže my se zkrátka snažíme nabídnout především dětem různý zájmový činnosti a vždycky jim k tomu dát podporu formou různých instruktorů a doufám, že se nám to daří.
0: A jedná se hlavně o mimoškolní čas třeba během školního roku anebo třeba zrovna o prázdninách?
1: No tak během školního roku děláme takové zase různé konference ve školách, takže ty jsou taky zajímavé, ale teď připravujeme především ty prázdninové činnosti, no a to jsou příměstské tábory, takže já bych hrozně ráda pozvala kluky a holky na naše tábory, které organizujeme, jestli je to možné.
0: Určitě a já bych to teďka trošičku chtěla rozebrat, protože když se řekne tábory, tak to opravdu může být od tábora, kde se běhá po lese, až po tábor, třeba kde člověk pádluje na lodi, a nebo třeba sedí na šachovém kroužku. Takže co nabízí organizace Dělej, co tě baví?
1: Takže my nabízíme například příměstský rybářský tábor, který děláme s kterými instruktory rybářskými Jardou a Patrikem a ty naučí jak úplné začátečníky, tak i děti, které už se setkaly s rybolovem, různé rybářské techniky. Jezdíme lovit každý den na hezký rybník Božkov v Mnichovicích u Prahy, takže ten tábor je příměstský, je to 5 dní od 27. do 31. července a my jezdíme vlakem z Prahy do Mnichovic, ale samozřejmě ti, kdo bydlí poblíž, ať už jsou to děti z přilehlých měst nebo vesnic, z Říčan, nebo co já vím, z samotných Mnichovic, tak je možné se potkávat přímo u toho rybníka.
0: Tohle vypadá, že si člověk fakt může chytit vlastní rybu?
1: No jasně, no vlastně celý mě to napadlo tak, že jsem si říkala, tak já jsem takovej sportovní nadšenec, jako kolo a musím být u všeho spocená, aby mě to bavilo a tak jsem si říkala rybolov, nikdy by mě nenapadlo něco takového zkusit, no a představte si, že jsem to zkusila a zjistila jsem, že to je vlastně neuvěřitelná zábava, že to vlastně není jenom o tom si chytit rybu, ale pohybovat se v té přírodě, pozorovat všechny ty živočichy kolem a je to úplně jiný svět, takže my jsme se spojili se Středočeským rybářským svazem a ti nám zapůjčili, nebo respektive už několik let zapůjčují jejich rybník a ty děti, které absolvují zkrátka tento týden a splní zkoušky, si pak mohou dojít pro svůj první rybářský lístek, což si myslím, že je neskutečná záležitost.
0: To je velká věc. Já jsem si vždycky připadala, když jsem šla kolem rybářů, takže jsem moc hlučná, protože rybáři nemluví, sedí tiše. To se bude muset sedět tiše a nemluvit.
1: No, není to tak úplně hrozný, ale je fakt, že vedoucí napomínají především mě, když se zapomenu a běžím pro oběd nebo pro něco. A tak jsem třeba zjistila, že se nesmí ani dupat u rybníka, což by mě předtím nikdy nenapadlo, tak se z nich vždycky dělám legraci, že ryby nemají uši. No, takže asi mají. Ale není to tak, že bychom jenom seděli jako u rybníka, ale samozřejmě bavíme se, děláme různé hry a soutěže a je to vlastně dramatický poměrně. No. A jak jste říká, každý si může chytit svoji rybu, jedná se o sportovní rybolov, takže je to v režimu chyt a pust. A opravdu rybník Božkov je plný ryb, takže se stane, že třeba jeden člověk chytí za den 7 kousků. No to je neskutečný.
0: No to teda. A zajímá to víc kluky nebo holky?
1: No, máme tak 1/3 holek, takže mám velkou radost. Máme tam, je tam převaha kluků, to ano. Ale čím dál tím víc děvčat taky chce přijít na to kouzlo u vody. A já bych řekla, že všeobecně rybářství je čím dál tím víc populární.
0: Aha. Já si totiž dovedu představit, že holkám to ohromně jde, ale většinou tam vidím takové ty velké fouzaté kluky u rybníka někde. Takže tohle je rybářský tábor a zveme tady hlavně jak holky, tak kluky.
1: No jasně, takže zveme jak holky, tak kluky a pokud by měl někdo zájem, tak více informací zjistí na našich webových stránkách, které jsou www.dělejcotěbaví.com a tam se mohou registrovat a nebo samozřejmě nám mohou zatelefonovat a povíme si více.
0: Tak a rybářský tábor je jediný speciální tábor, který nabízíte nebo ještě něco?
1: Ne, děláme ještě tábor pro děti z městské části Praha 1, ten se jmenuje Táboráček, ten děláme už 10. rokem, ale ten už je bohužel plný, jenom snad můžu říct, že letos poletíme do vesmíru. Takže to bude jízda. No, ale máme ještě několik volných míst na cyklistický příměstský tábor, na bike camp. A bike camp organizujeme na Praze 7, na výstavišti Praze 7, kde se ráno potkáváme. Maminky nám přivezou děti, nebo případně některé děti už přijedou sami na kole. A potom vyrážíme na různé výlety a tam máme zase cyklistického instruktora, který naučí děti jezdit na kole, jak ty úplně nejmenší od 7 let, tak samozřejmě pak děláme různé soutěže i v tom starším oddíle. A musím říct, že tradice cyklistiáku, kterou jsem teda kdysi vymýšlela také já, protože jsem vášnivá cyklistka, je moc hezká, máme už spoustu partnerů, no ale kromě toho, že děti si zablbnou na kole a jezdíme se koupat a děláme různý programy, tak vždycky soutěžíme a ten první, ale teď nemyslím první, ten nejsilnější, nejrychlejší, pak se samozřejmě losuje o horské kolo, takže tam máme ještě navíc takovou hezkou cenu, horské kolo. No a ten cyklisták, ten je v srpnu, ten je od 17. do 21. srpna na pražském výstavišti.
0: Tak to zní úplně úžasně. Kdo chce být v klidu, chytat ryby a užívat si společnost přátel, tak může na rybářský tábor. Kdo rád jezdí na kole, tak navštíví bikecamp a tam ještě nějaké místo je?
1: Ano, tam máme ještě 3 poslední místa, takže i tam je možné se přihlásit.
0: No tak neváhejte, přátelé. Pak máme příměstský tábor Táboráček, říkám to dobře? Uh-huh. Ano, ano, ten je na Praze 1.
1: Ano.
0: A ještě, který jsem vynechala?
1: To jsou všechny 3, to jsou všechny děláme 3. Tyto 3.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ale to zní všechno krásně. Pojďme ještě jednou říct, jaké webové stránky máte, kde se člověk může poinformovat a třeba se i přihlásit.
1: Takže naše webové stránky jsou www.dělejcotěbaví.com. A tam naleznete informace o všech táborech a i o akcích, které organizujeme. Takže jste milé vítáni a klidně zavolejte, máme tam i telefonní čísla a těšíme se na vás v létě.
0: No tak já přeju, ať se všem dobře daří na táborech, ať se to všem ohromně líbí. Ale ještě bych chtěla, milá Jiřino, slyšet takové dokončení věty. Ahoj, já jsem Jiřina a baví mě...
1: Mě toho baví strašně moc, takže já kromě toho, že jsem jachtařka, jsem vášnivá jachtařka, cyklistka, lezu ráda po horách, já teď se učím rybařit, já vlastně mám strašně ráda ty věci, které ještě neumím a do těch se vrhám střemhlav a ne se to vylepšit, hrozně mě to baví.
0: To je super a já si myslím, že takhle má člověk pořád radost ze života a pořád má co objevovat, že jo?
1: Určitě, aspoň teda já to tak mám, ale hlavně, co mě baví úplně nejvíc, jsou děti. Takže tak.
0: Tak to je hezké, když člověka baví, když se děti baví.
1: Jo, dobře, tak možná změníme heslo.
0: No vydá. Jiřino, já moc děkuju, protože všechno to zní naprosto úžasně a já si teďka budu pamatovat, že se mám podívat na web dělejcotěbaví.com a tam si budu prohlížet a omrknu to taky i sama za sebe a hlavně holky a kluci, kteří jste nás teďka poslouchali, dělejcotěbaví.com, vemte tam mamky, taťky, prarodiče a společně to propátrejte. Tak Jiřino, děkujeme, ať se léto vydaří a ať se všichni dobře baví.
1: Já děkuji za pozvání a taky přeju hezký léto. Ahoj.
0: Ahoj. Holky a kluci, tohle byla Jiřina Faloutová, ředitelka neziskové organizace Dělej, co tě baví.

0: kamarádi. Když se podíváte na web radiojunior.cz, tak si tam najděte pořady a tam si najděte na hitparádu Rádia Junior. Když se tam dostanete, tak zjistíte, že novinkami v hitparádě jsou Taylor Swift a Pavel Čadek. Komu dáte svůj hlas? Ještě do středy večer můžete krásně hlasovat. No a pokud byste se třeba chtěli zamilovat do písničky Taylor Swift, tak určitě můžete si ji teďka poslechnout a nemusíte ani být na našich stránkách, protože Klárka vám o téhleté písničce teďka něco prozradí a pak si tu písničku všichni poslechneme a já už se na to těším a předávám slovo Klárce Novákové.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Anetka Šedivá, která chce do našeho žebříčku dostat megahit od své nejoblíbenější zpěvačky. A schválně, jestli poznáš, která to je. Je to megahvězda světové pop music, která své dětství trávila na malé plantáži vánočních stromků v americké Pensylvánii. Její rodina vlastnila několik amerických kovbojských koní a šetlenských poníků. V dětství taky soutěžila v jezdecké show a začala zpívat v muzikálech. Už ve 14 letech získala smlouvu s nahrávací společností a začalo se jí přezdívat princezna country. Teď je jí 36 let a každý její hit se okamžitě katapultuje na přední příčky světových hitparád. Její fanoušci, takzvaní Swifties, umí rozpoznat každý detail v textech a když vydá novou skladbu, internet se na chvíli úplně zastaví. Nedávno nám v hitparádě skvěle bodoval její single The Fate of Ophelia. A já jsem si naprosto jistá, že už voláš, že to je jménem Taylor a příjmení má Swift. No a teď už si od ní užijí její píseň Uplight, která je o tom, že i po těžkých životních chvílích může přijít nový začátek. Taylor Swift.

0: Holky, kluci, tak tohle byla novinka hit parády Radia Junior, písnička Oplite a Taylor Swift. Myslím si, že ta pecka fakt stojí za to, takže pokud jste ještě nehlasovali třeba pro tuhletu písničku, tak to určitě udělejte, anebo vůbec na mě neberte ohledy. Hlasujte pro to, co se líbí vám, to je jasná věc a jasný pokyn. Ovšem teďka se vydáme na sklářské sympózium do Kamenického Ženova na Českolipsku. Tam si totiž mladí výtvarnici mohli minulý víkend vyzkoušet práci se sklem a tamnější sklářská škola uspořádala třetí ročník dětského sklářského sympózia. A tam potom taky byla velice zajímavá výstava, která pořád ještě trvá. No a my se půjdeme podívat na začátek toho dětského sklářského sympózia.
1: A vy se to musíte jít dotvarovat, koukám nějaký.
2: Jo, jo.
1: Takže tady máme na to takové štípačky. On to docela stuha. Že to není úplně, to člověk potřebuje trošku sílu v ruce, že jo?
2: Já to mi dělá mamka.
1: Vy tady na takovou asi MDF desku lepíte tady nějakou mozaiku.
2: Uh-huh.
1: A co to bude? Já tady vidím, to jsou takové abstraktní tvary. Je to tak?
2: No, to, co teďka lepím, je čáp.
1: Čáp, jo?
2: Čáp.
1: Aha. Jo, takhle, ano, jasně. A práce se sklem, je to poprvé?
2: Poprvé.
1: Říká Ela Dobešová z Lovosic, jedna ze 14 účastnic dětského sklářského sympozia.
2: Mě mi to troška na nervy, protože když to zkazíte, tak jako, to musíte zase celý předělávat.
1: Tak to musíte se vyloupat, že jo, a udělat znova.
3: Furt něco tvoří a ruce do něčeho strká a prostě vyrábí.
1: Říká Eli maminka Petra Dobešová. Teď se ale něco stalo, Ela míří k umyvadlu.
4: To asi bude dobrý.
1: A nebolí to, ale ne.
2: No.
1: Koukám, že vy taky máte říznutý palec už.
5: Ne, to není tady odsaď, ale
6: když jsme ukázali, co vlastně dokážou tyhle ty malé děti zvládnout za 2 dny a ukázali jsme to našim středoškolákům, tak ty teda jenom zírali.
1: Říká ředitel střední umělecko-průmyslové školy sklářské Jakub Jelínek.
6: Protože jako skutečně ta laťka je úplně někde jinde a to nadšení a nasazení a ta pracovní výkonnost, která tady teda je, tak to je absolutně jako nebývalý a fenomenální. Jo.
1: Děti své návrhy zhmotňují spolu s profesionálními skláři, buď tady ve škole nebo v blízkých hutích. Dochází tak k propojování generací, jak říká módní návrhářka Liběna Rochová, která je ambasadorkou sympózia.
7: Mně se líbí ten vztah, ta otevřenost těch profesionálů, ten respekt, že zhmotňují věci lajků mladých dětí, které v životě se sklem nepracovaly a mají nějaké představy.
1: Hotová díla budou vystavená v Severočeském muzeu v Liberci do konce léta. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
2: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
1: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
2: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a my máme před sebou reportáž, kterou natočil náš sportovní redaktor, nejenom Jirka Kohout. Jirka je sportovním redaktorem Rádia Junior třeba i proto, že neustále běhá, neustále někde skáče, neustále někam leze, prostě žije sportem. No a tentokrát, kde žil sportem, vydal se mezi členy florbalu Řepy, protože včera se zahájila olympiáda dětí a mládeže na pražském Edenu. No a Jirka u toho nemohl chybět. Tak za kým se vydal, to už vám prozradí sám.
1: Olympiáda dětí a mládeže je v plném proudu a celý týden se v Praze bude sportovat na nejrůznějších místech. Sportovní centrum Řepy hostí florbalové turnaje olympiády dětí a mládeže. Viktor Křivonoska má na starosti florbalovou sekci. Krásný den.
2: Dobrý den.
1: Jak to funguje?
2: Přípravy začaly už před rokem, kdy vlastně jsme dostali informaci, že se rozdělujeme na kluky holky. Klučičí skupina vlastně funguje tady v Řepích a na Stodole. Holčičí skupina Jižní město a jedenáctka. Jo, takže to máme vlastně celkově 4 haly, které jsme museli nějakým způsobem připravit, vyzdobit a nachystat to pro hráče, aby měli opravdu co nejlepší zázemí, který opravdu je hodný olympiády dětí a mládeže.
1: Kolik se zhruba účastní hráčů?
2: Za každý region je vlastně 14 hráčů plus 2 trenéři.
1: Kdy se můžeme těšit na finále?
2: Takže finálový den nás čeká ve čtvrtek, kde holčičí finále vrcholí v 11 hodin a chlapecké ve 12 hodin. Určitě bychom rádi lidi pozvali i na fanzónu, která bude zde ve sportovní hale Řepích. Startuje v úterý a bude od 9 do 17 hodin každý den, kromě čtvrtka, kde bude vlastně od 9 do 12, kde bude vlastně ten vrchol chlapeckého turnaje.
1: Lukáš Langer, hlavní trenér za Prahu. Jak vy se zatím užíváte olympiádu dětí a mládeže tady v Řepích?
3: Tak včera proběhlo slavnostní zahájení a to si myslím, že se povedlo Českému olympijskému výboru. A zároveň pro kluky a pro děti to byl velmi zajímavý, ať už pan prezident, který za náma přišel, nebo Ben Christoval, který měl ten koncert, to bylo taky velmi hezký.
1: Podle čeho se vybírají hráči do jednotlivých krajů?
3: Jako hlavní trenér jsem psal různým klubům, který mi posílali hráče na jejich doporučení a vzhledem k tomu, že mám ještě jednoho kolegu, který mi pomáhá tady, tak jsme se dohodli na určitých počet hráčů, kterých je 12 a 2 golmani. Pro některý je to vrchol, pro některý se to bohužel netýká. A to nás hrozně mrzí, no. Je jich prostě málo, no.
1: A jaká je tady atmosféra zatím?
3: Myslím si, že kluci si to užívají velmi, velmi dobře. Je sranda od začátku, od té doby, co jsme měli soustředění 2 týdny zpátky a od té doby se nám to veze ve velmi dobré atmosféře.
1: Teď už tady mám florbalový tým za Prahu, Lukáš Paska. Jak, kluci, užíváte tenhle ten olympijský sportovní svátek?
4: Tak já kdybych chtěl asi mluvit za tým nebo i za sebe, tak my si to velice užíváme. Slavnostní ceremoniál se mi moc líbil a obecně první zápas tady jsme vyhráli, vyvedl se přesně tak, jak jsme chtěli. Takže jako skvělý start a doufáme, že něco vyhrajeme.
1: Jaká je atmosféra v týmu?
4: Jste nejlepší, jsme tady kluci, který se všichni známe, máme se snad rádi všichni, jo, fandíme si, nikdo s nikým snad nemá problém, tak...
1: Všichni jste se znali už před olympiádou dětí a mládeže?
4: Jo, tak známe se určitě ze sezony, protože všichni, jak hrajeme za různý kluby, tak se nějak potkáváme na zápasech proti sobě, ale jsme měli tréninku spoustu nebo i soustředění finální minulý týden. No.
1: Jaké jsou vaše cíle?
4: No tak určitě zlato.
5: Máme metro! Máme metro!
6: Dobrý, hoši, pojďme, jedeme.
1: Olympiáda dětí a mládeže poprvé v Praze a poprvé ve sportovním centru Řepy. Jak se povedlo dát všechno dohromady?
7: Já osobně to považuji za takový jako vrchol sezóny a tomu, čemu se tady ve sportovním centru věnujeme, to znamená podpoře mládežnického sportu, rozvoje a vzdělávání v tomhletom směru, takže já osobně jsem se na to hodně těšil a je to pro nás opravdu takový zakončení nejenom teda toho sportovního roku nebo sezóny, ale vlastně takového toho pětiletého cyklu, co tady se tomu věnujeme.
1: Olympiáda dětí a mládeže není jenom pro sportovce, ale taky pro sportovní příznivce. Tady v Řepích se čeká velká fanzóna a vyvrcholení toho florbalového turnaje. Kdy a jak to bude probíhat?
7: Společně jsme připravili už od zítřka a od středy už tady poběží fanzóna, bude tady na náměstí mezi dvěma sportovními budovami vytvořeny takové zázemí pro fanoušky, včetně takové jakési malé olympijské vesnice s tím, že návštěvníci si budou moct vyzkoušet různé sporty za drobné pomínkové předměty a ceny, využít i nějaké další akce na naši nějaké sportovní nabídky. A ve čtvrtek vlastně se sem přesune kompletně vítězné týmy ze skupin do společného velkého finále. To bude ve čtvrtek, kdy tady budou nejenom chlapecké, ale i dívčích. Takže ve čtvrtek si myslím, že to bude to velký finále obecně i sportovně. A určitě bych touhle cestou chtěl všechny pozvat, aby se přišli podívat.
8: Pro Radio Junior ze sportovního centra Řepy Jirka Kohout.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední Klub Rádia Junior a my si teďka zopakujeme, co je všechno tento týden v hitparádě Rádia Junior, protože v té hitpoštce, která byla o tomto víkendu, můžete hlasovat až do středečního večera, čili máte ještě dnešní večer, zítra celý den, středu celý den, no a ve 20.00 ve středu konec. Takže nezapomeňte, ať to neprošvihnete.
1: Rekapitulace.
2: Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha. Tak například na temnotu mě pomáhá.
3: Strach, tak se jmenuje první novinka od Pavla Čas.

0: ve 310. kole vítězí Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Matyvob, Honzino a Arianka se singlem Tohle není love song. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci. Posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás i v této hodince zdraví Jana Richterová. No a protože máme přesně 18 hodin, čekají nás zprávy. Jenom pro pořádek dodávám, že je pondělí 22. června a právě začal poslední předprázdninový týden, čili teď už jenom takové to dožití ve školních lavicích, pak vízo a pak hurá na prázdniny. Dneska si budeme povídat sice trošku ještě o učení, ale spíš taky o tom, jak být venku a jak to udělat, aby to člověka bavilo. Na to si počkejte v 19 hodin, ale v téhleté hodince budou zprávy, pak zvídavec, potom čerba na pokračování, no a spousta písniček. Takže teď začneme těmi zprávami.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Vědci z Botanického ústavu Akademie věd České republiky a dalších zahraničních univerzit zjistili, že vznik stromů a jejich odolnost umožnila hlavně jejich schopnost lépe zvládat sucho. V kmenech se během vývoje rozdělily vodní dráhy do více oddělených částí kmene, takže jakékoliv poškození neohrozilo celý strom. Díky tomu mohly stromy růst do velké výšky a dožívat se vysokého věku. Nový výzkum pomáhá lépe pochopit, jak mohou lesy reagovat na měnící se klima. V Českém rozhlase a v České televizi dnes probíhá výstražná stávka za nezávislost veřejnoprávních médií. Vyhlásila ji zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů a zaměstnanců rozhlasu a televize. Stávka se projeví na všech stanicích Českého rozhlasu s výjimkou dětské stanice Rádia Junior. A něco o počasí, dnes máme jasno, místy oblačno, teploty jsou kolem 30 a je pěkné dusno. Večer se teploty ochladí na 18 stupňů Celsia. Zítra bude podobně jako dnes.

0: za 100 let.
1: Holky, kluci, kamarádi, teď je tady speciální okamžik. Víte, že miluju astronomii, miluju pohled na hvězdy, miluju pohled na noční oblohu, protože je úplně tichá. No jo, a co když ne? My vám teďka ukážeme, jak vzniká hudba z vesmíru. Záření z hvězd totiž vědci dovedli převést na zvuk. Ano, slyšíte dobře. Někteří vědci dovedou zhudebnit záznamy naměřené ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, ale fyzikální data se dají na zvuk převést. Někdy je to prý tak snadné, jako připojit sluchátka k přijímači, jindy je potřeba víc výpočtů, jak vzniká takzvané stelární neboli hvězdné techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
2: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
3: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí, to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
2: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
3: Přesně tak. To bylo slunce a sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
2: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
3: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
2: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
3: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
2: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
3: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
2: Takže jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
2: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
2: Tak k čemu je podle vás dobré rozzvučet pulzování hvězd?
3: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
2: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.

0: to byl Nate Ruess a Pink v nádherné písničce Just Give Me a Reason. Dej mi důvod. No ale teď už máme důvod pustit Evču Sinkovičovou, protože je tady zvídavec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Dnešní zajímavost je na přání jednoho našeho posluchače. Pověřil mě, abych něco zjistila, a tak jsem se do toho pustila. Pojďme na to. Už vás někdy bodla vosa, včela nebo třeba sršeň? Alespoň jedno žihadlo za život dostal nejspíš každý. Kdy zůstane žihadlo v ráně? Jak ho správně vyndat a co první pomoc po útoku bodavého hmyzu? Včely, vosy i sršně patří do řádu blanokřídlých a jejich bodnutí má obvykle jen místní příznaky na kůži a sliznici. Vždy ale záleží na místě bodnutí a také na tom, koho přesně hmyz bodne. Co je pro zdravého dospělého člověka maličkost, může být rizikem pro miminko nebo alergika. Kritickými místy pro vpich jsou třeba ústa, rty, oči, zkrátka celá oblast obličeje a krku. Proto v létě dávejte velký pozor při jídle. Při bodnutí hmyzem dochází k vstříknutí jedu do těla. Běžným projevem je zarudnutí a menší otok, místo nás bolí a svědí. Alergický člověk má však reakci daleko horší. Má dýchací problémy, značně oteče, může zvracet i omdlít. Měly by mu být ihned podány léky proti alergii nebo vpíchnuto do svalu adrenalinové pero. A samozřejmě by měl být převezen k lékaři. Od koho bodnutí bolí nejvíc? Většina lidí se shodne na tom, že od sršně. Nejspíše proto, že jde o velký druh hmyzu a má jedu více. Rozhodně ale jeho jed není nejsilnější. Nepříjemně bolestivé je i bodnutí včely. Asi více než to vosí. Vosa píchne a odletí. Jedu se pod kůži nedostane tolik. Včela má však jedu hodně a žihadlo navíc zůstává v ráně kvůli zpětným háčkům, které v kůži uvíznou. Žihadlo se ze včely vytrhne spolu s jedovým váčkem a kusem vnitřností a včelka za pár okamžiků umírá. U nás to má však takto pouze včela medonosná, která je ale zároveň nejrozšířenější. U našich ostatních samotářských druhů včel žádné zpětné háčky nejsou a mohou bodat opakovaně. Naopak některé sociální vosy z Jižní Ameriky mají háčky také a fungují stejně jako včela medonosná. Proč u některých druhů blanokřídlého hmyzu z podřádu žhadlovitých dochází při útoku k tomuto sebeobětování? Takzvaný sebevražedný způsob obrany si mohou dovolit jen vysoce sociální druhy hmyzu, které žijí v obrovských koloniích a jedinec tu nemá velkou hodnotu. Jedna smrt není pro hnízdo ztrátou a naopak silná negativní vzpomínka, kterou získá pobodaný živočich, může mít velký přínos pro celou kolonii. Včely medonosné mají velká hnízda plná larev a chutného medu. Proto se u nich vytvořil evolucí tento znak, který se přidá k bolestivému jedu a slouží k větší obraně hnízda. Jedový váček na žihadlu z háčky, které zůstane v ráně, totiž ještě několik minut pumpuje jed do místa vpichu a celkový účinek útoku je daleko silnější. Navíc všechny včelí dělnice jsou příbuzné a mají stejnou matku, takže jejich geny přežijí i po jejich smrti. U samotářských druhů hmyzu by samozřejmě tato oběť nedávala smysl. Hmyz musí bránit hlavně sám sebe. A jak tedy na vyndání žihadla? Žihadlo včely mednosné se musí vytahovat velmi opatrně právě kvůli jedovému váčku. Ideální je ho seškrábnout tupou stranou nože nebo nehtem. Rozhodně ale nevytahovat pinzetou nebo prsty, jinak váček zmáčknete a do rány se dostane více jedu. Pak je dobré místo v pichu ošetřit. Protože složení jedu je u včely a vosy jiné, radí se po útoku vosy přiložit cibuli nebo citron a u včely naopak potřít mýdlovou vodou nebo jedlou sodou. Vždy je ale dobré v pich ledovat. Tak, a tajemství žihadel je odtajněno. Holky a kluci, pokud chcete o tom, jak je to s žihadly a bodavým hmyzem někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
0: Tak přátelé, přátelé, to byl zvídavec Evči Sinkovičové a teď je tady...
2: Vzkazovna Rádia Junior.
0: A už to čtu, abychom to stihli. Dobrý den, poprosila bych písničku Happy od Pharrella Williamse pro všechny posluchače Rádia Junior a pro tebe, děkuju, a pro celou třídu 4. B základní školy Dobřichovice. S pozdravem Madlenka Vacková. Milá Madlenko, děkuju, že to posíláš i mě. Posíláme to hlavně všem posluchačům a hlavně do 4. B na základku v Dobřichovicích. A taky pro tebe, Madlenko, že jo? Tak písnička je tady.

Přátelé, máme tady další vzkazovnové přání. Hezké pondělí, pořád máme mistrovství světa v Kopané. Tak jsem vybrala hymnu ze šampionátu v roce 1998. To je ale hrozně stará písnička. Zpívají Ricky Martin, Pablo Flores a jmenuje se The Cup of Life. Pavlám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rozhlasu a všem posluchačům, Silvie z Prahy. Milá Silvie, děkujeme. A já jsem tady tu písničku našla ve španělštině. Ricky Martin pořád zpívá. Myslím si, že Pablo Flores u toho nevím, to si poslechneme. Mám nápad, to si rovnou poslechneme. Každopádně ta písnička je super. Takže The Cup of Life anebo La Copa de la Vida.

0: rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Všudy kuk Jany Richterové.
2: Koukneme se všude.
1: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
2: A třeba zbyde časky na drby.
1: To všechno nabízí Všudy kuk Jany Richterové.
2: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
1: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Takto zpívala Leny na Rádiu Junior a teď už nás čeká četba na pokračování. Je tady vař, už třetí díl šestidílného velmi chutného seriálu. Tak si užijte poslech a zůstaňte s Rádiem Junior.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: A vítejte! Další díl vašeho milovaného pořadu o vaření je tady. Vař! Pojďme vařit, pojďme dobře žít, pojďme si užívat. Já mám hlad. Máte hlad? Dnešní show vás zasytí. Největší pocit blaha ale oblaží vítěze. Splníme mu totiž jakýkoliv jeho sen. Ať si vítěz přeje cokoliv, může se spolehnout na to, že já to zařídím. Jsem přece moderátor vaší nejmilejší cooking show a vím, že náš pořad sledujete vy všichni, labužníci a bonviváni. A právě vám dnes přistanou na talíři před televizní obrazovkou nejen nové recepty, ale i to všechno, co máte právě v puse. Protože až to na vás teď vybalím, spadne vám brada tak nízko, že vaše drahé pusinky se otevřou do kořán a všechno vypadne na talíř. Chápete? Všechno vám vypadne z pusy na talíř. Blop, až uslyšíte, že v našem vař speciále v Lize mistrů nebudeme klasicky sledovat jednotlivé kuchaře, kteří se snaží vyhrát. Budeme sledovat kuchaře dva. Do soutěže se mohl přihlásit kdokoliv. Profík i amatér. Ale všichni se museli přihlásit v tandemu. To znamená ve dvou. A teď už pojďme vařit! První soutěžní dvojicí je tandem profesionálek z řetězce českých restaurací Do Varu, které najdete po celé zemi. Kuchařky Květuška a Růženka perfektně ovládají tradiční české recepty a díky jejich manažerskému talentu udržují úroveň české gastronomie tak vysoko, že nás mohou bez ostudy prezentovat na mezinárodní scéně. Ptáte se, co na nich nejvíc miluju? To, že si přílohu můžete neomezeně přidávat až do prasknutí. Zelíčku, rýžičku, kašičku a hlavně omáčku. Já. Známe přece všichni ten pocit. Jíte svíčkovou a ty knedlíky a maso jsou výborný, ale ta omáčka, ta prostě píše. A najednou dojde. No a kdo chce jíst suchý knedlíky? Květuška a Růženka ví, že nikdo. Tyhle holky vás do Varu rozhodně dostanou. Druhou ze tří soutěžních dvojic je Fleur a Jean-Claude. Fleur je michelinská kuchařka. Jean-Claude je její přítel, partner, láska a pomocník v kuchyni. Michelinskou hvězdu získali hned dva dny po otevření jejich restaurace. Zaměřují se převážně na francouzskou haute cuisine. Michelinská hvězda, ptáte se? Francouzská firma na pneumatiky začala na začátku 20. století doporučovat řidičům, kde stojí za to zastavit se na jídlo, kde stojí za to udělat zajížďku za výborným jídlem, anebo kam se vyloženě cíleně vydat za výtečným pokrmem. Francouzská zdatnost a hlavně vytrvalost udělala z michelinských hvězd nejprestižnější ohodnocení, které může restaurace získat. No, těšíme se na francouzské hvězdné záření. A poslední dvojicí, poslední je pro ně příznačné slovo. No, ne, vtip samozřejmě, vtípeček. V naší show dostane šanci každý. A proto zde přivítejme pana Zajíce a Čuně.
1: Pana Čuňu, ne Čuně, pardon, je to pan Čuňa a pan Zajíc. Řekl jste to naopak, pardon.
2: Dobrý den.
0: Jasně. Omlouvám se. To vám totiž určitě pomůže vyhrát, že jo? No tak teda. Pánové Čuňo a Zajíci, vítejte. Dva absolutní amatéři, kteří se přihlásili do soutěže pro jejich...
1: No, to se omlouvám, ale nejsem absolutní amatér. Vařím už od dětství a...
0: No tak máme tady rypouše obecného, že? Pana Rejpálka tady máme. Necháte mě s láskou dodělat úvod, pane Čuňo? No, tak skvěle. Dvojice, pan Čuňa, spokojený? A pan Zajíc je pro nás největší záhadou, protože ani jeden ze soutěžících není veřejně známá osoba, nemají účty na sociálních sítích a vlastně v životě nedělají nic, čím by se zviditelňovali. Hádám. Proto jste tady. Je tomu tak, Zajíci?
2: Jsem tady, protože tady můj nejlepší kamarád Čuňa si to přál.
0: Boring, nuďo, tohle je show, Zajíci, Zajíčku. No, tak ten tvůj zen tady asi moc divácký podpory nezíská.
1: Já vím, že ti tohle není úplně po srsti, ale nemůžeš se snažit a trochu se nakopnout. Vzhledem k tomu, že já budu hlavně vařit, to mluvení na kameru musíš zvládnout ty. Klidně žvaň cokoliv, oni to pak stejně sestříhají do takových krátkých videí a udělají to zajímavý. Prosím.
2: Dobře, to zvládnu, bez problému. Pusu budu mít otevřenou jako bránu dobré energie, kterou k sobě nechám přicházet. To si snad i užiju. Jo, bude to fajn.
0: Slyšíte to? To mi kručí v žaludku. Prázdno je tam.

0: děláme tvůj charakteristický pokrm? Vlastně to je co?
1: Všechno bude. Nejdřív musíme proklepnout konkurenci. Věř mi, tenhle pořad znám. Musíš umět soutěžit a nezapadnout mezi ostatníma. Proto je moje taktika improvizace. Můžu se přizpůsobit tomu, co uvidím, a být originální. Viděl jsi tu jejich kuchařku?
0: Jo, je to Barbie Dobrou chuť. Parádní recepty krok za krokem.
1: Co? Co je nesmysl?
2: Správně! Zářící hvězdy z Francie se rozhodly pozvednout úroveň, ale ne o 2 nebo 3 stupně. Flair a Jean-Claude začnou na nule s dětským receptem, který vyhrabali z roku 2002, a vylítnou s ním na úroveň michelinské hvězdy. Zajímavé, bravo! Podívejme se na recept, který budou dnes vařit. Banuňkový koláč. Absolutně základní, na první pohled nudné suroviny, jako meruňky a banány a citrony a jejich...
1: Koláč. Jako jasně, v téhle soutěži ještě nikdo nedělal jako hlavní chod koláč. To je odvážný, ale tohle je recept, co zvládne i dítě. Není na tom nic.
0: Banuňkový. Je to takovej roztomilej název. Banuňky, viď?
1: Jasně.
2: Tak ho takhle dopečou a co to? Pozor! Právě sledujeme, proč je Flair a Jean-Claude hvězdné duo. Rozhodli se dětský recept nechat až do téhle fáze původní, aby tak pokračovali v jejich signature dramaturgii minimalismu a jednoduchosti, ale dál už recept upravují. Dětskou polevu z ovoce nahrazují vlastní polevou z kořicovo-jablečná redukce. Zahuštěná karamelem a citrónová pěna z kousky zlata. Ach bože, to je nádhera. Ta vůně. A jak docílili takovéhle konzistence? Vypadá to, jako když se vylévá láva ze sopky. Exkvizitní. Bravo, šéf kuchaři.
0: Tyjo. Podívej, Čuňo, takovou barvu jsem snad nikdy neviděl. To je nádhera. Jak to podle tebe udělali?
1: Je to nádhera. Ach jo. No, jak to? No, protože... Ne. Musím se soustředit na sebe.
2: Není tu někde otevřený okno? Cítím zimu všude kolem mě. Není to náhodou chladná atmosféra ze stanice pana Čuni a Zajíce? Halo, halo, proberte se.
1: Ne, my máme všechno. Jenom jsem ještě... Já totiž...
0: Pane moderátore, nebojte se ničeho. Čuňa je perfektní kuchař. Všechno má v hlavě. Nepotřebuje žádný recepty ani návrhy. Má to v rukou.
2: Rozkošný. Naštěstí se můžu okamžitě zahřát, protože holky na stanici vedle mě dostanou do varu. Slečny, čím nás dnes hodláte překvapit? Je vám jasné, že nás musíte překvapit. Tradiční česká kuchyně je skvělá, ale je to prostě klasika. A soutěž není o tom ukázat, co už umíte nejlépe, ale hlavně překvapit. A takže vidím, že tu máte pórek a chřest a...
1: Překvapit.
0: Promiň, neslyším tě, co si tomu mláš? Čuňo, neměli bychom začít vařit? Můžu aspoň něco krájet? Nebo ještě sbíráš inspiraci?
1: Inspiraci? Co překvapit? Ne. Ukazovat to, co už umím nejlíp. Sakra do prčic. Co teď?
0: V klidu. Nestresuj se. Co tě napadlo jako první?
1: Jako první já nemůžu dělat to, co dělám pořád. Já musím být originální.
0: Ale houby... Jediné, co musíš, je zůstat sám sebou. Do vaření dáváš všechno, svoje srdce, kus sám sebe. Proto jsou tvoje chutě výjimečné.
2: Pozor! Myslel jsem, že mě popálil horký olej, ale doopravdy mě sežehnuly přísný pohledy obou šéfkuchařek z dovaru. No, tak to má být. Představím recept, který se před mým zrakem dostává do cíle. Radikální fermentovaná červená pšenice s houbami a pošírovaným vejcem.

0: Ale kde je recept? Oh, no to snad ne. Šéf kuchařky radikalitu receptu manifestují v absenci gramáže jednotlivých surovin a vůbec nám neposkytli přesný postup. Je tohle snad improvizovaný recept v přímém přenosu, dámy a pánové?
1: To snad ne. To bylo moje největší eso v rukávu, že nemáme recept, že umím improvizovat. Vařit od srdce. Nemůžu je teď přece kopírovat. A nemůžu ani vsadit na klasiku, když je musím překvapit. Zajíci. Co mám dělat? Zajíci.
2: Je, promiň. Hele, dej si taky ta fermentovaná pšenice. Ta je bezvadná. Co je ti?
1: Co si počnu?
0: No, to by nás všechny taky zajímalo. No, ale vše se dozvíme až v dalším díle zítra. Vařte a dobrou chuť příště.
3: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web radiojunior.cz

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci. Začíná Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás i v téhle hodině zdraví Jana Richterová. Učíte se rádi? Já si myslím, že někdo se učí raději a někdo trošku méně. Ale věříte, že to může být docela zábava a že na to ani nemusíte chodit do školy nebo alespoň do budovy, kde sedíte pěkně v lavici a nesmíte se ani hnout, natož špitnout. Protože existuje i třeba učení, které by se mohlo odehrávat venku. Nevěříte? Tak my vám to dneska dokážeme. V našem studiu jsou dneska tři hosté. Je tady Justýna, je tady Vítek a je tady Prokop. Ahoj všichni tři.
2: Ahoj Jano, a moc děkujeme za pozvání nejenom tobě, ale celému Českému rozhlasu. A jsme rádi, že Český rozhlas a Českou televizi máme, protože vnímáme, že jsou zásadní přínos pro českou společnost.
1: My jsme na to pyšní a jsme hlavně rádi, že chodí hosté jako vy. Tady ještě jste nic moc neřekli, že jo? Ne, to si dělám legraci. Takže je tady Justýna Danišová, takže Justýna teďka promluvila a pak je tady Vítek. Ahoj Vítku.
3: Ahoj.
1: A Prokop. Ahoj Prokope.
4: Taky zdravím.
1: Tak a my si dneska budeme povídat o učení. Za týden začínají prázdniny. Tak já nevím, jestli to není pozdě a jestli to není otrava. Ne. Justýna přišla společně s kluky, to jsou tvoji synové, že jo?
2: Ano.
1: Vyprávět o škole, která se odehrává venku. Ty jsi vymyslela projekt Učíme se venku. A dokonce i za mnou na té velikánské obrazovce jsou webové stránky, které znějí
2: Učíme se venku.
1: Učíme se venku, no. Vlastně by nebylo co dodat, ale spousta lidí si to vůbec nedovede představit, protože správná škola přeci musí být vevnitř, v lavici, vepředu paní učitelka nebo pan učitel a všichni sedí. A já, když jsem byla malá, tak jsme občas seděli ještě s rukama za zády. Ha, ha, ha. Umíte si to, kluci, představit?
4: Skoro už ne.
1: Skoro už ne, že jo? Já si myslím, že vůbec ani si to nepředstavujte. Tak začneme tím, co to je vlastně za projekt, Justýno.
2: Já moc díky a právě my se snažíme ukazovat, co všechno se dá přesunout ven, protože nám přijde, že dneska, jak my dospělí, tak ty děti, sedíme až příliš moc na jednom místě. A u těch dětí o to víc. Všichni to známe, že tak jako za chviličku se začínají ošívat a chtějí se hýbat a ono to jde vlastně velmi jednoduše. Spoustu těch témat, ať jsou to třeba zlomky, ať jsou to vyjmenovaná slova, tělocvik a přírodopis, to je úplně jasné, tak se to dá velice lehce přesunout ven, ale my jsme to trochu zapomněli, protože prostě teď jsme na to nebyli zvyklí, ale je skvělé, že tady v Čechách máme dlouhou tradici učení venku. Například pan Štorch, kterého většinou známe jako autora knížky Lovce mamutu, tak on byl vlastně jeden ze zakladatelů a na Libeňském ostrově tady v Praze založil první venkovní školu. Už je to skoro 100 let a tam vlastně už ty děti chodili ven a už tehdy pan Štorch popisoval, jak děti mají hodně kroužků, hodně sedí ve třídách, které jsou vydýchané a snažil se přemluvit. Takže my na něj trochu navazujeme a je geniální sledovat, kolik učitelů aktivních, takových otevřených, bere své třídy ven.
1: Dá se učit venku jenom v létě, protože to by byla docela krátká epizoda. To by mohlo začít tak v dubnu, když zrovna neprší a není zima, když nesněží. A končilo by to zase v září a mezi tím jsou prázdniny, takže co, tomu nestihneme, že jo? Mm-hmm. Jak to je?
2: Skvělá otázka, přesně tuhle pokládají ty začínající učitelé, protože si myslí, že ven se dá chodit fakt jenom, když je teplo. Ale my se snažíme ukázat, že se dá celý rok být a naopak každý měsíc vám ta příroda nabízí úplně exkluzivní nový sortiment pomůcek. A takže na podzim tam zažijete úplně něco jiného než v zimě, na jaře a pak v tom předlétě. A třeba naše děti milují v únoru se jít koupat, protože prostě jim nikdo neřekl, že se jako nekoupe. A když těm dětem nedáme ty hranice, tak oni vlastně ani nevnímají jako překážku, proč by se neměli jít ven učit, když sněží. Naopak jsou učitelé jako třeba Andrea Tláskalová, která když začne sněžit nebo mrznout, tak naopak vyráží s těmi dětmi ven, protože tam se dají dělat geniální pokusy, které nikdy jindy během toho školního roku, když nesněží nebo nemrzne, nezažijete.
1: Třeba taková fyzika nebo prvouka, že jo? Mm-hmm. To by se dalo vlastně venku. Tak kluci, vy jste zatím ještě moc neřekli, tak já se vás zeptám, chodíte do školy?
0: My nechodíme do školy, my se učíme doma, máme domácí vzdělávání.
1: Já myslela vězení, domácí vězení.
0: Ne, to ne. Takže jsme byli zvyklí se učit venku, takže protože jsme tam trávili hodně času a všechno jsme se tam připravovali. Chvilku jsme po covidu byli ve škole, vlastně jsme se takovej rok zkusili, když jsme potom odešli a vlastně tam jsem pocítil, že to domácí vzdělávání je takový volnější, že si můžeme to naplánovat sami, můžeme vyrážet ven a vlastně já se tam dokážu mnohem líp soustředit, než třeba vevnitř v lavici a sedět u toho, je takový nudnější v té škole.
1: No to je jasná věc, ale naučíš se doma všechno, co se naučí tví vlastně vrstevníci nebo spolužáci ve škole?
0: Myslím si, že jo, že když jsem tam přišel, tak jsem nic nestrádal a i to soustředění bylo lepší vlastně, že když jsi zvyklý chodit ven, tak se tam soustředíš víc, než když jsi pořád v té stejné místnosti, ale když jsi venku i přes rok, tak se ti tam mění všechny věci, je to tam zajímavější.
1: Jak to máš ty, Vítku? Chodil jsi někdy do školy jako do té klasické, že jsi seděl v lavici?
3: Jo, chodil rok. Moc mě to nebavilo, že tam sedíš v lavici a musíš poslouchat ty učitele a venku mi to přijde mnohem víc zábavnější, že tam máš jako variaci a že tam máš víc věcí, které můžeš dělat a můžeš jako dělat, co chceš si, jako tak, že tam můžeš vyrábět věci z nějakých klacíků a tak.
1: Co se ale u toho naučíte? Vyrábět něco třeba z klacíku, to je jedna věc, ale co třeba matematika, čeština, dá se to naučit i takhle venku, kluci? Jak to vidíte?
0: Já si myslím, že se to určitě dá využít, že spousta věcí ti tam že můžeš dělat rovnice s kamínkama, násobit kamínky, odčítat, máš tam jako spoustu věcí, s kterými můžeš pracovat, můžeš měřit vzdálenosti mezi stromama, můžeš měřit hloubku vody, potoka, sílu a jako těch možností, co tam použít, je fakt spousta.
1: Vlastně matematika jenom popisuje svět kolem nás, takže to se dá hezky, ale pozor, jak se naučíte psát na pařezu? Teď si z vás trošku dělám legraci, že jo? Ale vysvětlete mi to, jak se dá třeba, dá se psát venku?
2: Úplně geniálně. Naopak třeba u těch nejmenší, taková grafomotorika, to děcka většinou rychle přestane bavit, když to dělají v těch sešitech a furt
1: celá řádka vlnovky.
2: Mm-hmm. Ano. A tady vy můžete dát dětem křídy, zrovna když jsou takovéhle horké dny, a říct jim, aby někde na chodníku nebo na terase dělali různé kliky, háky a pak druhé dítě vezme štětec s vodou a snaží se je smazat a naopak, jestli je dostatečně rychlé, než to sluníčko všechno vysuší. Takže je to taková jako interaktivní hra, je tam trochu toho adrenalinu a najednou vidíte, že dítě, které ve třídě vám skoro nic nenapíše, tak tady je akční. Nebo máme krásně vyzkoušené, že když děti něco zažijí, klidně i to, že zmoknou, tak pak o tom napíšou klidně celou stránku, protože to je ten jejich hluboký zážitek, mají tam ty emoce. Když jste ve třídě a popisujete, no tak napiš zážitek nějaký vymyšlený, kterého se toho dítěte nedotýká, tak prostě to tak nefunguje.
1: No, tak teďka úplně slyším někoho, jak se říká, tak oni jdou do školy a tam nastydnou, protože zmoknou, pak je ti učitelé nechají lézt do rybníka v únoru a určitě mají všichni kašel a rýmu. Tak to mě, kluci, řekněte, když jste takhle otužilci. Jestli třeba, nebo jak se vlastně člověk učí se otužovat? To jste tam prostě hupli v únoru, anebo je to otužování delší proces?
0: No, jak jsme byli venku a neřekli nám rodiče, že venku se v zimě nechodí a občas se neoblekneme tolik, tak to dítě, nebo i my, když nás tam bavilo a měli jsme tam zábavu venku, tak tu zimu přečká a tím si posune tu hranici otužilosti a vlastně potom na to může naopak vzpomínat a potom zkusí vlíz do vody, občas tam spadne třeba a hned je z toho krásný jako zážitek, na který se bude vzpomínat a takhle se člověk může otužovat a vlastně já jsem z toho třeba nikdy nemocnej nebyl, když jsem se takhle koupal.
2: Já se směju, protože Prokop, když byl hodně malý, kolem tak 3-4 let, tak on byl takový ten hyperaktivní, dostal by tu nálepku dítě, které nám neustále padalo do rybníčku v botanické zahradě v Troje, takže on už byl jako malý velmi odolný. A opravdu ty výzkumy jasně potvrzují, že ty děcka, čím víc jsou venku, tím mají odolnější imunitní systém. Takže právě ty maminky, které se bojí, nebo i učitele, kteří se bojí, aby to dítě nenastydlo, tak dělají vlastně ten opak. Protože čím častěji to dítě je vystaveno tomu běžnému počasí, tak je přirozeně odolnější.
4: Vítku, ty jsi taky vystavený počasí. Co ty a rýma a kašel a krkobol a co?
3: Moc často ani ne, že jak chodíme často hodně ven, mm-hmm. tak ten imunitní systém je určitě mnohem lepší a že mě to mnohem víc jako tak baví.
4: A učíte se třeba i, jak imunitní systém funguje v rámci nějakého předmětu? To vás čeká.
0: Já, jako, když jsme se učili třeba o lidském tělu, tak si myslím, že jsme tam imunitní systém jasně jako pokryli, že tam jsme se učili různý soustavy, části těla, kosti a myslím si, že to na sebe všechno tak jako navazuje, takže...
4: Perfektní. Mm-hmm. Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mými hosty jsou Justina Danišová ze vzdělávacího centra Tereza a zakladatelka projektu Učíme se venku, .cz, tam se klidně můžou vaši rodiče podívat, anebo třeba vaše paní učitelky a páni učitele, jestli nás teďka nějací slyší. No a samozřejmě s Justínou jsou tady dva její kluci, Vítek a Prokop. My si budeme povídat zase po písničce a už jsme si tady říkali o tom, že třeba jste měli rádi písničky Zdeňka Svěráka. A já jsem tady našla jednu takovou zdravou písničku, optimistickou, jmenuje se Ořech v medu. Tak doufám, že se vám bude líbit.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Mými hosty jsou Justýna Danišová ze vzdělávacího centra Tereza a její synové Vítek a Prokop. Povídáme si o tom, že se dá učit venku. A holky a kluci, já jsem si říkala, že byste nám mohli napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Co by se dalo učit venku podle vás? Napadne vás něco? Nebo jaký předmět byste se chtěli učit venku? Co třeba ještě vaši paní učitelku nebo pana učitele v životě nenapadlo a ještě vás ven nevzal? Takže co byste třeba mu doporučili? A pokud by vás nic nenapadlo, tak nám napište, co chcete zažít v létě, protože každou chvilku se člověk něco učí a venku se můžete naučit spoustu věcí. Dva z vás dostanou odměnu a tu odměnu já tady mám před sebou a možná bych mohla poprosit Justýnu, aby nám řekla, co vám vlastně pošleme, protože tady je jeden nádherný sešit, učíme se venku a tam je napsáno laboratoř.
1: Ano, my jsme připravili dva malé balíčky pro takové objevitele a to jedno je právě laboratoř, která ukazuje, co na jaře a v létě můžete venku v terénu zažít, objevovat, kde žasnout. Jsou tam i tipy třeba, co pozorovat u moře, pokud vyrazíte s rodiči nebo prarodiči, jak pozorovat. My jsme třeba s dětmi pozorovali příliv, jak postupuje, nebo jak vodní bezobratlí a jaký ten život pod vodou je, nebo můžete zkusit malovat slanou vodou a je k tomu určovací klíč na pozorování vodních bezobratlých. Pokud byste nevyráželi k tomu moři, tak můžete někam k potoku, k rybníčku a tam bude určitě v létě živo, takže stačí jemně zapátrat a pozorovat, jestli tam najdete třeba larvu vášky nebo malého vířníka a další. A ten druhý balíček, ten je zaměřen na čísla a objevování geometrie, počítání, tam třeba zlomková pizzerie, jak si můžete opakovat zlomky fakt velmi vtipně a kreativně a k tomu je určovací klíč na objevování obojživelníků, takže žab, čolků v Čechách.
0: Mm-hmm. A pokud nám nikdo z vás nenapíše, tak já budu moc ráda, protože já si to pak nechám a budu si to užívat o prázdninách sama. Ne, to si samozřejmě dělám legraci. Přátelé, pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Dva z vás dostanou odměnu. No a pokud byste se třeba chtěli na něco zeptat, jak se co učí venku, nebo jak byste se mohli inspirovat, co se venku naučit během prázdnin, tak nám můžete klidně zavolat. Číslo je 800 199 199 a Justýna nebo Vítek nebo Prokop vám odpoví. Ale když se dívám tady na ty sešity, znamená to, že projekt Učíme se venku má i svoje učebnice. Dá se tomu říct učebnice nebo spíš pracovní sešity?
1: Dá se tomu říct učebnice, podle toho záleží, jak kdo vnímá učebnici, ale spíš jsou to takový průvodci, kteří nám ukazují, my se snažíme tam dávat hodně fotek a na náš internet nebo na sítě hodně videí, aby jsme ukazovali, protože se nám opravdu osvědčilo ukazovat přímo v terénu, jak to vypadá, a vidět tam ty spokojené děti, které, i když jsou třeba někdy zabahněné, tak vlastně jsou fakt ponořené do té práce a nemusí chodit čůrat, nejsou unavené, nepotřebují jíst, pomalu spát, protože opravdu jsou chycené tím žasnutím, objevováním a nebo tou hrou. Takže jsou to takový průvodci pro učitele nebo pro rodiče, které by třeba nenapadlo. My jsme vyráběli s dětmi takzvaný krokoměr, který nebyl na krok široký, ale měl tam metr a měřili jsme, jak je velký jeden ar, protože ten se vám do třídy prostě nevejde. Ale takhle dětecka, když si vyznačí 10x10 metrů, na každý roh si dají batoh, tak najednou přesně ví, jak ten ar je veliký. Nebo jsme vyráběli metr čtvereční a pak metr krychlový pomocí provázku nebo pomocí bezových větví. A je tam velká výzva, to můžou děcka vyzkoušet se svou třídou. Kolik dětí se vejde do jednoho kubíku? Zatím máme rekord 9, takže pokud by se posluchačům podařilo tam ve své třídě nebo mezi kamarády dostat do jednoho kubíku víc než 9 dětí, ať nám napíšou.
0: No, vida. Přátelé, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Co byste se chtěli učit venku, co by se dalo učit venku a ještě jste to třeba nezažili, anebo co byste venku chtěli prožít co byste se chtěli naučit. A máme tady pro dva z vás naprosto úžasné, no já nebudu říkat učebnice, ale spíš takové zábavné cvičebnice, zábavné sešity, kde se něco můžete dozvědět. Jedno je laboratoř, druhé je sice matematika, čísla, ale mně se to líbí jako takový hravý sešit. Tak a teďka kluci, Vítku, Prokope, co jste, byli jste dneska, ne ve škole, byli jste dneska venku, jako se učit? Tak třeba Prokope, začni.
2: Dneska jsme, jako venku jsme byli, ale dneska jsme měli spíš takovou jako pracující práci, protože jak se učíme doma, tak máme jednou za půl roku přezkoušení, kde ukazujeme portfolio, co jsme se všechno i venku učili. A takže jsme dneska měli spíš takový jakoby papírování, kdy jsme se to všechno připravovali, aby jsme to mohli ukázat.
0: Takže vy se vlastně sice učíte doma, ale zároveň se musíte umět prezentovat potom před nějakou paní učitelkou ze školy?
2: Máme přezkušující, která to vlastně prohlídne a pak nás oznámkuje.
0: Hustá věc. Vítku, ty už jsi taky zažil nějaké to přezkušování?
3: Jo, několikrát.
0: A máš z toho nervy?
3: Jako jo, ale jako ne, poprvé to bylo nejhorší, ale teď už jsem jako zvyklý, že jak tam vypadá a tak, takže jsem víc v pohodě.
0: Mm-hmm. A taky musíš něco napsat a pak třeba odpovídat na otázky?
3: Na otázky ani tolik neodpovídáme, jenom si to připravíme vždycky do nějakého portfolia a potom se nás ptají na nějaký kroužky a tak.
0: Mm-hmm, takže takový rozhovor. Dobrá, dobrá. No a když se takhle musíte prezentovat to, co jste naučili, máte třeba dost kámošů? Nejste izolovaní kluci? Nejste chudinky, co jsou bez kámošů? Protože to si řeknou často dospěláci. Oni ty děti nemají kolem sebe svoje vrstevníky a pořád jsou jenom doma chudáčci. Tak Vítku, jak to vnímáš ty?
3: Ani ne, vůbec. My chodíme na ty kroužky a tam máme hodně kamarádů.
0: Mm-hmm. A než mi odpoví Prokop, tak já tady mám prvního volajícího. Vemte si prosím sluchátka, ať ho taky slyšíte. Tak halo, halo, kdo pak je tam?
4: Dobrý den, tady Adam.
0: Ahoj Adame, my tě všichni tři zdravíme. Tak chceš odpovědět na otázku?
4: Chtěla jsem zeptat... máte při přezkoušení někdy trému?
0: Tak kluci, kdo se toho chopí? Tak
2: já se toho klidně chopím a myslím si, že ano, občas jsme měli trému, že jsme se báli, ale potom, co jsme si to párkrát zkusili, tak víme, že tam opravdu není čeho se bát a je to dost v pohodě, že tam jenom ukážeme, co máme připravení a když jsme se přes tu dobu učili dostatečně a nějak jsme to neflákali, tak je to v pohodě.
0: Mm, prostě normálně se učíte.
2: Tak.
0: Tak, Adame, umíš si představit, že bys ses učil doma?
4: Ne.
0: Takže, a vyzkoušel jsi to třeba někdy, když jsi měl, já nevím, krkobol, zůstal jsi dva dny doma, třeba si dělal jenom aspoň nějaké úkoly, zkusil jsi to?
4: To jo, to jsem stalo několikrát, ale my máme hodně alternativní školu, takže tam nebylo moc co dělat.
0: Jasně, tam prostě všechno umíte hned. A chtěl by ses někdy učit doma? Třeba, aby tě učila mamka?
4: Možná.
0: Šlo by to?
4: Učit nad tím přemýšlím.
0: Oho, no vida. A jinak tě škola baví?
4: Jo, baví hodně.
0: A co si myslíš, že bys, jaký předmět nebo jakou látku by ses mohl učit venku? Napadá tě něco, co bys vyloženě chtěl?
4: Přírodovědu.
0: Mhm. No a Vítku, řekni třeba Adamovi, co se učíte z přírodovědy venku?
3: Cokoliv, jako nějaký druhý ptáků, jakýkoliv zvířat a tak.
0: Mm-hmm. No tak Adame, to by třeba nejlepší výhra by byla ta, kdyby třeba Adam vyhrál lekci u vás doma. Ale to by bylo asi složité. Tak Adame, pověs mi ještě, co budeš dělat o prázdninách?
4: Asi budem hodně jít na výlety.
0: Tak to je asi super program. No tak máte vy, Justýno, nějakou otázku třeba na Adama?
1: Možná doporučení, pokud může si půjčit třeba rodičů mobilní telefon, tak ať si stáhne některou aplikaci, třeba Merlin, která mu dovolí pozorovat a poslouchat ptáky, kteří jsou kolem něj. A třeba Vítek tohle úplně miloval, kdy chodil třeba 2 hodiny po zahradě a lovil právě tady tou aplikací a když si tam přepnete češtinu, tak vám ty ptáčky bude ukazovat v češtině. A Vítek se tak krásně naposlouchal ptáky. A nebo pak podobná aplikace, to se jmenuje Seek, je to S-E-E-K, a to je taky skvělá aplikace, která vám pomůže určovat jak rostliny, stromy, tak i různé hmyzáky v trávě nebo větší zvířata. A vlastně odpadá takový ten strach, že já venku všechno nepoznám, protože tady vy najednou jdete a můžete objevovat ten svět.
0: Tak Adame, dobrý tip, ne? Že to je super tip na něco takhle,
4: ano,
0: v přírodě.
4: To možná.
0: Super, a klidně nám potom napiš, protože já budu moc ráda, když budeme mít nějakou zpětnou vazbu. No tak, Adame, moc díky a děkuji, že jsi zavolal. Mě se hezky. Ahoj.
4: Vy taky.
0: Čau. No tak, to se mi líbilo teďka, že nám to Adam takhle řekl. A já už se dívám i do mailu a mám tady odpověď od Madlenky. Dobrý den, já bych se venku učila češtinu a matiku, aby to bylo trošku zábavnější. A přírodovědu pozorovali a poznávali bychom ptáky. A o prázdninách chci zažít hodně zábavy, spoustu pěkných zážitků a být hodně venku a třeba jet někam na výlet nebo do Itálie. A paní učitelka se jednou chtěla učit výtvarku, ale nemohli jsme se učit venku, protože bylo ošklivé počasí. S pozdravem, vaše Madlenka. Madlenko, díky. A už nám píše i Toník. Naše učitelka nás bere ven docela často, třeba na přírodovědu a na výtvarnou výchovu. Máme školu u lesa, tak je to docela fajn. Se školou pojedeme do Španělska, do Malagy. No vida, tak Toník to má dobrý ve škole.
1: Nádhera.
0: Tak a my si teďka zase dáme písničku. Justý, ty jsi říkala, že Prokop byl divočejší dítě.
1: Ano, někdo by to tak popsal. Uhum. Mně prostě přišel, že to byl přesně Prokop.
0: A Vítku, jsi taky divoký?
3: Ne tolik jako Prokop, ale taky si myslím.
0: No to... tak člověk by měl být trošku divoký, že jo? My tady máme totiž taková písničku ADHD. Ta se bude hodit.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a my si dneska povídáme o učení venku. Justýna Daníšová ze vzdělávacího centra Tereza a její dva synové Vítek a Prokop jsou mými hosty ve studiu a já bych ještě chtěla připomenout, že dva z vás můžou získat nádhernou, já nechci používat to slovo učebnice, ono to může trošku odradit, protože tohle není učebnice, to je prostě zábava v sešitě. Jedno je laboratoř, učíme se venku, a to druhé jsou čísla, učíme se venku. A jak jsem si to tak prolistovala, tak to je opravdu až takové, že to ponouká zvědavost a člověk si u toho krásně zablbne, naučí se u toho věci. No a k laboratoři tady máme pro vás určovací klíč, a to jsou bezobratlí živočichové ve vodě, a k číslům tady máme určovací klíč k obojživelníkům. No, a tohle to je tak jako příroda, ovšem vy máte třeba angličtinu, vy máte, už máš taky Vítku angličtinu.
1: Jo.
0: Jasně. Máte i třeba nějaké složitější předměty, učí vás to všechno jedna máma?
1: Ne, všechno jedna máma nás neučí, občas nás učí i taťka, který máme doma, takže občas na angličtinu jdeme za taťkou, třeba Vítě s ním má často věci a potom spoustu věcí děláme venku, protože máme právě speciální teď ve škole.
2: Měsíc školních zahrad byl a ten byl zaměřen právě na angličtinu venku. A moje děti mají tu výhodu nebo nevýhodu, že to na nich všechno testuju. Takže my, když něco s týmem vymyslíme, tak pak naše děti jsou první, které to otestují a dají mi zpětnou vazbu. Hele, mamko, tohle je nuda. A nebo jo, to je dobré. A nebo hele, nešlo by to ještě takhle.
0: A já teďka mám takový jako svůj takový zajímavý úhel pohledu. Můj tatínek mi říkal, že člověk nemá učit svoje děti, protože nejčastěji ztrácí trpělivost, že s cizími dětmi má větší trpělivost než se svými. A dokazoval to na tom, že jeho babička ho učila němčinu a vždycky, když to nechápal, tak se rozčilovala a pohlavkovala ho. No, byla jiná doba, to se tak dělalo. Ale mluvili jsme o tom, že prostě když člověk učí svoje vlastní dítě, takže ztrácí nervy. Jak to je u vás doma, Vítku? Ztrácí máma, táta nervy?
3: Ani ne.
0: Fakt jsou tak dokonalí?
3: Jako někdy asi jo, ale jako podle mě jsou fakt dokonalí.
0: To je hezký. Jak to vidí Prokop?
1: Já se taky myslím, že mamka s taťkou na nás většinou nejsou naštvaný, i když to dlouho nechápeme, tak se to snažíme zjistit třeba na internetu nebo si poradit nějak jinak.
0: Mm-hmm. No a Justýna se taky cítí vždycky, jakože je v pohodě, nedochází trpělivost, nemá někdy nerva.
2: Já myslím, že u samotného učení to fakt není, protože mně se dost často stává, že tento téma objevuju s dětma, že třeba chemii, fyziku, ty jsem rozhodně jako zapomněla, takže to jsou vlastně krásné a společné objevy. Nebo historii, když objevujeme, tak najednou dneska už je těch zdrojů na internetu nebo právě venku v terénu, na výstavách spoustu. A myslím si, že nejvíc zuřivá hrošice jsem, když třeba se dlouho neuklízí nebo dlouho něco se odkládá, ale to moje maminka měla se mnou úplně stejně, možná ještě hůř s taťkou. Takže já to chápu na jednu stranu a na druhou stranu tam taky někdy zuřím. Takže je to jako úplně u nás normální, ale věřím, že tady ty třenice nevznikají tolik ani u učení, jako spíš v tom běžném rodinném životě.
0: Prostě kdo umé nádobí a kdo si uklidí v usekle.
2: Přesně.
0: Jako všude. Tak a teďka mě řekněte, když vy jste nezažili teda jiného učitele než mamku a taťku, vlastně vy jste byli rok ve škole, že jo? A jak vás bavili ti další lidi?
1: Na jednu stranu to podle mě byla změna, protože když tě učí třeba někdo jiný než rodiče, tak to může být zajímavý a určitě tam takový byly, ale na druhou stranu tam byly i takový učitelé, který to neuměli vysvětlit třeba tak dobře, nebo zadávali ty úlohy docela nudně a vlastně dost jednoduše a čas to vždycky to jde zadat jako zajímavěji a že to ty děti zabaví víc, takže to si myslím, že je dobrý.
0: Uhum. A Vítku, jak se tobě líbily třeba další členové té vzdělávací družiny, bubliny?
3: Jako jo, ale Nevím, jako asi mě to víc baví takhle určitě.
2: A já myslím, že u nás vlastně ani ta role toho učitele není taková ta klasická, protože třeba my jsme měli příležitost na jednom projektu Zažij venku spolupracovat s Prokopem Pithartem, což je úžasný mladý přírodovědec, ochránce přírody. A vlastně on je taky náš učitel, protože my jsme s ním procházeli přírodou několikrát, natáčeli videa, poznávali přírodu. A vlastně dalo by se říct, že to je také učitel, ale my ho tak vůbec nevnímáme, protože ty děcka prostě fascinovaně sledují, co ten Prokop všechno objevuje, jaké souvislosti v té přírodě, v krajině vidí. Umí o tom nádherně vyprávět. Všem posluchačům doporučuju, pokud ještě neviděli, na iVysílání pořad do divočiny, kde jsou krátká videa právě s Prokopem. A to jsou právě ti průvodci do přírodou, kteří nejsou v té klasické roli toho vzdělavatele, učitele, ale spíš umí natchnout pro přírodu. A pak sama příroda je dost často pro nás ta učitelka nebo asistentka, protože také nám dokáže ukázat spoustu věcí v praxi a v souvislostech.
0: Takže tady je učitel spíš průvodce, anebo sirka, která zapaluje nadšení těch ostatních.
2: Ano, to u Prokopa rozhodně funguje, protože on dokáže o té přírodě mluvit tak, že vás to fascinuje a že najednou jako chcete jít a kluci, když viděli a vlastně i naše dvě dcery, když viděli pár těchto videí, tak najednou chodili s tím foťákem nebo i bez foťáku do té přírody a chtěli se napodobit toho Prokopa a stát se takovým tím průvodcem. A podobně jako David Attenborough umí fascinovat celé generace, tak u nás máme tady Prokopa a jsme moc rádi, že jsme se s ním mohli setkat a všem doporučujeme ho sledovat třeba na sociálních sítích.
0: Možná, že spoustu učitelů vůbec nenapadne jít s dětmi ven a možná, že třeba o tom nikdy neslyšeli, ale když se o tom dozvědí, co jim zabrání takhle vzít děti a jít někam do přírody?
2: Je tam spoustu nějakých překážek, které může a některé nemůže ten učitel ovlivnit, ale ze zkušeností s učiteli, se kterými se setkáváme, třeba za tento školní rok jsme se potkali na seminářích přes 1000 aktivních českých učitelů a oni jakmile zažijí ty hry a to vyrábění, to objevování a bádání v terénu, tak najednou ty překážky začnou sami překonávat, sami hledat ty možnosti, jak. A máme třeba akademii Učíme se venku, kde síťujeme školy, které to s učením venku berou vážně. Letos jich tam bylo přes 150. A tam právě i ti aktivní učitelé učí ty další kolegy ve svém týmu, jak trávit co nejvíc času ven, ale to jsme měli výzvu 120 hodin venku za celou školu a bylo geniální, že téměř všechny školy, které byly zapojené, tak tenhle ten limit zvládly a některé měly třeba 900 hodin za školní rok dopřáli svým dětem venku.
0: No to je krása. A pak si člověk nemusí stěžovat na nedostatek imunity a odolnosti a taky má dostatek vitamínu D a dobře spí. Spíte dobře, kluci?
3: Jo.
0: Vy určitě, že jo? A mamka taky?
2: Nádherně. Zvlášť venku, když je člověk ještě fyzicky unavený.
0: Holky a kluci, dva z vás dneska získají krásnou, inspirativní, tak mně se pořád tam nelíbí to slovo učebnice, ale spíš inspirativní sešit. Jeden je laboratoř, učíme se venku, a druhý je o číslech a k tomu ještě určovací klíče. Jeden získá bezobratlé živočichy a jeden jiné breberky a obojživelníky. A na to stačí, abyste nám buď zavolali, anebo napsali. No vida, já jsem tady teďka prošvihla 3 telefony. Yeah. No tak nám můžete zavolat ještě jednou. Abo napište, nebo

0: Nějaký předmět kluky nejvíc baví.
1: Tak Vítku, začni.
2: Mě baví všechny, jak vlastivěda, matika, čeština, úplně všechny. Je to vážně, je úplně jedno.
1: Fakt jako všechno tě baví?
2: Jo.
0: Tak to je dobrý.
1: A Prokope, co baví tebe?
0: Mě asi nejvíc mě baví dějepisná vlastivěda a matematika.
1: A učíte se někde venku?
0: No, jako já bych se rád učil venku, ale naše učitelka na to moc není.
1: Tak to je smutná příhoda. A co Prokop tady u nás ve studiu, aby taky odpověděl?
3: Já mám asi hodně rád tělocvik a celkově pohybové věci. Potom mě baví taky třeba dějepis, matematika mě taky zajímá a i třeba fyzika nebo vesmírný tělesa a tak, to mě hodně baví. A zároveň tolik mě třeba nebaví nějaká literatura nebo čeština, takový ty hodně sedící psací, to pro mě zas tolik není.
1: Mm-hmm. No a Prokope na telefonu, teď to musím odlišit.
0: Ano.
1: Když by ses třeba měl vymyslet něco, co bys navrhl paní učitelce, kdyby na to třeba slyšela, co by ses venku učit vyloženě chtěl? Napadá ti něco?
0: Jako záleží v jakém prostředí, ale třeba přírodověda, myslím, by byla dobrá.
1: To se nabízí úplně nejlíp, že jo? No tak bez toho. Tak Prokope, moc děkujeme za zavolání a měj se krásně.
0: Já taky.
1: Jo, a ještě nám
0: shledanou.
1: Počkej, a ještě nám řekni, co ti čeká o prázdninách?
0: Já pojedu na 3 týdny na tábor třeba.
1: Tak to je super.
0: A potom na 2 týdny do Dánska a na florbalový soustředění.
1: No a prázdniny jsou zaplněné krásně, viď?
0: Jo.
1: Tak jo, Prokope, děkujeme moc a měj se hezky, ahoj.
0: Nashledanou.
1: Tak to bylo bezva a já se ještě dívám do mailu, protože tady nám píše Žany. Mně moc nejde matematika, takže bych asi chtěla zkusit učit se venku matematiku nebo geometrii, tam mi taky zrovna nejde. S paní učitelkou chodíme ven o velké přestávce nebo někde na pracovní činnosti nebo na výtvarku. S pozdravem, Žany. No, tak zrovna ta matematika a geometrie a nebo klavír či programování. Víte co, my se k tomu dostaneme zase po písničce. Mými hosty jsou dneska Justýna, která založila vzdělávací centrum Tereza. Ne,
4: Tereza,
1: ale
4: už je skoro 46 let tady mezi námi,
1: jo,
4: takže
1: dobře.
4: To bych já nestihla, ale byla jsem součást týmu, který založil Učíme se venku.
1: Tak, Učíme se venku, těsně vedle. A pak je tady Vítek a Prokop, její synové a zároveň žáci.

0: Až. Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. My si tady povídáme o učení venku, protože mými hosty jsou Justýna Daničová, mamka a učitelka svých synů Vítka a Prokopa a hlavně zakladatelka projektu Učíme se venku, a to najdete na učímesevenku.cz. Abychom to stihli, tak my jsme se rozhodli, že odměníme ty dva z vás, kteří našli odvahu nám zavolat. Takže to je Adam Čermák a je to Prokop. Není to protekce, jakože že je Prokop, to ne. Ale ocenili jsme, že jste nám zavolali, takže prosíme po vysílání Adama i Prokopa, aby nám buď napsali na adresu radiojunior@rozhlas.cz svoji adresu, anebo, nebo se prostě propojíme a dostanete tyhle ty krásné učebnice. Jeden bude mít laboratoř, druhý čísla a možná to můžou v září učit paní učitelce.
1: Ano, napadlo nás to, že kdyby děti chtěli trochu pomoct svému učiteli na cestě ven, tak na našich stránkách si můžete zdarma stáhnout takovou ukázkovou sadu 14 nejoblíbenějších lekcí z různých předmětů, do různých i ročníků a můžete navrhnout paní učitelce, paní Čurko, my vám pomůžeme, tohle mi přišlo jako zajímavé a vlastně dát to jako v té pozitivní vlně. A na mnoho učitelů to funguje.
0: Učíme se venku.cz. Co se venku učit nedá, Prokope?
2: Já si myslím, že skoro nic se venku učit nedá.
0: Počkej, všechno se dá.
2: Všechno se dá.
0: Takhle.
2: aby to bylo jasné.
0: Že neexistuje nic, co se učit nedá venku. Takhle, jasně.
2: No, jako asi by se něco našlo, co je fakt těžký třeba hraní na klavír, ale mohl by se vzít možná klavír ven a hrát potom, takže by se to možná na půl počítač mohlo.
0: To by šlo. Vítku, napadá tebe něco?
3: Ani ne. Až na ten klavír.
0: A co počítače? Programování, Justýno?
1: Ano, my jsme si to také mysleli s kolegou Martinem Křížem, jsme často na tuhle otázku odpovídali, že je to právě nějaký velký hudební nástroj a programování nebo počítače. Ale v Čechách jsou úžasní učitelé a právě paní učitelka Andrea Tláskalová nám ukázala, že i programování devenku oslovila pana školníka a ten jí trávník posekal do labirintu a ona pak požádala děti, aby se rozdělili do dvojic a jeden byl robot, druhý byl programátor a měli naprogramovat venku svého robota, aby prošel tady tím labirintem. Takže i programování dostali ven.
0: To je skvělá věc. Co nejzajímavějšího jste se dozvěděli při učení venku? Tak co, Vítku, ty?
3: Mně zatím nic nenapadá, protože jsem se to tam tak dozvěděl tolik, že mě to teď nenapadá.
0: Žádný velký brouk nebo něco takového?
3: Teď jsem v pátek, když jsme dělali seno na zahradě, že jsme pro ovečky, tak jsem našel toho nosorožíka, samičku, jednoho z největších brouků České republiky.
0: To ve třídě nenajdeš?
3: To ve třídě nenajdeš.
0: A když najdeš, tak paní učitelka vyskočí z okna. Protože bude ječet. Co ses, Prokope, dozvěděl nejzajímavějšího ty?
2: Já nevím, jestli bych vymyslela jako jednu konkrétní věc, ale takový hodně silný zážitek, který si myslím, že by se i posluchači mohli zkusit, byl třeba ukrmení ptáků. Když si dáte krmítko a potom ho můžete pozorovat, buď si vzít klidně mobil nebo nějaký foťák, abyste se to natočili a mohli pozorovat, tak pozorovat, jak se každý z těch druhů ptáků chová jinak. Můžete právě použít aplikace, abyste identifikovali a myslím si, že to může být skvělá aktivita na vyzkoušení venku.
0: Teda to se mi líbí. Vy byste se mohli učit i navzájem. Děláte to někdy taky?
1: Rozhodně. A není tady ani o věku, ale prostě komu jde zrovna nějaké téma, tak inspiruje a pomáhá těm mladším nebo starším. A i mě někdy.
0: No, tak já si myslím, že jsme toho nestihli probrat spoustu. Je to velká škoda, ale třeba se tady zase někdy v Rádiu Junior uvidíme. Já se moc těším. Dneska byly mými hosty Justýna Daničová ze vzdělávacího centra Tereza a zakladatelka projektu, rovnou řekneme ty webové stránky, učímesevenku.cz. Všichni se tam podívejte, protože to stojí za to. A s ní tady byly její dva synové a zároveň žáci. Prokop, ahoj Prokope.
2: Ahoj.
0: A Vítek. Ahoj, Vítku.
3: Ahoj.
0: A Justino, já už se loučím i s tebou. Děkujeme, že jste přišli a měj se krásně. Všichni tři. Ahoj.
1: My moc děkujeme za pozvání a kdyby vás lákalo, tak si můžete na webu stáhnout 60 letních výzev.
0: A už se loučí i Jana Richterová.
4: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Máte rádi psy? A přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo prožít nějaký den v jejich kůži? Děti z našeho seriálu dostanou šanci si to vyzkoušet. Školák Lukáš Matoušek totiž vykonal dobrý skutek a díky němu si mohl přát cokoliv. Například rozumět psí řeči. První díl pohádkového seriálu Pejskové se jmenuje Jak to všechno začalo. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. V jedné městské čtvrti, jejíž název nemůžeme prozradit, protože je to veliké tajemství, se udál tento příběh. Stalo se to několik dní poté, co Lukáš Matoušek spadl ze stromu. Vytahoval se před holčičkami ze třídy, že vyleze tak vysoko, až se dotkne slunce. Což se nestalo, za to se pod ním prolomila suchá větev a Lukáš spadl jako hruška rovnou na hlavu. Naštěstí se rychle vzpamatoval a tak se zdálo, že kromě několika odřenin je chlapec úplně v pořádku. Koluku nezbedná, kdybys mi raději pomohl, sundal ty igelitové pytlíky od svačin, co mi vítr zavál do koruny. Těžce se mi pod nimi dýchá, pravil starý kaštan. Lukáš se ani nestačil podivit, že strom promluvil lidským hlasem, vyskočil na nohy a šup do koruny stromu. Během chvilky pozbíral igelitové sáčky a strom vděčně vydechl. Tak za tohle ti splním tři přání.
1: Chci rozumět tří řeči,
0: vyhrkl bez rozmyslu Lukáš. Strom se jen zachvěl a potom dodal. Dobře, ale další dvě přání si raději lépe rozmysli. Lukáš vyčerpaně seskočil na zem a zůstal na okamžik bez dechu ležet v trávě. Za chvíli kolem sebe uviděl hlouček kamarádů, kteří na něj vyděšeně hleděli a ptali se, co blázníš, to neumíš vylézt na strom nebo co? Klárka samým úlekem začala koktat.
1: Lukáš, jsi v pořádku?
0: Lukáš se usmál a rozpustile zatahal Klárku za vlasy. Že váš?
1: To jsem si oddechla,
0: věkla Klárka a začala volat na svého psa, kterého v rozčilení pustila z vodítka a ten se někam zaběhl.
1: Azore, Aziku, Azičku, Azore, Knoze.
0: V tom Lukáš zaslechl něco, co jak těživ neslyšel. Azor se vyřítil z křoviska a hudroval.
2: Jo, teď už běžím, to je pořád křiku.
0: Lukáš se podíval na Klárku, ale ta vypadala, že o tom nemá ponětí. Chytla Azora za obojek a připnula ho na vodítko. Potom mu nasadila košík, aby jí zase někdo nekáral, že bez náhubku nemá takový pes v parku co dělat.
2: Ach jo, moje po svobodě,
0: vzdychl si Azor.
2: No to jsem chtěl ještě prozkoumat tamhle ty keře a prohnat tu drzou veverku, co se ze mě pořád utahuje, že ji nechytím, protože nevylezu na strom.
0: Lukáš se chytil za hlavu. Klárka usoudila, že se mu udělalo špatně a běžela pro pomoc. Rodiče Matouškovi přiběhli celý udýchaní a okamžitě syna odvezli do nemocnice na pozorování. Po několika dnech páni doktoři vypozorovali, že kluk měl z pekla štěstí. Vůbec nic se mu nestalo, je naprosto zdrav, takže se může vrátit do běžného života. Lukáš mlčel jako pěna, ale jisté bylo, že kaštan, který stojí v parku kousek od prolézaček, je kouzelný, protože Lukáš teď rozumí psí řeči. Rozhodl se, že o tom nikomu neřekne. Ještě by si mysleli, že zešílel a odvezli by ho rovnou do blázince. Doma ho čekala Korinka, jejich krásná rezavá kokršpanělka, která měla ušiska jako dva culíky, zrovna jako Klárka. Lukáš ji chytil kolem krku a Korinka zasténala.
3: Au, pomalu hochu, au, nejsem plyšový medvěd, tak se kroť.
0: Lukáš se polekal a zavřel se ve svém pokoji.
1: Asi si ještě necítí úplně dobře, prohlásila maminka, uložila Lukáše do postele
0: a tentokrát ho ani nenutila, aby vypil sklenici teplého plnotučného mléka s medem, které neměl rád. Ráno Lukáš zaslechl z kuchyně, jak si Korinka stěžuje na maminku, že jí nasypala do misky psí granule, které jí, Korince, vůbec nechutnají, zatímco si sama pochutnává na čerstvém rohlíčku z pekárny a voňavém kakau.
3: a za chvíli všichni odejdou a já tady zůstanu zase úplně sama. Nemám psího manžela ani štěňátka, nemůžu se tady v bytě ani proběhnout.
1: A tak Lukáš připnul Korinku na vodítko a řekl mamince, že jí půjde vyvenčit.
3: V parku to byla úplná pohroma. Lukáš najednou slyšel všechny psy, fenky a štěňata, jak na sebe pokřikují, pánečkům drze odmlouvají, stěžují si na psí život a na to, že si nemůžou hrát a běhat svobodně, jako lidská mláďátka, tedy děti.
4: Tuhle jsem si chtěla očichat lavičku, na které to vonilo po salámu a dostala jsem přes čumak.
1: Stěžovala si bílá pudlice Týna.
5: Jo, salám, to bych si dal.
1: Přizvukoval jezevčík Mates a okusoval přitom klacík.
4: Taky vám dávají panečkové ty příšerné granule z obchodu pro zvířátka. Nemám ten kramek ráda.
1: Zavrčela Aluša.
3: Já taky ne.
1: Prohlásila slabým hláskem štíhlá chrtice Sany.
3: Tohle mi tam panička koupila.
1: Ukázala na pruhovaný psí overálek, ve kterém byla zabalená od hlavy až po všechny čtyři tlapky. Vypadala jako námořník nebo dítě, které se chystá na karneval.
3: Azorovi se prý už nelíbím. Myslí si, že jsem hloupá a nafoukaná, když nosím šaty?
4: Nic z toho nedělej,
1: utěšovala jí bílá psí dáma.
6: Sany, jdeme domů,
1: zavolala její panička Ivanka.
3: Nechci, co doma. Akorát tak ležet v pelechu a nudit se,
1: brblala chrtice Sany.
6: Máte si, k noze, jdeme domů,
1: zavelel Vašek.
5: Ani mě nehne,
1: prohlásil jezevčík a natáhl se jak dlouhý, tak široký přes cestičku.
6: Alušo, na vodítko,
1: zakřičel Vojta na svojí srnčí ratlici a mával přitom červeným koženým páskem s karabinkou.
6: Týno, šup, no tak pohni sebou, Týno,
1: pisklavým hláskem rozkazovala Janička. Týna se jen líně otočila na paničku a ani se nepohnula. Lukáš to všechno slyšel a jen nevěřícně kroutil hlavou.
3: Nevděčníci, pomyslel si. Nemusí chodit do školy, psát úkoly ani vynášet smetí nebo utírat nádobí. Všichni je mají rádi, drbou je za ušima a oni se jen líně válejí v pelechu, cpou se jídlem, chlemstají vodu a ještě si stěžují.
1: Byl z toho tak rozčílený, že zvolal všechny kamarády a řekl jim.
6: Mládeži, věřte nebo nevěřte, rozumím psí řeči.
1: A vyprávěl jim o všem, co se stalo. I o tom, jak teď slyší, jak jim jejich pejskové odmlouvají a stěžují si na těžký život. Kamarádi poslouchali, očiska do kořán a ušiska nastražená. Nikdo nepochyboval, že Lukáš mluví pravdu, protože děti na rozdíl od dospělých věří, že je všecko možné, i ty nejpodivnější věci. První se vzpamatovala Klárka a řekla.
3: Dobrá, tak si to s nimi vyměníme. Ať vidí, jaké to je mít každý den nějaké povinnosti. Válet se v pelechu, to dokáže každý.
1: A jak to dopadne? To si řekneme zítra. Dobrou noc.
7: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
8: Rádio Junior, velká pohádka.
9: Dobré kmotřinky, tak se jmenuje klasická česká pohádka o nevinné dívce a jejich třech dobrých kmotřičkách. Na motivy Boženy Němcové napsal František Pavlíček, režie Jan Berger. Účinkují Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová a další. Natočeno v roce 1980.

0: aby to všichni věděli. A třeba nám i záviděli. A jestli komu snad neslouží uši, tak ať přijde k nám na kopec. A já mu rovnou povím, že je to dívčinka něžná jako obláček, růžová jako červánek a stokrát krásnější než všechny růže stolístky, co jich voní po světě.
1: Janečku! Jene! No tak, Janku!
0: Mamo!
1: Co to vyvádíš až na vršku jabloně?
0: Mamo!
1: Jakoby nestačilo, co od samého rána tropíš postavení.
0: Musím přece tu krásnou novinu rozhlásit na všechny strany.
1: A komu pak, že jsem tak zvědavá? Když kolem přejde vandrovník jednou za měsíc, je to na naší samotě svátek.
0: Ty se ptáš, kdo mě uslyší? Ledas kdo. Když o tom štěstí, co nás právě potkalo, nemůžu povykládat lidským živáčkům, ať si to vyslechnou aspoň zajíci. A skřivaní, skřivaní a třeba syslové tamhle na pastvině. Ustup kousek, moje potěšení, no tak. Zachtělo se mi k tobě dolů.
1: Blázne, blázne.
0: Kde pak, žádný blázen. Ale, no, jen to pěkně pověz a nahlas.
1: Táta.
0: Táta, no, to je. Táta, to je, co? Světe, slyš tu novinu. Já jsem táta. Táta. Narodila se nám dcera. A dali jsme jí nejonačejší jméno mezi jmény. Marie. Marie. Manka. Mariánka. Marinka. Marie. Jedno pojmenování hezčí než druhé. A když to otočím z druhého konce. Marinka, Mariánka.
1: Tak už ticho, měj rozum. Když budeš takhle vyvádět, probudíš jí. Snad bys nechtěla, aby se rozplakala. Kdo ví, co nářku ještě v životě čeká?
0: No, z toho čbánku nenačínej, nechci slyšet žádné lamento. Když Ouhor na kopci uživil nás dva, co by nedal živobytí pro třetího? Zapršelo, žito bude mít bohatší klas, brambory mají nať jako houští, taky se urodí o pár košů víc.
1: Ale ne, semínko, zešlo?
0: Roste jako z vody. Počkej, až rozkvete modrým kvítkem, celá obloha nám bude závidět.
1: Natkám přes zimu o dva štůčky plat navíc. A mohla bych zkusit vyšívání, za to prý teď v městě platí líp.
0: Tak vidíš, no vidíš, kam pak na nás se smutnou notou. Pamatuj si, kdyby se i někdy stalo, že ve tvém kvítkovaném hrnečku nezacinkání krejcárek, my přeci máme celý zlatý poklad ve světnici v kolíbce. Já už mám zas tisíc chutí vylézt na jabloň a křiknout si a vejskat.
1: Člověka svým hlasem stejně nepřivoláš. A naše malá bude bez kmotra.
0: A tak tohle tě nejvíc rmoutí.
1: Tebe snad ne. Každé děťátko má mít vedle táty a mámy ještě i kmotra nebo kmotřičku. Kdyby na nás dva přišlo dopuštění, co by si ta malá sama počala? Neměla by v celém světě živou duši, která by se na ní vlídně usmála, která by na ní vlídně pomyslela. No, proč nic neříkáš?
0: No jak tě mám potěšit, když sám si nevím rady. Leda by se s naší Mařínkou pokmotřili divocí holuby.
1: Pěkný táta. Poskakuješ na stromě jako veverka, plašíš zajíce a teď bys chtěl přivolat ke kolébce místo lidí hejno doupňáku.
0: Nemudruj. No, radši mi dej hubičku. Mámo. Ne, počkej. Zasloužíš si jednu ode mne. A teď poslouchej, jak je to podle mé hlavy. Bylo by pravda pěkné, kdyby naše Mařínka měla kromě nás ještě dobrého strýčka nebo starostlivou tetku, ale tady človíčka nezahlédneš, tak co si marně mutírovat hlavu? Když nejsou na dohled lidi, nezbývá, než naše nemluvňátko pokmotřit se sluncem.
1: Už skoro zapadlo.
0: A s měsícem. A s hvězdičkama. A s celým pěkným světem, co tu voní kolem dokola.
2: Bože, zrovna se taky radujeme, jak tu kolem vás všecko dýchá čerstvou vůní. Trnky pod lesem, loučka za stavením.
0: Pro pána, mámo, podívej, přišel nenadálý host?
3: A kdyby jenom jeden, Janečku.
4: My jsme, Holenkové, hned tři na jednou.
0: Tím líp, paní mámy, tím líp, zjevili jste se jako na zavolanou.
5: Že jsem tak zvědavá. Vy nás znáte, tetičky?
2: Známe, neznáme. Jak tě to napadlo?
5: No, že jste řekla tuhle tátovi Janečku.
3: No, třeba mi jen tak přišlo na mysl, jestli mu uhádnu jméno.
6: No, nemámo, kde je okřínek s chlebem? Já skočím do sklípka pro misku tvarohu. Musíme vzácným hostům prostříct.
4: Tím si, chlapče, nedělej starost. My se stavili jen na chvilku a hned zas povandrujeme dál.
5: Ale kam byste pospíchali teď na noc?
0: No právě. Pojďte do stavení. No pojďte, ať vás můžeme uctít. Aby nám nebylo hamba poprosit vás o přátelskou službu.
2: Jaká hamba, jaké prošení. Však jsme k vám přišli právě proto. Kvůli Mařince.
3: Co pak dělá? Dříma?
4: Líbí se jí v Jasanové kolebce.
5: Tetičky, jak tohle všechno víte?
0: Že byste mě slyšeli, když jsem si výskal tamhle na jabloni?
3: No ne, to je pořád vyptávání. Nevíš, kmotra, o čem to mluví?
4: Nemám zdání, kmotra. Darmo nás, lidičky, zdržujete. Světla je na mále.
2: A pro samé klábosení zmeškáme, co zbývá z bílého dne. No tak co, Holenkové, pustíte nás k maličké? Starali jste se přece, kde pro ní sehnat kmotry?
0: Pojďte dál, paní mámy. No pojďte dál, přišli jste v pravou chvilku.
6: Mámo, ty běž napřed a posviť loučí, ve světnici už bude tma.
2: Aha, kde pak lidi? Vy posedíte pěkně před chalupou. Máme-li se s vaším nemluvňátkem pokmotřit, musíme s ním zůstat v jizbě sami.
5: Ale já bych přece jenom... No tak řekni taky něco, táto.
6: Tiše, mámo, tiše.
0: Nehněvejte se na ní, kmotřínky, že se o Mařinku bojí. Ale vždyť vy s ní ode dneška budete taky jako jedna rodina.
2: Pravda, pravdoucí.
3: Jedna rodina.
4: Dobře jsi to řekl, Janku.
0: Tak vejděte dovnitř jako domů.
6: A kolíbka stojí rovnou pod oknem.
0: Tak. A máme po starosti, mámo.
5: Když já tě mám strach.
6: Chtěla jsi pro Mařinku k motru? Chtěla. No, a máš hned tři.
5: Ale pranic o nich nevím. Přišli kdo ví odkud. A přitom se mi zdálo, jako by nás znali. Všechno o nás věděli. Bojím se, aby to nebyli.
0: Kdo? No kdo, jen to řekni.
5: Kouzelné báby.
0: Oh.
5: Vědmy.
3: Čarodějky.
0: Od pohledu jsou to vlídné paní mámy, učiněné dobračky.
5: Tak proč mi nedovolili dovnitř? Proč tam šli sami?
0: Víš co, aby měla dušička pokoj, nahlédnu do světnice klíčovou dírkou.
5: Kde jsou? A Mařinka? Nepláče?
6: No to bys přece slyšela.
5: No, tak pověz. Co tam dělají?
6: Jedna jí drží za ruku, druhá kolíbá a třetí něco šeptá. Mámo, věřně, ty stařenky jsou stělesněná dobrota. Lepší kmotry jsme si na mou věru nemohli přát.
2: To je nedočkavosti, vy dva bloudi.
3: Aby ti zvědavé oko nevypadlo z důlku.
4: Dej pozor, ať nevyvrátíš dveře ramenem.
0: Vy jste mě viděli, babičky?
2: kdyby jen viděli. Tvé paň mamince tlouklo samým strachováním srdce, že to bylo slyšet až do světnice. Utři si slzy, holka, a běž si za Mařinkou. Máte pěkné děcko, lidičky.
5: Nezlobte se na nás, milé kmotřinky.
3: Tak vítá, kmotřinky. A dokonce milé.
4: Už se nebojíte, že jsme čarodějky?
2: Běž, maminko, běž, pokolíbej, pohýčkej svou ratolístku. A my můžeme jít.
7: Ale kam pak teď na noc, co vás napadá? Máma vám ustele v komoře.
2: Kde pak, hochu? My jsme zvyklé na nocování pod širým nebem.
3: Nejmilejší střechou je nám pár jedlových větví.
4: Nejměkčí líhání je v mechovém loži.
2: A potom novorozeňátko má nocovat jenom s mámou a s tátou. Tuhle si od nás vemte na přilepšenou.
7: Ale to ne, to nejde, kmotřinky, to ne. Za to, co jste pro nás udělali, bych měl nadělit já vám.
3: O čem to mluví, kmotra?
4: Nevím, kmotra. Skoro se mi zdá, že nás darmo zdržuje pošetilou řečí.
2: A my pro zbytečné klábosení zmeškáme svůj nocleh. Ber, co ti dáváme, Janku Jankovatá. A mívejte se ve spolek.
7: Aspoň kus chleba na cestu, kmotřinky. Kmotřinky? Kde jsou? Mámo!
5: Vstaď, nevzbudíš malou. Kam se poděli?
7: No já se ptám tebe. Podívej. Vtiskli mi do dlaně tuhle tři penízky a zmizeli. Ztratili se jako pára, najednou tu nebyli.
5: Stejně znenadání jako přišli. Vlastně ani nepřišli, najednou tu byli.
7: Byli nebo nebyli? Nemít v hrsti tři penízky, řekl bych, že se nám o nich jen zdálo.
5: Ah, Mařinka, vzbudili jsme ji mudrováním. No, nepláč. Máma už je s tebou.
7: A táta tě pokolíbá. Houpi ho.
5: Houpi ho.
7: Houpi ho.
5: Janku. Janečku. Ty slzy jsou. A podívej.
7: Jako krůpějky, kutálejí se jak stříbrné korálky.
5: Vždyť jsou to perly. Opravdické perly. A pohled, kde se nožkou dotkne peřinky, tam zůstávají zlaté šlápoty.
7: Na mou milou. Maličké zlaté stopy.
5: Rozumíš tomu?
7: Kdybych je neviděl na vlastní oči, řekl bych, že si vymýšlíš báchorky. Zdá se mi, že jsi měla pravdu, mámo.
5: Jakou pravdu?
7: Když si prvé povídala, že ti ty kmotřinky připadají, jako by byly...
5: Ne, radši to nevyslovuj. Ať byli, kdo byli, sám si řekl, že ti připadají jako stělesněná dobrota.
7: Tak vidíš. A už se nemusíš starat, jak my dva chudáci tu naši malou uživíme. Bude bohatá, že se nám ani nezdá. Kde se dotkne nožkou, země zůstane zlatá stopa a každá její slza se promění v perlu.
5: Ne, plakat nesmí, to ne. Kdo pak by stál o takové perly?
7: No, když tak, ať si zapláče radostí.
5: Tak.
7: A nejlíp, když se bude jenom usmívat.
5: Podívej, jako by tě rozuměla.
7: Co to spadlo vedle ní na polštář?
5: Růžový kvítek. Růže.
7: To jsou divy.
5: Z každého usmání boňavý květ. Víš, co to znamená?
7: Aby ne. Že jí bude po celý život provázet štěstí. Mámo, nebýt černá noc, vylez bych na jabloň docela nahoru, do koruny a volal na všechny strany. Světe, poslouchej. Narodila se nám dcera. Dali jsme jí nejonačejší jméno mezi jmény a dobré kmotřinky jí nadělili nejzácnější dar. Štěstí.
5: Tiše, táto, a ti zase nevzbudím. Kéž bys měl pravdu. Ale bojím se. Co si mi říká?
7: Že lidský život nejsou jenom radovánky. Pravda, že ne. Pravda, že. Možná ani jí se nevyhne soužení a nepopláče si jen radosti. Ale podívej se, když má takovou přelaskavou mámu
5: a jankovitého tátu
7: a tři dobré kmotřinky, proč by nakonec nebyla šťastná ta naše Marie? Manka, Mariánka, Marí a Marinka. A jednou, až vyroste, až bude velká.
5: Janko, bláznivá, vždyť si teprve brouká v peřince.
7: Poroste jako z vody a až bude velká, povídám. Umíš, mámo, umíš ty si představit, jaká z ní bude krásná nevěsta?

0: Prince. Prince. Běhám sem tam. Hledám vás po celém zámku. Sotva popadám dech. Ale dobře mi tak, mám už hlavu jako trouchnivý paře. Směl mě napadnout hned, že jste nejspíš zas v zahradě. A já si můžu nohy uběhat.
1: Proč pak? Honí tě někdo?
0: Ještě se posmívejte, pravda, že mě honí. Vaše paní Máti, abych vás okamžitě našel a přivedl zpátky do tanečního sálu.
1: Ne, ne, co tam?
0: Vždy tenhle ples pořádá kvůli vám. Taková nádhera. Tři tucty muzikantů hrají, že by si skočil i stařík jako já. Těch vleček, závojů a krásných tanečnic. Jenže vy místo, abyste je vzal dokola, vy se dáváte v zahradě. No, slyšíte, jak hrají? Hledle by se hlava zamotala. Zkrátka a dobře. Paní královna vám vzkazuje, abyste se hned vrátil na ples.
1: No ale nechce se mi tam. Řekni, že jsi mě nenašel.
0: To nemůžu, pane, to mi neuvěří.
1: No tak třeba pověz, že mi třeští hlava, nebo... No taky, že pobolívá, opravdu.
0: Kdybyste si šel zatancovat, zakrátko by vás hlavy bolení přešlo. Vždyť všechny ty baronky a komtesy a kněžny můžou na vás oči nechat. A vaše paní Máti je už celá nedočkavá, že si z nich ještě dnes, než odbije půlnoc, vyberete jednu jako svou nastávající.
1: Ani nápad.
0: Jednou se přece musíte oženit.
1: A jednou není teď. A já nepomýšlím na svatbu dřív, dokud se nenajde ta pravá.
0: Pro pána princi, copak se vám nelíbí ani jedna z těch urozených slečen?
1: Uhádl jsi. Už je to tak.
0: No, tak to by ale byla čára přes rozpočet paní královny.
1: Můžeš jí to pro mě za mě rovnou vyřídit.
0: To se mi nechce věřit, mladý pane. Že byste nenašel zalíbení, že by vám nepadla do oka ani ta krásná kněžna Lucie. Podívejte, zrovinka se vyklání z okna. Nejspíš vás taky vyhlíží. Radost pohledět. Taková krasavice.
1: Krásná je, ale nic víc.
0: A bohatá. A prý se vyzná i v čarování. Co pak byste ještě chtěl?
1: Aby moje žena byla vlídná a laskavá. Něžná ke mně, ale taky dobrotivá k jiným.
0: Tiše, prince, tiše. Kdyby vás ta mladá kněžna uslyšela, byl by oheň na střeše. Viděl jsem včera, jak se rozlobila.
1: No tak vidíš, sám si zahlédl, co je pod krásnou tváří. A mě bys si chtěl namlouvat?
0: S vámi, Alexíš, až se to doví vaše paní matka, že ani pro jedinou z těch krasotinek se vám nerozbušilo srdce. Jak já jí to jen povím? A co bude dál? Přece tu nebudete na dosmrti sám, jako ten kůl v plotě.
1: Však já si jednou najdu nevěstu.
0: No, nevím, nevím. Ledaže byste...
1: Co pak?
0: Ledaže byste zkusil štěstí, jenže těžko prorokovat, jak byste pořídil. A pak, jestli by to byla právě trefa pro prince.
1: Nerozumím ti ani slovo. O kom to mluvíš?
0: Slyšel jsem o jedné milé a pěkné dívce na vdávání. Ženichů se za ní táhlo, celé procesy, jezdili k ním do domu baroni a knížata, co chvíli to tam byl samý chochol, aksamit a stříbro. Ale ona se každému jen podívala do očí a konec. Prý zdraví došli, ale na námluvy musíte jinam.
1: Kdo je to? Jak to, že jsem o ní ještě neslyšel? Kde bych ji našel? Jak to, že nepřišla na náš ples? Tak povídej přece.
0: Ale to je najednou otázek. Nemůžu vám na ně odpovědět. Musel byste se jí zeptat sám. Tamhle za kopcem se červená vrcholek střechy. Vidíte? Dům na samotě. Tam žije s rodiči.
1: Víš co? Seženeš mi obyčejné šaty. Co se díváš jako vyjevený? Chudobnou kazajku, selskou košili... No nepůjdu za ní přece v brokátu a krajkách, když povídáš, že si nepotrpí na aksamit ani na stříbro. A pospěš si, rád bych tam byl do setnění.
0: To myslíte jako teď hned?
1: Ano.
0: Vždyť se na zámku tančí.
1: Však oni si užijou plesu i beze mne.
0: Že jsem radši nebyl sticha.
2: Princi, konečně. Hledám vás. Už chvíli.
0: Pro pána, ne abyste se uřekl, pane.
2: Jdi, nech nás o samotě. A královně můžeš oznámit, že prince za chvíli přivedu.
0: Jak poroučíte, urozená paní.
1: Ani krok. Zůstaneš tady. Kněžna zapomněla, že svým dvořanům dávám příkazy já a nikdo jiný.
2: Myslela jsem jenom, aby královna neměla starost.
1: Poslala vás, abyste mě hledala?
2: To ne. Ale vyhrávají tak krásně a vy jste zapomněl požádat mě o tanec. Stoly se prohýbají nejdražším vínem a vy jste mi ještě nepřipil na zdraví.
1: Opravdu? Jsem špatný hostitel.
2: To se dá lehce napravit. Přípitek i tanec. Chtěla bych, aby teď hráli jen pro nás dva celé odpoledne, celý večer až dlouho do noci.
1: Zklamu vás, vzácná paní. Z našeho tance nebude nic. Musím odejít.
2: To od vás není zdvořilé, princi.
1: Také si to vyčítám. Ale mezi našimi hosty najdete dost zdvořilejších tanečníků.
2: Kam odcházíte? Chtěla bych vás doprovodit.
1: Kde pak, vzácná paní? Na takovou cestu se každý musí vydat sám.
3: Koho pak hledáš, mládenečku?
1: Já...
3: Koukám, že už hodnou chvíli nevíš, kudy kam? Bloudíš kolem jako zatoulané hříbě.
1: Přeju stále zdraví, strejčku.
3: I tobě, synku.
1: Co to tu voní? Jsem celý jako omámený.
3: Růže. Růže. Máme jich plnou zahradu.
1: Aha.
3: A zrovna dneska se rozvili do květu. Chceš se na ně podívat?
1: A nebude se tvůj pán hněvat? Že jsi otevřel branku neznámému pocestnému?
3: Jaký můj pán? Jestli myslíš hospodáře, to jsem já.
1: Je, nezlobte se. Myslel jsem, že jste třeba zdejší zahradník.
3: Ale co tě nemá, chlapče. Jsme docela obyčejní. No na ten pěkný dům nehleď, trochu nám přálo štěstí. Postavili jsme si větší stavení. Ale přišli jsme z chalupy a sami si děláme všecko, co je třeba. Já se starám o dům, máma je hospodyně a tahle zahrada, to je zase starost a radost naší dcery. Tak jen pojď dál. No pojď, pojď. Mámo! Mámo, byl by tam čbánek mléka pro vandrovního chasníka?
1: Přeju šťastný dobrý den, hospodyně. Mně by stačil doušek vody.
4: Vítej, chlapče. A posaď se rovnou k míse. Jsi jistě ušlý a po dlouhé cestě si člověk rád zakousne.
3: Neostýchej se. Takové buchty s mákem by ti nepodali ani na zámku. Hosta jako si ty, my rádi uctíme.
1: Váš krásný dům jistě nemá nouzi o návštěvníky.
3: No, to je pravda, synku. Občas tu byla bezmála tlačenice.
4: Rojila se tu vzácných panáčků, baronů a knížat. Samá pentle, samý krajzlík.
3: Jenže naše Mařinka je nakonec všecky vyprovodila a na branku do zahrady dala petlici.
4: Za to obyčejný vandrovník je u nás vždycky vítán. A ty jsi po všem panstvu náš první milý host? Jsi jako my.
3: A kam pak máš namířeno?
1: Ještě ani nevím. Hledám...
3: Službu? Tak to bych ti hochu radil. Vem to tuhle přes les do královského zámku. Tam jsou prý zrovna velké slavnosti a šikovného pomocníka přivítají s otevřenou náručí.
1: Ale ještě... No já vlastně ani...
3: Co pak?
1: No, já nesáním službu.
3: Ne?
1: Já jsem se vydal... Hledat vzácnější věc.
3: Co pak, zaskočil ti drobeček.
1: Ne, já jenom, děkuju za pohoštění. Ale ještě mám prosbu. Jestli bych si směl prohlédnout vaši zahradu.
3: A proč pak ne, projdi se po libosti.
4: Připravím ti zatím do uzlíku pár buchet na cestu.
1: Je tu tak krásně, že nevím kam dřív.
3: Zabloudit nemůžeš. Ale jestli máš rád růže, jdi tudy.
1: Červené, bílé, růžové. Kam pohlédnout dřív? Co je tu poupátek? A tyhle už jsou v plném květu. Je, krása nevídaná.
5: Pozor, ať nepolámeš stolístku. Kde ses tu vzal? Co tu děláš? Kdo jsi?
1: Já?
5: Kdo jiný? Dej pozor na tu halusku. Růže jsou křehké.
1: Au.
5: Kdo šlápne do růží, okusí jejich trny. Proč nejdeš po cestičce? Tak vylez už z toho houští.
1: Když já nemůžu.
5: Počkej, rozhrnu větve. Pojď sem. Opatrně. Růže se s nikým nemazlí.
1: To už vím. Jedna mě bodla až k srdci.
5: Kdybys nepovídal. Trn ti zavadil jen o rameno. Ukaž. Moc to bolí?
1: Až na mě jde mdloba.
5: Co to povídáš ty?
1: Doopravdy.
5: Ale oči se ti smějí.
1: Kdyby ses podívala líp.
5: Co se tak na mě díváš?
1: A ty? Ne, neuhýbej. Prosím. Podívej se na mne jako předtím. Když hledíš jinam, je mně jako by na celou zahradu padl stín. Podívej se mi do očí. Ještě jedenkrát.
5: Kdo jsi? Jde mi z tebe hlava kolem.
1: Tobě taky, Mařinko? Mně je, jako bych měl závrať.
5: Ne, to je z růží, jak všude voní. A najednou ty... Co to povídám? Celou si mě popletl.
1: Kéž by tě růžová vůně dočista zmámila, abys pochopila, jak je mně.
5: Neřekl jsi mi ještě, kdo jsi.
1: Ten, co se vydal hledat nevěstu a ztratil přitom hlavu.
5: A nevěstu našel?
1: Kdyby nevěstu, učiněný div, našel jsem tebe, má milá.
5: Proč mi tak říkáš?
1: Protože jsi mě nejmilejší na celičkém světě.
5: To je dobře.
1: Víc mi nepovíš?
5: Je mi krásně, že jsi tady.
1: Přišel jsem jako ženich. Pro nevěstu.
5: To mám být já.
1: Jak ty se umíš krásně usmát. Jako by ti na ústech rozkvétala růže.
5: Dám ti ji, jestli chceš.
1: Ale vždyť to je opravdový květ?
5: Dali mi do vínku mé kmotřinky, že když se usměju, rozkvete růže. Kdybys mě rozplakal, padaly by mi z očí perly.
1: Nedopustím nikdy, abys plakala.
5: Byl bys bohatý. Teď jsi obyčejný vandrovník a pak bys byl skoro jako princ.
1: Já jsem princ.
5: Ty toho napovídáš.
1: Opravdu. Já jsem se jenom za pocestného převlékl.
5: A proč?
1: No, protože jsem se bál, že s princem bys mluvila jen, aby se neřeklo.
5: Jestli jsi opravdu princ, tak tě nepotěší ani dárek mé třetí kmotřinky. Podívej, v každé mojí stopě leží plátek zlata.
1: Ať si je pozbírá, kdo je potřebuje. Pro mě jsi největší poklad na světě ty. A tahle růže, co vykvetla z tvého úsměvu.
5: Pozor! Už se zasmálem zaplet do šípkových větrů.
1: Vidíš, jak se mi točí hlava ze samé lásky. A taky trochu z úzkosti.
5: A čeho by se zbál?
1: No, vašich. Že jsem jim neřekl pravdu.
5: Víš co? Počkej na mě tady a já jim to nejdřív povím sama.
1: A nebo víš co? Ty jdi za nimi a já se honem vrátím na zámek. Oznámím, že jsem si vyhledal nevěstu. A hned potom si přijedu o tebe říct. Už jako opravdový ženich v královském kočáře.
5: Ale pospěš si, abys co nejdřív byl zpátky.

0: Vy byste mě, princi, dočista popletl. To přece není jenom koukni nalevo a zas napravo, anebo skoč sem, skoč tam a už jsou všude kytky a fábory. Kdo postaví slavobránu? No, a kdo na nádvoří prostře koberce? A kdo připraví zásnubní hostinu? Aha. A vůbec ví už tuhle novinu vaše paní máti?
1: Ta byla první, komu jsem to řekl. Už to ví celý zámek, všichni naši hosté. Všechny jsem je rovnou pozval na zásnuby. Slyšíš, jak muzikanti vyhrávají? A počkej, až teprve uvidí mou nevěstu. To budou jásat trumpety a klarinety.
0: Koukám, že jste, princi, dočista jiný mládenec. Líce vám jen hoří. Tak to už je konec smutnému bloudění po zahradě.
1: Všechno bude podle chuti mé milé Mařinky.
0: Jo, panečku, to dá rozum. Ve dvou je všecko jinačí. Kde jsou dva, tam hnízdí radost. Přeju vám to ze srdce, můj pane. A taky se už na tu vaši Mařinku těším. Ale s jakou vás uvítá kněžna Lucie? Počítala, že ona bude mít s váma veselku?
1: Přepočítala se. Nejspíš nám dá brzy vale.
0: Jen aby ta paní není zvyklá prohrávat.
1: Ale co je nám do ní? Pospěš si. A dohlédni, ať honem zapřahají.
0: Na mou věru, já nevím, kam dřív skočit.
1: Poruč, aby do kočáru zapřáhli vraníky. A do postrojů, ať jim zapletou fábory. A na kozlíku chci slyšet rolničky. Tisíce rolniček. Jdi už honem.
0: Nedočkavý jako malý chlapec. Však už běžím.
2: A jako malý chlapec pošetilý. Konečně vás vidím o samotě v princi. Ráda bych si s vámi pohovořila.
1: Počkejte s tím do večera, paní. Vidíte, že zase nemám čas.
2: Na vaše nezdvořilé způsoby jsem si už málem zvykla. Ale to druhé vám nemíním odpustit.
1: Nevím, vzácná paní, co mi chcete vyčítat.
2: Nedal jste mi snad košem. Nenavštívila jsem zámek, abych byla hostem na vašich zásnubách. Přijela jsem jako nevěsta.
1: Já vám nic nesliboval.
2: To se rozumělo samo sebou. Všichni byli jisti, že vy a já nejsem snad krásnější a bohatší než všechny ostatní. Proč bych se tedy nemohla stát vaší ženou?
1: Protože jsem si zamiloval jinou.
2: A myslíte si, že já se s tím smířím?
1: Jak byste chtěla změnit moje rozhodnutí? Ještě dnes večer se zasnoubím s Mařinkou.
2: Dnes večer budete sám a sám. Nejsem jenom krásná, princi.
1: To už jsem dávno tušil, že za vaší krásou se ukrývá zloba. Ale já se vás nebojím. Sbohem, kněžno.
2: Zbytečný spěch, princi. Nenajdete, co hledáte.
1: Zapřáhli do kočáru? Zámecká brána je ověnčená?
0: Čekáme jenom na vás, princi.
1: Muzikanti, trubte slavnostní fanfáry. Jedeme si pro nevěstu. Pro ten nejlíbeznější kvítek, co vykvet na světě. Vranici, přidejte do kroku. A ty, má milá, stroj se pro ženicha.
3: Chlapče, chlapče. Přijel jsi pozdě.
1: Kde je Mařinka?
3: Darmo by si hledal po celé zahradě.
1: Když jsem tu byl prvně, zatočila se mi hlava z rozvoněných růží. Proč jsou najednou všechny povadlé? Jakoby je zalehl mráz.
3: Sám tomu nevím konce ani kraje. Před chvílí jsem přijela na koni. Krásná paní. Pohledla na Mařinku, jak je celá v bílém a v očích jí blízko. Potom švihla bičem a z ničehož nic byla pryč. Zmizela. A s ní naraz, Bůh ví, kam se poděl její černý kůň. I naše Mařinka. Proč jsi si, chlapče, raději nehlídal?
1: Odpusťte mi to.
4: Vzpomeň si, táto. Já se o ní bála od chvíle, co se houpala v kolíbce. To jenom ty jsi mě pořád utěšoval, že se narodila pro štěstí.
3: Kde by mě bylo napadlo, že jí potká takový zlý konec?
5: Jinou stává se tak v životě. Chvíli je den, potom přijde noc.
6: Po sluneční pohodě na jednou sníh přijde dřív, než si naděješ.
5: Po úsměvu přicházejí smutní hosté, pláč a stesk.
6: Ale za každým nářkem zas rozkvete naděje.
1: Kde jste se tu vzali, babičky?
3: Co pak vy už taky víte, kmotřinky, co nás potkalo?
6: Čemu se tolik diví, kmotra?
5: Nemám zdání, kmotra. Skoro bych řekla, že nás zdržuje.
6: A pro samé klábosení zmeškají nakonec svatbu.
3: Ach, kmotřinky milé, když není nevěsta lepší ani veselku nepřipomínat.
7: Nezbyla nám po Mařince ani stopa.
6: Že ne? A co pak to tu voní? Nevíš, mládenečku?
1: Mně se, babičky, na nic nevyptávejte. Pro mě s Mařinkou sešlo ze světa všechno. Krása, vůně i radost.
6: Ty jsi mi tedy pěkný ženich, mouchy sněste si mě.
5: Má milá, buď kde buď a třeba na věky, já budu jenom žalovat a truchu.
1: Proč se mi posmíváte? Kdybych si věděla rady, co pak bych tu stál, jako solný sloup?
6: Neví si rady. A na tu růži, co ti dala?

0: Máte pravdu, kmotřinky. A už se na mě nezlobte. Já vám všem slibuju, že si nedám pokoj, dokud ji nenajdu.
1: To je dost, že se probudil, kmotra.
2: Ale že mu to trvalo, kmotra.
0: Najdu ji, kdybych měl vandrovat kraj světa.
1: A ten růžový květ si dobře opatruj. Jeď přímou cestou. Neuhýbej vpravo ani vlevo. A až budeš blízko u Mařinky, růžička ožije, jak vykoupaná v raní rose.
0: Děkuju za dobrou radu, kmotřinky. Vy se, tatínku a maminko, nic nestrachujte. A chystejte svatbu.

0: Vydrž, koníčku. Musíme dál. Růžička voní, ale podívej, lístky má pobledlé a ovadlé. Stejně jako včera, jako předevčírem, jako před týdnem. Taky už cítím v nohách kdejaký oblázek a sotva se vleču. Proč pak se plašíš?
1: Chtěl by si odpočinout. A vám by to, pane, taky prospělo chvilku si pohovět na trávníku.
0: Kdo jsi? Kde ses tady vzal, že jsem tě prve ani nezahlédl?
1: Kdo bych byl? Pastýř.
0: Pastýř?
1: Hlídám stádo pod lesem.
0: Ale nevidím kolem dokola ani jehňátko, ani hříbě.
1: Někde se toulají, možná v mlázi. Nejste hladový?
0: Ne.
1: Zapálím ohníček.
0: Ne, spíš bych se napil. Od rána jsme nezahlédli ani kalužinku. Kdyby tu někde byl potok nebo studánka.
1: Stojíte rovnou u pramene. Posaďte se a já vám naberu vody.
0: Nejdřív napojím koně. Pojď, vraný. Osvěžíme se trochu. Ty nechceš? To je divné, že se najednou tak zdráhá. Co pohazuješ hlavou?
1: Nedbejte na hloupého koně, pane.
0: Ne.
1: A naberte si vody sám.
0: Ne, studánce, z které se nechce napít kůň, mají se zdaleka vyhnout i lidé. Děkuju na stokrát. My raději povandrujem dál.
2: Pošetilí, bláhoví princi, zbytečné je vaše trmácení. Vaše cesta je marná.
0: To jste vy, kněžno?
2: Myslel jste, že se tak lehce vzdám.
0: Mně za muže nedostanete. Leď, koníčku, ať jsme od zlé paní o dobrou míli dál.

0: No tak vidíš, konečně si odpočineš. Tady v jezeře máme vody víc, než jsme viděli od začátku našeho putování. Učešu ti hřívu, vyhřebelcuju, napaseš se a zase půjdeme dál. Jen kdyby se má růže jezerní vodou aspoň trochu osvěžila. Jediný její lístek, kdyby zrůžověl a ožil. Abych poznal, že má milá je tu někde blízko. Ale kvítek je ovadlý jako včera, jako před měsícem. A před námi je ještě dlouhá cesta. Napřed kolem dokola celého jezera a potom... Kdo ví? Co se plašíš?
1: Nechce se mu po kamenitém břehu.
0: Kdo jsi? A kde ses tady vzal, že jsem tě prve ani nezahlédl?
1: Kdo bych byl? Převozník.
0: Ty?
1: Pomáhám lidem přes jezero.
0: Nevidím nikde ani lehkou bárku. Natož pramici, která by unesla mého koně.
1: Houpá se tamhle, za křovím. Je na ní dost místa pro koně i pro jezdce.
0: Aha.
1: Vysteluj rákosím, odpočinete si cestou. Třeba i zřimnete.
0: Pěkný člun? Zborového dřeva. Ten by unesl 3 páry koní. Pojď, vraný. Nasedneme, zkrátíme si cestu. Proč pohazuješ hlavou?
1: Nedbejte na hloupého koně, pane.
0: Ne.
1: A nesedněte do člunu sám.
0: Ne, mýlíš se, člověče. Kůň je chytré zvíře. Možná víš, že tvoje pramice by s námi skončila v hlubinách jezera. Děkuju na 100krát. My raději půjdeme po pevné zemi.
2: Bláhový princi!
0: To jste zase vy, paní?
2: Varovala jsem vás, že se jen tak nevzdám.
0: Ale mě za muže nedostanete. Leď, koníčku, leď, ať jsme od zlé kněžny o 10 mil dál. Dávej pozor, vraný. Jediný nepozorný krok a zřítíme se dolů. Mezi skalami musíme jen co noha nohu mine. Nepospíchej! Měli bychom se vrátit na schůdnější stezku. Že ne? Ale tady můžeme oba srazit hlavu. A kdo ví, jestli ta pěšina vůbec někam vede. Moje růže je povadlá a smutná. Ale voní. Líbezněji než včera. Počkej, ať nespadneš do úžlabiny. Vrať se! Tudy ne! Z vrcholku se na nás valí skála. Jakoby nás někdo chtěl zahnat zpátky. Stůj! Spadneš do propasti! Co bych si počal v té hrůze bez tebe?
2: Vrátil byste se, princi. Spolu se mnou znám bezpečnější cestu.
0: Tak, i tady jste, kněžno.
2: Řekla jsem, že se nevzdám. Už jste zapomněl.
0: Byl bych radši, kdybych mohl zapomenout.
2: Odtud se dostanete jen s mou pomocí. Beze mne zahynete únavou.
0: Ne, růže mi dodá síly.
2: Kde by se vzala růže? Tady, ve skalách.
0: Kde? Tady. Nosím její květ celý ten čas u sebe. Ještě před chvílí byl uvadlý, suchý. A teď? Podívejte. Ožil a rozkvétá. Plátky má růžové jako líčka mojí milé. Koníčku, jeďme dál. Tak, koníčku, nejhorší je za námi. Raději se neohlížet. Co růží tu najednou rozkvétá? Červené, bílé, růžové. Kam pohlédnout dřív? Co je tu poupátek? A tyhle už jsou v plném květu. Krása nevídaná.
3: Pozor, ať nepolámeš stolístku.
0: A tahle je ze všech nejkrásnější.
3: Dej pozor na tu halusku. Růže jsou křehké. A vylez už z houští.
0: Rád bych, ale tvoje voňavá krása mě dočista omámila. Tak přece jsem tě našel, Mařinko.
3: Podej mi ruku. Máš ji celou zdrásanou od trní.
0: Kdo šlápne do růží, okusí jejich trny.
3: Hodně to bolí.
0: Stesk po tobě bolel 100krát víc. Jakoby mi uvázl trn až v srdci. Teď už se mi jen točí hlava. Z tebe.
3: Mně taky. Hned jak ses tu objevil. Co to povídám? Celou si mě spletl.
0: Jak ty se umíš krásně usmívat. Na tvých ústech rozkvétá růže. Už jdeme, koníčku. Hleťek je nedočkavý.
3: Možná má žízeň. Chtěl by ke studánce.
0: Ne, těší se domů. Do svatebního kočáru. A víš, co udělám já, až přijedeme k vašim?
3: Jak bych to mohla vědět?
0: Vylezu na nejvyšší strom a zavolám na všechny strany. Mám nejpěknější nevěstu pod sluncem. Něžná je jako obláček, růžová jako červánek a stokrát líbeznější než všechny růže stolístky, co jich voní po světě. A má to nejkrásnější jméno. Marie. Manka. Mariánka. Máří. Marinka. Marie.
4: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
4: Jdi na web radiojunior.cz

Ten šakal smutně plakal. To bylo vidí, to byl pláč a nevěděl si proč a zač. Byl jednou jeden

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Baví vás reality show o vaření? V tom případě vás následující premiérový příběh naprosto nadchne. Seriál Vař, vař, vař nás zavede do prostředí kuchařské reality show, v níž můžete všechno vyhrát, ale také ztratit. Spolu s bláznivým moderátorem se dostaneme jak před oslňující světla reflektorů, tak do zákulisí, kde se odehrávají nekalé televizní praktiky. Seriál Vař, vař napsala Antonie Rašilová. Účinkují Jiří Macháček, Saša Rašilov a Vojtěch Hrabák. Režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Beverková, zvuk Tomáš Pernický a Jonáš Rosůlek. Zvukový design Miro Tóth. Vyrobeno v roce 2024.

0: A vítejte! Další díl vašeho milovaného pořadu o vaření je tady. Vař! Pojďme vařit, pojďme dobře žít, pojďme si užívat. Já mám hlad. Máte hlad? Dnešní show vás zasytí. Největší pocit blaha ale oblaží vítěze. Splníme mu totiž jakýkoliv jeho sen. Ať si vítěz přeje cokoliv, může se spolehnout na to, že já to zařídím. Jsem přece moderátor vaší nejmilejší cooking show a vím, že náš pořad sledujete vy všichni, labužníci a bonviváni. A právě vám dnes přistanou na talíři před televizní obrazovkou nejen nové recepty, ale i to všechno, co máte právě v puse. Protože až to na vás teď vybalím, spadne vám brada tak nízko, že vaše drahé pusinky se otevřou do kořán a všechno vypadne na talíř. Chápete? Všechno vám vypadne z pusy na talíř. Až uslyšíte, že v našem vars speciále v Lize mistrů nebudeme klasicky sledovat jednotlivé kuchaře, kteří se snaží vyhrát. Budeme sledovat kuchaře dva. Do soutěže se mohl přihlásit kdokoliv. Profík i amatér. Ale všichni se museli přihlásit v tandemu. To znamená ve dvou. A teď už pojďme vařit! První soutěžní dvojicí je tandem profesionálek z řetězce českých restaurací Do Varu, které najdete po celé zemi. Kuchařky Květuška a Růženka perfektně ovládají tradiční české recepty a díky jejich manažerskému talentu udržují úroveň české gastronomie tak vysoko, že nás mohou bez ostudy prezentovat na mezinárodní scéně. Ptáte se, co na nich nejvíc miluju? To, že si přílohu můžete neomezeně přidávat až do prasknutí. Zelíčku, rýžičku, kašičku a hlavně omáčku. Já. Známe přece všichni ten pocit. Jíte svíčkovou a ty knedlíky a maso jsou výborný, ale ta omáčka, ta prostě píše. A najednou dojde. No a kdo chce jíst suchý knedlíky? Květuška a Růženka ví, že nikdo. Tyhle holky vás do Varu rozhodně dostanou. Druhou ze tří soutěžních dvojic je Fleur a Jean-Claude. Fleur je michelinská kuchařka. Jean-Claude je její přítel, partner, láska a pomocník v kuchyni. Michelinskou hvězdu získali hned dva dny po otevření jejich restaurace. Zaměřují se převážně na francouzskou haute cuisine. Michelinská hvězda, ptáte se? Francouzská firma na pneumatiky začala na začátku 20. století doporučovat řidičům, kde stojí za to zastavit se na jídlo, kde stojí za to udělat zajížďku za výborným jídlem, anebo kam se vyloženě cíleně vydat za výtečným pokrmem. Francouzská zdatnost a hlavně vytrvalost udělala z michelinských hvězd nejprestižnější ohodnocení, které může restaurace získat. No, těšíme se na francouzské hvězdné záření. A poslední dvojicí, poslední je pro ně příznačné slovo. No, ne, vtip samozřejmě, vtípeček. V naší show dostane šanci každý. A proto zde přivítejme pana Zajíce a Čuně.
1: Pana Čuňu, ne Čuně, pardon, je to pan Čuňa a pan Zajíc. Řekl jste to naopak, pardon.
2: Dobrý den.
0: Jasně. Omlouvám se. To vám totiž určitě pomůže vyhrát, že jo? No tak teda. Pánové Čuňo a Zajíci, vítejte. Dva absolutní amatéři, kteří se přihlásili do soutěže pro jejich...
1: No, se omlouvám, ale nejsem absolutní amatér. Vařím už od dětství a...
0: No tak, máme tady rypouše obecného, že? Pana Rejpálka tady máme. Necháte mě s láskou dodělat úvod, pane Čuňo? No, tak skvěle. Dvojice, pan Čuňa, spokojený? A pan Zajíc je pro nás největší záhadou, protože ani jeden ze soutěžících není veřejně známá osoba, nemají účty na sociálních sítích a vlastně v životě nedělají nic, čím by se zviditelňovali. Hádám. Proto jste tady. Je tomu tak, Zajíci?
2: Jsem tady, protože tady můj nejlepší kamarád Čuňa si to přál.
0: Boring, nuďo, tohle je show, Zajíci, Zajíčku. No, tak ten tvůj zen tady asi moc divácký podpory nezíská.
1: Já vím, že ti tohle není úplně po srsti, ale nemůžeš se snažit a trochu se nakopnout. Vzhledem k tomu, že já budu hlavně vařit, to mluvení na kameru musíš zvládnout ty. Klidně žvaň cokoliv, oni to pak stejně sestříhají do takových krátkých videí a udělají to zajímavý. Prosím.
2: Dobře, to zvládnu, bez problému. Pusu budu mít otevřenou jako bránu dobré energie, kterou k sobě nechám přicházet. To si snad i užiju. Jo, bude to fajn.
0: Slyšíte to? To mi kručí v žaludku. Je tam totální prázdnota. Prázdný jsou i talíře a hrnce. Co s tím uděláme? Co s tím uděláte, no? Co?
3: Vaříme.
1: Dobře. Flair a Jean-Claude už mají nachystanou stanici. Viděl jsi, co budou vařit? Prej si donesli nějakou kuchařku, což je zvláštní, protože většina jejich jídel je signature.
2: Signature jídlo? Co to znamená?
1: Signature dish je charakteristický pokrm.
2: Aha, my taky děláme tvůj charakteristický pokrm. Vlastně to je co?
1: Všechno bude. Nejdřív musíme proklepnout konkurenci. Věř mi, tenhle pořad znám. Musíš umět soutěžit a nezapadnout mezi ostatníma. Proto je moje taktika improvizace. Můžu se přizpůsobit tomu, co uvidím, a být originální. Viděl jsi tu jejich kuchařku?
2: Jo, je to Barbie dobrou chuť. Parádní recepty krok za krokem.
1: Co? Co je nesmysl?
0: Správně! Zářící hvězdy z Francie se rozhodly pozvednout úroveň, ale ne o 2 nebo 3 stupně. Flair a Jean-Claude začnou na nule s dětským receptem, který vyhrabali z roku 2002, a vylítnou s ním na úroveň michelinské hvězdy. Zajímavé, bravo! Podívejme se na recept, který budou dnes vařit. Banuňkový koláč. Absolutně základní, na první pohled nudné suroviny, jako meruňky a banány a citrony a jejich...
1: Koláč. Jako jasně, v téhle soutěži ještě nikdo nedělal jako hlavní chod koláč. To je odvážný, ale tohle je recept, co zvládne i dítě. Není na tom nic.
2: Banuňkový. Je to takovej roztomilej název. Banuňky, viď?
1: Jasně.
0: Tak ho takhle dopečou a co to? Pozor! Právě sledujeme, proč je Flair a Jean-Claude hvězdné duo. Rozhodli se dětský recept nechat až do téhle fáze původní, aby tak pokračovali v jejich signature dramaturgii minimalismu a jednoduchosti, ale dál už recept upravují. Dětskou polevu z ovoce nahrazují vlastní polevou z kořicovo-jablečná redukce. Zahuštěná karamelem a citrónová pěna z kousky zlata. Ach bože, to je nádhera. Ta vůně. A jak docílili takovéhle konzistence? Vypadá to, jako když se vylévá láva ze sopky. Exkvizitní. Bravo, šéf kuchaři.
2: Tyjo. Podívej, Čuňo, Takovou barvu jsem snad nikdy neviděl. To je nádhera. Jak to podle tebe udělali?
1: Je to nádhera. Ach jo. No, jak to? No, protože... Ne. Musím se soustředit na sebe.
3: Není to někde otevřený okno? Cítím zimu všude kolem mě. Není to náhodou chladná atmosféra ze stanice pana Čuni a Zajíce? Haló, haló, proberte se.
1: Ne, my máme všechno. Jenom jsem ještě... Já totiž...
2: Pane moderátore, nebojte se ničeho. Čuňa je perfektní kuchař. Všechno má v hlavě. Nepotřebuje žádný recepty ani návrhy. Má to v rukou.
3: A rozkošný. Naštěstí se můžu okamžitě zahřát, protože holky na stanici vedle mě dostanou do varu. Slečny, čím nás dnes hodláte překvapit? Je vám jasné, že nás musíte překvapit. Tradiční česká kuchyně je skvělá, ale je to prostě klasika. A soutěž není o tom ukázat, co už umíte nejlépe, ale hlavně překvapit. A takže vidím, že tu máte pórek a chřest a...
1: Překvapit.
2: Promiň, neslyším tě, co si tomu mláš? Čuňo, neměli bychom začít vařit? Můžu aspoň něco krájet? Nebo ještě sbíráš inspiraci?
1: Inspiraci? Co překvapit? Ne. Ukazovat to, co už umím nejlíp. Sakra do prčic. Co teď?
2: V klidu. Nestresuj se. Co tě napadlo jako první?
1: Jako první? Já nemůžu dělat to, co dělám pořád. Já musím být originální.
2: Ale houby... Jediné, co musíš, je zůstat sám sebou. Do vaření dáváš všechno, svoje srdce, kus sám sebe. Proto jsou tvoje chutě výjimečné.
3: Pozor! Myslel jsem, že mě popálil horký olej, ale doopravdy mě sežehnuli přísný pohledy obou šéfkuchařek z dovaru. No, tak to má být. Představím recept, který se před mým zrakem dostává do cíle. Radikální fermentovaná červená pšenice s houbami a pošírovaným vejcem. Ale kde je recept? Oh, no to snad ne. Šéfkuchařky radikalitu receptu manifestují v absenci gramáže jednotlivých surovin a vůbec nám neposkytli přesný postup. Je tohle snad improvizovaný recept v přímém přenosu, dámy a pánové.
1: To snad ne. To bylo moje největší eso v rukávu, že nemáme recept, že umím improvizovat. Vařit od srdce. Nemůžu je teď přece kopírovat. A nemůžu ani vsadit na klasiku, když je musím překvapit. Zajíci. Co mám dělat? Zajíci.
2: Je, promiň. Ale dej si taky ta fermentovaná pšenice. Ta je bezvadná. Co je ti?
1: Co si počnu?
3: No, to by nás všechny taky zajímalo. No, ale vše se dozvíme až v dalším díle. Zítra. Vaste a dobrou chuť příště.
4: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
4: Jdi na web Radio Junior.cz

Castro. No.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly, nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši sluš.

0: Rádio Junior.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

0: Maminka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí! Bydlí!
0: Bydlí?
1: Bydlí!

pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam jedno.

počká mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňa,

moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo

Bežní si povolání to, slováni to jsou páni lou. Bežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese, my

0: si třeba kloupý dej. Jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem.
1: Radio Junior.